0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, jsi Panamy?
3: Odkud tam voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžní dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, to oběžní dráhy. Německa.
0: Freundschaftsbesuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

0: Posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
2: Ani ne.
1: Nebo ještě dál.
3: Dubaje.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Plníško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hejzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

0: Větší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře. Tak jsem si říkal, bude-li hořet, trochu jsem se bál.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice.

0: tady je mrážek už jedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Dobrý den, tato stanice byla přečíslována. Volejte prosím 0465 507 111.
4: Orlí kompresory, prosím.
0: Haló?
4: No, orlí kompresory, prosím.
0: Prosím vás, to jsou kompresory?
4: Ano, orlí kompresory.
0: Nekřičte, prosím vás, potichu. Hejte se, můžu mluvit se sekretářkou ředitele?
4: Tak malý moment, ale já nevím, jestli to vezme.
0: Helejte se, já vám volám od podobné firmy, která dělá kompresory, jo?
4: No.
0: A já jsem měl takovou prosbu na vás, jestli byste jako by nám mohla pomoct. My totiž jsme pro vašeho pana ředitele udělali takový dárek, jako je to více mě jako reklamní blbost. Je to těžítko, jestli byste ho mohli dát k němu na stůl. Nebo někam, kde prostě probíhá jednání tajný.
4: Tajný jednání, no to jako bohužel.
0: No ne, jako porady, víte co, jako...
4: Ne, to radši si to dohodněte se sekretářkou, s tím nic nechci mít společného.
5: Ano?
0: Prosím vás, to jsou kompresory?
5: No, to voláte správně.
0: Helejte se, já vám volám od konkurence, prosím vás, je tam ještě někdo v místnosti, kromě vás?
5: Ne.
0: Helejte se, my jsme vymysleli pro vašeho pana ředitele jako i dárek, že bychom mu jako dali těžítko.
5: Cože?
0: My tam máme takový malinký mikrofon, my jsme si jenom občas jako vyslechli, co a jak je život a tohle z toho. Samozřejmě my jsme nezneužívali ty informace, to je logický.
5: A jako kdy byste ho přivezli?
0: Kdy?
5: No kdy?
0: No my se ještě musíme teďka stavit v Plzni na vazbě, protože nám tam jednou našeho agenta chytlí, ale odpoledne by se mohli
5: u vás. Počkat, co dělal na vazbě, to je jako nějaký nezákonný?
0: Takhle se, já nevím, to já, helejte se, opatrně, jo, tady s těma urážkama, opatrně. No nic.
5: Cože?
0: Prosím vás, samozřejmě to nejsem zadarmo, abyste si nemyslela, že přijete zkrátka, jo. Ale jako kdyby se vám to podařilo dostat tam prostě do té místnosti, kde probíhají porady, tak byste od nás dostali reklamní materiály, tušky, nějaký prostě plakáty.
5: Dobře, tak jo, naschle.
0: Tak díky, že jsme se dohodli.
5: Jo.
0: A ne, aby tě u toho chytli ty husla, co tam budeš instalovat.
5: Jako, nevím, jak se...

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek.

0: tady je mrážek ušedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Česká je na Vonci.
0: Haló?
3: No, tiskárna Vonci.
0: Dobrý den, tady je Mrázek ušedná. Prosím vás, vy jste tiskárna Cenín?
3: Ano.
0: Hejte se, za kolik byste mi vytiskli nějaký archiv 5000?
3: 5000, za kolik byste toho chtěl?
0: Dvě palety.
3: 5000, no. To je tak na 20 let vězení.
0: Pro vás?
3: Pro mě.
0: To je v pohodě, to mě to nevadí.
3: Ne, počkejte, o co vám vlastně jde?
0: Hejte se, vy jste schopný vytisknout bankovky, jo?
3: Samozřejmě.
0: Hejte se, a mohli byste se kvůli tomu sejít?
3: No ideálně, když přijdete sem, to je
0: já. Já to je, se k vám nemůžu, já bych navrhoval, jestli se můžeme sejít v Boubínském pralese.
3: V Boubínském pralese?
0: V půlnoci.
3: Sejít můžem v půlnoci u třetího smrku vpravo od hlavní cesty.
0: Vy jste tam zvyklý chodit, jo?
3: Já tam to znám.
0: Prosím vás, chci 5000 za 5000, jo?
3: Já. A sokolský známky.
0: A sokolský známky.
3: Který platí na poště.
0: A příznámky, který platí všude na světě.
3: Dobře.
0: Vy mi připadáte, vy lžete jako když tisknete, co?
3: My tiskneme jako když žeme, v obráceně.
0: Vzdávám se, jste dobrý, pane.
3: Jsem.
0: Helejte se, chcete pochvalu?
3: Nechci. Já nesmím, já bych to měl jako úplatek a mohl by být trestanej.
0: Jako nějak fyzicky, jo? Že by se stal výprask třeba.
3: Jo, tak nějak. No, by jsem přijel minister vnitra a nasekal mi.
0: Helejte se, já vás chválím. Tady je Evropa 2.
3: Prosím?
0: Tady je Evropa 2.
3: Hm? Evropa 2 televize, co vysílá jenom zvuk.
0: Přesně. Nazdár, dostáváš jedničku se Zíškou.
3: Jo. Evropa 2. Maximum tvý muziky.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
5: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
4: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
5: Více na herman.cz.
1: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
6: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
7: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebil mi postel.
1: Song za trest.
8: Jsem úplně vytočená, kluci.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
7: To je retard.
1: Na Evropě 2. Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
9: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
1: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
9: Muhammad Komar na zkat.
1: Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
10: Ale dobrý to bylo.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2. Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
11: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
12: No, ale na volka tří fadet. Tří fadet.
9: Jo, fadet, fadet.
13: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
11: Imagine Dragons.
13: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.

6:00. Evropa 2 vysílá zprávy. Slovo má Katka Říhová.

0: Já nemůžu na to přijít, mě to zkazil, tak abych vám neskazil ten víkend, tak já vám to teda řeknu. Hmm. Je to opravdu překvapivý. Katka Podraská a Katka Říhová si prohodili úterní a páteční směnu. Takhle sofistikovaný to je. Takže v úterý byla Podraská.
1: Je to tak.
0: A ty jsi za ní teďka v pátek.
1: Je to tak.
0: Zodpověděli jsme největší tajemství ve smíru. Tak. To je zase začátek programu. A já to miluju, že to na žádném jiném rádiu neexistuje tohle.
1: No protože to nikoho nezajímá.
0: No a, co, a jak se máš? Ale to je světlo, veď, člověče.
2: Je, no. Prosím tě, můžete pro mě to udělat?
0: Ne, já teďka začal si, bojím se. Ty si vem, prosím tě, telefon k uchu, jestli bys tak jako byl tak hodnej. Hele, ale to světlo, to je úplně jakože fakt odpoledne už je.
1: No úplně jsme ozářený.
0: Vzal jsi si ten telefon k uchu? Nevzal.
2: A jo.
0: Nevzal. Nelži. Nelži
1: nám.
0: Jestli začínáš den lží.
2: Mám ho? Teď. Ne, nelžu.
0: No,
2: já nelžu.
0: Teď je to jiný. Takže?
2: Tak, prosím tě, můžete poslat písničku jednu.
0: A?
2: Pro Amy.
0: Co se stalo?
2: Všichni, co jí znali, tak
0: yeah.
2: Se ní vzpomenou.
0: Yeah.
2: Byl to SKPS, byl to můj společník. A jestli byste jí mohli zahrát, vám milovala, když večer nebo ráno zpívali ptáci.
0: Tak jo.
2: Ať tak, se na ničky vzpomenou.
0: Tak jo. Přiznali. Tak jo. A to je nějaká písnička, to někdo zpívá, někdo, kdo to zpívá?
2: Ne, stačí jenom...
0: Jako takhle.
2: Stačí jenom, když zpívají ptáci.
0: Tak jo. You let me up, let me up, let the sky at 5 a.m. Je nám to líto.

0: se vracím k prvnímu vstupu a ještě jednou opakuju, že je nám to líto. A teď zprávy, Katko.
1: Jdeme na to. Výherce rekordních 2,9 miliard korun v úterním Eurojackpotu se sázkové společnosti Allwyn zatím stále nepřihlásil. Ta ale jeho identitu zná a kontaktovala ho. Výhra ho katapultuje mezi nejbohatší Čechy, a to i přesto, že si z ní napřed stát strhne tučnou daň.
0: A nemůžeme mu zavolat v ranní show? Komu mám zavolat, aby nám řekl, kdo to je?
1: Ať zavolá on nám.
0: Jasně.
1: Ať se přihlásí nám.
0: Prosím vás.
1: My to nezneužijeme.
0: My to zneužijeme. Ne, to nelží zase. Já jsem ti říkal, nemá se po ránu hát. My to zneužijeme samozřejmě. Uděláme vám expoze. Bude sranda, zavolejte do ranní show. Stejně to je jeden z vás. Protože naši posluchači jsou klikaři.
1: Jo.
0: Jo. To je prostě, to už pak je na jednu hromadu. Co jsi dělal v životě? Hele, poslouchal jsem ranní show na Evropě 2, vyhrál jsem 3 miliardy. Rozumíš, co jsou taky ty?
1: Jo. A 100% je to super poslouchač.
0: Je to tady, no jistě, je to tady. Dobrý den, takže jste to vy.
2: Nazdar, tady Hugo.
0: Seš to ty? Hugo, seš to ty?
2: No.
0: Seš to ty. Tak co, jaký to je vyhrát 3 miliardy?
2: No to by bylo hezký.
0: Takže to nejsi ty?
2: Nejsem.
0: Tak já tě vypínám.
1: Neblokujte nám linku,
0: tohle to mi volá, my
1: čekáme na svého nového nejlepšího kamaráda, až se dovolá.
0: Přesně, Hugo. Ranní show, dobré ráno, jste to vy? Haló?
1: Je to napínavý.
0: Ale proč se nám dovolá? Ranní show.
3: Haló? Dobré ráno.
0: No dobré ráno, jste to vy? Jste to vy?
3: Ne.
0: Nám lidi volají, že oni to nejsou.
1: Jo, takhle. Ale tak tím bychom se taky dobrali k výsledku.
0: Je to
1: časem.
0: Pravda, když budeme dostatečně dlouho čekat, tak se nám nakonec vymlátí všichni. Ranní show, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak co?
2: Jak Krokovo, no.
0: Jak co?
2: No.
0: Dobré ráno, jak...
2: Člověk je v šoku.
0: Jak pro koho?
2: Člověk je v šoku, no.
0: Kdo je v šoku?
2: Člověk je v šoku.
1: Člověk.
2: No, z té víře ani...
0: Je, vy slavíte už.
1: Tak to je on.
0: Tak to jste vy.
2: Neslavím.
0: Ne?
2: Neslavím prostě. Já nevím.
0: Nevíte.
2: Já tomu pořád nevěřím.
0: Tak se nám dovolal, chápeš to?
1: A.
0: Teda gratulujeme. Gratulujeme. To je úžasný.
1: No, ale je vidět, že z toho byl takový rozhozený. Oni to psali, rozhozený. Že ten člověk, jo. Že on nezažívá ze začátku žádnou euforii.
0: Klasická otázka. Co si první koupíte?
2: Koupím si tvoje auto.
0: Dobře. A tím se stanu taky tvým kolegou v týpa...
2: Koupím si rádio Evropu 2 tak, a nastane tam peklo. Tam bude režim. Ne?
0: Ne jako teď. Ranní show, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Tak my už...
4: Já jsem vám chtěla jenom říct, že ten, kdo vyhrál ty 3 miliardy, asi teďka v tuhle chvíli, protože nemusí z toho do práce.
0: No to já si myslím, že ne. Vy si myslíte, že ten člověk, co vyhrál miliardy, že spí? Právě, že vůbec ne, právě.
1: To ne.
0: Právě, že ten už bude navždy vzhůru, podle mě. Ale je to dobrá myšlenka.
4: Já si myslím, že je tuhej.
0: Je tuhej.

0: Zprávy, musíme dát zprávy. 6.12, sportku jsme probrali, ona to teda není sportka, ale my tomu říkáme. Všechno je sportka, všechno je sportka.
1: K dalším zprávám. Odbory České televize a Českého rozhlasu v otevřeném dopise vyzvali premiéra Andreje Babiše, aby zastavil projednávání změn financování veřejnoprávní televize a rozhlasu. Vláda má v polovině června projednat návrh zákona ministra kultury Oty Klempíře, který převádí financování obou médií z poplatků pod státní rozpočet. Podle odborů ale poplatkový systém funguje a není třeba ho měnit. A teď už se nám hlásí Zuzka.
2: Masarykův onkologický ústav v Brně zahájil provoz Centra onkologické prevence. V budově za 739 milionů se nachází 7 specializovaných pracovišť, které pokrývají veškerou onkologickou prevenci. Pacienti tady najdou například poradny pro pohyb či zdravý životní styl. Vyšetřovny a laboratoře jsou vybaveny nejmodernějšími technologiemi. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1-4 a šampionát pro ně skončil. Už na začátku druhé třetiny prohrával tým kouče Radima Rulíka 0-3. Jediný český gól dal ve 31. minutě Filip Hronek. Reprezentanti skončili na šampionátu pátí a vylepšili o jedno místo loňský výsledek.
0: A my jsme pátí, to vymyslel kdo, že jsme pátí? Nebo jsme pátí až osmí?
1: Já myslím, že jsme asi pátí, když píší, že jsme vylepšili o jedno místo loňský výsledek.
0: Ptáme se tady Davida Jordána, našeho teenager, tady kolegu z generace Z. Jsme pátí, jo?
3: Ano, podle tabulky v základní skupině jsme skončili pátí.
0: Pátí jsme. Dobře, zeptám se ještě jinak, nebo ještě doplňující otázka. Jak dopadly ty ostatní zápasy? Protože já vám chci říct, mě bavila jedna taková věc. Já jsem se teda včera koukal. Byli jsme v hospodě s kámošema, dali jsme si steak, bylo to super. Pokecali jsme, pak jsme šli domů. A mně se líbilo, jak komentátor říkal, že v hledišti zápasu Česko-Finsko, jo, je, prostě, představ si stadion, hraje Česko-Finsko a v hledišti jeden Švýcar vedle druhýho. Všichni ve švýcarských dresech s helvétským křížem. Jo, záběry, prostě úplně tribuny, švýcarský publikum. A on říká, no, diváci se už těší na večerní zápas jejich reprezentace se Švédskem. Takže vlastně oni zaplnili ten stadion fanouci Švýcarů a dali si to jako předkrm. Víš?
1: No, my jsme předskokani.
0: Předskokani, přesně, počkej. Oni vlastně přišli na zápas Švýcarsko-Švédsko. Celá tribuna, že, já jsem si myslel, že oni to po zápase jako vyhážou, ty diváci, ty diváky, no. Pardon. A naplní se znovu ta hala.
1: No.
0: Jo?
1: No.
0: Jakože máš lístky na Česko-Finsko, pak máš lístky na Švýcarsko-Švédsko. A ne, to by se asi nestihlo prostě, takže oni šli prostě všichni na Švýcarsko-Švédsko a my jsme byli předskokadí. Prostě jakože ještě je jeden zápas, předtím se hraje nějaký Česko-Finsko. Tak mě zajímá, jak to večer ty Švýcaři hráli, protože já jsem spal.
1: Švýcaři vyhráli.
0: Vyhráli.
1: Vyhráli nad Švédskem 3-1.
0: Takže ty Švýcaři vyřadili to Švédsko, jo, Davide?
3: To trošku zařízli, že jo, tak Švédové dali druhýho gola, který neuznali.
0: Takže Švédi jsou venku.
3: No a pak to jsou venku. A díky tomu jsme pátý.
0: Díky tomu jsme pátý.
3: Díky Švýcarům.
0: Aha, a ty další dvě čtvrtfinále dopadly jak?
3: Kanada vyhrála 4-0 proti Spojeným státům, takže odplata za olympiádu.
0: Ano.
3: A pak Norové postupili.
0: Norové postoupili, jo.
3: Do semifinále a utkají se v sobotu proti domácím Švýcarům.
0: Počkej, a Norsko porazilo koho?
3: Lotyšsko.
0: Jo, aha.
3: To jsme mohli mít my jen. Ale tak.
0: Takže Norsko hraje v semifinále s...
3: Se Švýcarskem domácím.
0: Takže jeden z nich je ve finále.
3: Je to tak.
0: Ve finále bude Švýcarsko nebo Norsko.
3: Nebo Norsko.
0: Nová doba! To je super. Tak děkujem. Zeptáme se našich tady posluchačů, kteří samozřejmě koukali na ten hokej taky. Nejsou blbí. Ranní show, dobré ráno. Dobrý, ne, včera, hokej. Haló? Bylo to dobrý? Ranní show, dobré ráno.
4: Slyšíme. Včera jsem koukal na hokej.
0: A dobrý.
4: A pěkná bída teda.
0: Bída. Já se teda přiznám, že můj kamarád Jirka, který přišel, mi říká ve druhý třetině, ale já bych vám to asi neměl říkat, jo. ale já jsem si vsadil na Finsko. A já říkám, ty jsi nebyl. A on říká, hele, já jsem se prostě ráno probudil a bylo to, to bylo tak jasný prostě, že já jsem jako samozřejmě Češi, já se jako za to stydím, ale to bylo tak jasný, že jsem to prostě musel dát, takže já mám vsazeno na Finsko. Takže já jsem byl v hospodě s člověkem, který fandil Finům a vedle nás tři Finové ve finských dresech. Moje jsme byli v nějaký hospodě a byli ve finských dresech a já je poslouchal, oni se bavili normálně spolu finsky. To bylo strašně zajímavý. A já úplně, jo. Že to jako někdo ovládá. Já na ně koukal, říkám, že vypadá jako normálně ty lidi a mluví finsky. To a rozuměli si navzájem. A ten druhý mu odpovídal, no mému rozuměl, mu říkal takovýhle nesmysly a ten druhý mu rozuměl a stejnýma nesmyslama mu odpovídal a oni si rozuměli. To bylo skvělý.
1: Ale je to náhodou dobrý nápad sázet proti Čechům, protože to není tak, že on fandil Finsku. On fandil samozřejmě i Česku.
0: Nefandil. Podle
1: ale
0: mě.
1: Fandil, ale prostě pro něj ta realita byla dobrá tak jako tak.
0: Jo,
1: ať
0: takhle.
1: By vyhrál kdokoliv,
0: jo,
1: byl by šťastný.
0: Trochu jo, no.
1: No.
0: Trochu
4: na druhou stranu je potřeba umět oddělovat ten rozum od toho srdce. Rozumem tomu pošlu něco jiného, než si pak srdcem přeju.
0: Hele, a děláš tohle to i ve vztahu, třeba s holkama, s manželkou, jako s přítelkyní s manželkou.
4: Já mám manželkou, tak doufám, že si tohle zpětně pustí, kterou miluju nade všechno. Mám ještě dneska narozeniny zrovna.
0: Všechno nejlepší, ale jestli schválně řekni svý manželce, že je potřeba oddělovat rozum a srdce. Jo?
4: To jde používat jenom v určitých věcech ve vztahu.
0: Řekni, hele, já sice tě miluju. Jo, srdce velí, že tě miluju, ale hele, upřímně, hele, když si to jako opravdu na to podíváš střízlivě, jako rozumově, to nemá smysl.
4: Mm. A nebo to zkus první pileoši a pak, že bys nedal vědět, jestli to funguje.
0: Ne, kdyby si rozumově třeba řekl, hele, podívej se, kolik ti je už, jako miluju tě, ale...
1: A nebo si s ní seš z rozumu naopak.
0: A nebo se s ní...
1: Je bohatá.
0: Nebo se s ní naopak z rozumu, jo, a říkáš jí, hele, musí se to oddělovat, takže zůstávám s tebou, ale moje srdce...
1: Už dávno patří někomu jinému.
0: Tak jsme si to všechno řekli, tak se mě hezky. Ahoj.
4: Taky, mějte se, ahoj.
1: Evropa
4: 2,
0: kde to stojí? Kde to stojí? Nikde.
1: Kolona je už teď ráno na D1 před Brnem. Kamiony se poprvé zastaví na 178. kilometru. Osobní auta jedou zatím plynule. A na D4 směrem do Prahy pozor na 56. kilometru. Čeká tam na odtah porouchaný kamion.
5: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz.
0: Pardon, Katko, čeká tam porouchaný kamion.
1: A nebezpečně se vybočuje.
0: Jo. Evropa 2, jak je venku? Horko, nehorko?
1: Tak akorát. Dnes děkujeme. Bude jasno, nebo skoro jasno, až večer bude oblačnosti v Čechách od severozápadu částečně přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 26, v Čechách místy až 28.
5: Ranní show Evropy 2. Ranní show vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů. Odstranění plísní a řas. Umyjem to.cz.
0: Ještě dáme šanci někomu, kdo chce probrat to Finsko, ať to máme z krku. Mm-hmm. Haló, dobré ráno.
6: Dobré ráno, Honza u telefonu.
0: Honzo, povídej.
6: Dovolal jsem se Leoši tobě, se mi to.
0: Je to tak, to jsem já jsem Leoš.
6: No to je skvělý,
0: ahoj.
6: To je skvělý, moc tě zdravím, ahoj Leoši. Já volám, abych tě pozdravil, moje žena má dneska narozeniny, Lucka. Já bych tě moc poprosil, jestli bys jí mohl popřát k narozeninám, protože ona je velká faninka tvoje a strašně si jí líbí tvůj humor. Poslouchá každý den vysílání ranní show z podcastů a dodávají to energie do dalšího dne. Takže děkuju moc za vaši práci a za to, že takhle bavíte lidi každý ráno.
0: Jsi hodnej, jsi
6: hodnej. Moji ženu, kterou moc miluju.
0: Děkujeme moc krát. Miluju tvý vášně, co se z ní teda derou. Miluju tě, Lucko. Miluju tě celou.
6: Super. Díky moc.
0: Hele, bereš nějaký dotace, jo? Že ona podle mě není úplně jako, jak to říct?
1: Není při smyslech.
0: Není úplně při smyslech, ne? Když si říkal, že jí baví můj humor. Ale mně se líbí, ale že prostě i takovýhle občanky prostě mají šanci na skoro vlastně normální život.
1: A ty zníš celkem jako...
0: Ty zníš celkem normálně. Ale si hodné, že jsi si vzal k sobě. Všechno nejlepší, Lusko. Ahoj.
6: Děkuju moc. Děkuju, mějte se hezky. Evropy 2.
7: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Mimořádné slosování Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.

0: herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlev, co?
1: Yeah.
0: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě smarty.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku Last Minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
7: Svět off, rock on. Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon.

0: shop4people.cz.
1: Karel Poborský jde sám, krásně to zkusil, 1-0.
2: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Rýgrových sadech.
3: Doplň šťávu a vyhraj pořádnou dávku energie na cesty. Evropa 2 a podcast Doplň šťávu pro tebe mají poukázku na 5000 k uplatnění na čerpacích stanicích OMV. Tankování, káva ve Viva kavárně nebo myčka OMV Top Wash? Je to na tobě. Doplň šťávu je podcast pro všechny řidiče od čerpacích stanic OMV a platformy Vize 0. Aktuálně pro něj hlasuj v anketě Podcast roku. Hraj s Evropou 2 a poslouchej Doplň šťávu CZ. Projekt podporuje bez bezpečně na cestě. Poslouchej tento týden od pondělí do pátku Evropu 2 a vyhraj zásobu nápojů Coca-Cola na celé léto v hodnotě 5000 korun. A k tomu poukázku v hodnotě 1000 korun do restaurací Foodmarks. V restauracích označených Foodmarks teď navíc můžeš soutěžit o další skvělý ceny. Stačí si objednat nápoj Coca-Cola ve skle a zadat kód ze zadní strany etikety do aplikace Coke App. Užij si léto s perfektně naservírovaným a vychlazeným nápojem Coca-Cola ve skle. Zpátky k muzice.

0: 6.29. A navíc, pozor, květen 29. To mrkáte na drát, co? Saláti. Jak to vyšlo takhle? A pozor, to pokračuje. Kaceříhový je 29.
1: Přesně, na den.
0: Plus 10, jakoby, teda.
1: No, tak.
0: Plus 9. Plus 9.
1: Já ti ani sama nevím.
0: Já ti to řeknu. Je ti 38 a v říjnu ti bude 39.
1: No jo.
0: Já tě sleduju.
1: No, tak to je dobrý.
0: Já tě sleduju na Instagramu. Ne, nesleduju. Dáváš si svůj věk na Instagram?
1: Ani ne, ale jako já se tím netajím, ale sama to už jako od nějakých, nevím, od nějakých 37 už nevím, jestli je to tak nebo tak.
0: Dobře, tak za rok a půl ti je 40.
1: Ježišmarja.
0: Těšíš se?
1: Ne.
0: Proč?
1: Nevím, já jsem blbě vnímala i přechod z 29 na 30. Si pamatuju, že jsem nespala tu noc. Říkala jsem si tak a teď už přichází ta dospělost a ten život a to, ale bylo to v pohodě. Ale u té 40 nevím, no.
0: Jestli teda můžu říct jednu nevyžádanou, jo?
1: No.
0: Kdyby ses mě zeptala, kam bych to chtěl vrátit, no, tak bych řekl 38.
1: Fakt.
0: Takže to žiješ teď.
1: Yeah.
0: A ne, jak se říká, teď žijeme budoucí zlaté časy.
1: Ty jo, vidíš, ale to si nikdy neuvědomíš.
0: Ono to platí obecně, no.
1: Teď žijeme budoucí zlaté časy.
0: No jasně, teď žijeme budoucí zlatý časy. V budoucnosti budeme říkat, ty jo, zlatý časy, ty jo, 2026, to byly zlatý časy.
1: No, tak to je taky taková ta poučka, že jo, když padáš na hubu, třeba jako myslím nás matky, jsme úplně přehlcený tím vším a jsme unavený a těch dětí máme někdy plný zuby.
0: Dobře.
1: Tak se říká, že si máš představit, že je ti 90 a že tohle bude přesně ten moment, kam se budeš ve vzpomínkách vracet a že by si dal všechno na světě, aby si aspoň jeden tenhle den mohl znovu prožít.
0: Já jsem včera čet pohádku Alex. Přes paním klasicky četcem a ona zašla dělat kotouly. Ona se naučila kotoul. Říkám, Alex, hajni si, čteme pohádku a ona kotoul. Tak jsem to pak vzdal po 10 minutách. Prostě jsem to nedal. Říkám, tak já to nemůžu číst. Ne, čti to, říkám, ty to neposloucháš. Poslouchám. Tak mi řekni, o čem je ta pohádka. To nevím. A já, tak všem se bavím. Aspoň mi řekni, jaká je tam postava nějaká. Jsem jí začal zkoušet. Říkám, to je nejhorší, co můžeš udělat, jo. Já jsem nechtěl jí zkoušet, ale říkám, víš, aspoň jako, že nějaký téma to je.
1: Jste tě vyprovokovala.
0: Dělala kotouly, no, tak ona to myslela dobře, no, ale kotouly prostě.
1: Tak prostě budeš se k tomuhle vracet.
0: K tomuhle se budu vracet.
1: Prejo.
0: Děťo. Ranní show, dobré ráno. Dobré ráno. Tak povídej. Přeháněj. Ranní show, dobré ráno.
2: Dobré ráno, zdravím vás. Tak já mám taky 38, takže to je zlatý věk, jo, říkáte.
0: Ne, to jsou dvě různý kapitoly. Jednak, že 38 je nejvíc, ale obecně pro jakýkoliv věk si představte, že teď žijeme budoucí zlatý časy. Budoucí.
2: Tak jste mě uklidnil.
0: Budeme říkat, ta muzika v těch 20. letech, to bylo super. Teď jsou takový blbý ty písničky, ty nový, ale tenkrát ve 20.
2: Ty jsou hlupný, já jim ani nerozumím, co tam zpívají.
0: To budete jednou říkat.

0: 6.36. Dobré ráno, ranní show.
1: Dobré ráno.
0: Katko, co je novýho u vás? Co trávník? Furt zelenej? Nebo už začíná být žlutej? Jak je horko?
1: No, manžel teď tráví každý ráno a každý večer hodinu tím, že s hadicí chodí po zahradě a intenzivně zalejvá. To nám bylo řečeno, že prostě teď musíme 3 týdny takhle brutálně zalejvat.
0: Ano.
1: Takže prostě tím tráví svoje dny.
0: A vy nemáte zavlažovací systém?
1: Ne.
0: To je dobrý, co? Já samo.
1: Já vím, ale jako je to zbytečně drahý. No. Máme čerpadlo v potoce, co ti budu říkat? Ale nesmí, nebo já nevím.
0: Nesmí, jo?
1: Já nevím.
0: To mě zajímá, nesmí.
1: Nevím. Prostě vyhodil čerpadlo do potok, ježiš,
0: to
1: neříkej. Ne. Já nevím. Ne.
0: Vycouvej z toho. Ty mluvíš o kamarádce.
1: Jo, to dělá soused.
0: Soused dává, přátelé, čerpadlo do potoka. Neřád. Dobře, tak...
1: A trávník vyrostl a už je strašně, strašně vyrostlý.
0: Už je vyrostlý, že tam nejsou vidět děti, když tam běhají.
1: No. Takže teď scháníme sekačku.
0: Takže teď ti prostě...
1: Teď jsme si řekli, hele...
0: Je, sekačku, to jsem miloval s rohlíkem a s hořčicí. Já to miloval.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
6: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
7: A zásilka z Datartu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu rychlostí blesku.
8: V boxech od Černáku Pozličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
10: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
11: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
10: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
12: Mamut královal době ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
13: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
14: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na Juradio Talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
16: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
15: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradio Talk.
17: To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký drsa.

0: Evo Latino.
1: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
0: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
1: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
0: Taneční skupina Roku.cz.
2: Blesk tlapky. Nejlepší zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, stánky i program na pódiu. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová a další. Psí festival Blesk tlapky. Sobota 6.6. Praha.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Přátelé, Ferrari má nový vůz. Jmenuje se Luce, světlo. Jo? A protože Ferrari je italská automobilka, tak jejich šéf je svým způsobem papež. Mají ho takzvaně, mají ho jako za souseda.
1: Jo.
0: Vatikán, součást Říma, víme. Takže co je, nejjednodušší je, že vemeš to auto a jedeš za papežem, aby mu požehnal. Je to taková tradice.
1: Ale to je levý, ne? Když jsi podnikatel a jedeš to, si pro požehnání.
0: Je to levý, jako... no, že z Hyundai jen tam nejezdí, jo. Je to vlastně nefér, ale se, jak říkám, prostě Ferrari...
1: A takhle, otázka, jestli to pomáhá, to požehnání.
0: Nevím, ale byli zase u papeže, ne poprvé, je to, jak říkám, taková historická záležitost. A Luce, tak se jmenuje to Ferrari, znamená světlo. Jo, Ferrari Luce, Ferrari světlo. A svatý otče, žehnej světlu. A což podle mě papež má v popisu práce, ne?
1: Jo.
0: To vlastně podle mě je v nějakém písmu svatém určitě.
1: No tak Bůh řekl přece budíš světlo.
0: Budíš světlo, no. Jako první větu, že jo? Takže vlastně, takže šéf designer je jasný.
1: Jo.
0: Jo?
1: Že a teď výkonný ředitel.
0: Byli za výkonným ředitelem. Váš šéf to vymyslel kdysi. Byla to vlastně první myšlenka, tak tady to je. A že to trvalo takovou dobu, co?
1: Jo, a v ostřikovačích je svěcená voda, předpokládám.
0: Vím si, že jak už dávno vlastně ten nejvyšší řekl budíš světlo, ale než se to zrealizovalo, ten plán... No teda trvalo
1: a design je nadčasový.
0: Trvalo tedy. To teda jakoby strašně dlouho. Jako opravdu extrémně, ale konečně to máme teda.

0: 6.49, možná si říkáte, furt je tam ten Leoš s tou Katkou, kde je ten vysoký pán? Je to tady, dočkali jsme se.
1: Evropa 2, svět podle Koháka.
0: Posloucháte ranní show na Evropě 2, svět podle Koháka před víkendem.
2: Dobré ano, ráno. Dobré ráno, představte si, já jsem se dozvěděl nesmírně zajímavou věc.
0: Ano.
2: Ty to možná budeš vědět, i když pochybuju, protože jsi fotbalový fanda.
0: Ano.
2: Věděl jsi, jo, že klub Athletic Bilbao,
0: no,
2: to známe samozřejmě.
0: Ano.
2: Představ si, že za ně, za ten klub, za ten tým, nesmí hrát nikdo jiný, než kdo vyrostl v tom klubu.
0: To si dali jako vlastní regulu, no, jo.
2: Takže já jsem třeba...
0: To si dali jako vlastní regulu.
2: No, ale už odjakživa. A nebo kdo tam 5 let aspoň netrénoval, a kdo není Bask. Kdo není z Baskicka, nesmí
0: to
2: hrát.
0: Nemyslíš,
2: to nemyslíš, vážně. Takže já jsem se díval, samozřejmě se synama, v Atletiku Madrid hrál, samozřejmě u Ifaluši a tak dále. A já říkám, a co Bilbao? A oni tam, tati, nikdo nikdy nehrál, žádný Čech. Na 100% se vsadím, a já, ale prosím tebe.
0: Oni nemají vůbec krajánky.
2: Nemají nikoho. To jsem vůbec nevěděl, jak je tohle možný.
0: A jak se dá hrát v dnešní době bez fotbalistů z Afriky?
2: No, a pozor, a jak, ale hlavně dobře, jak se dá hrát.
0: No, oni nevyhráli nikdy, ale taky nic.
2: Asi ne.
0: Jestli to není,
2: ale jsou pořád v té nejvyšší lize.
0: No, ale jestli není na čase změnit tu strategii.
2: Těžko říct,
0: jako,
2: no.
0: To prostě, to se jako, víš,
2: ale to se prostě nezmění, to prostě máš to prostě v regulích a nazdar. To jsou prostě hrdý.
0: Dobře, ale to je jako, kdyby si jezdil na trojku jako nejvíc, prostě v autě.
2: Už jsem se lék, ježišmarja. Ne, no, je to tak, ale prostě takhle to mají, to
0: zajímavé. Nevyužijou pomoci.
2: Ne, prostě. Vůbec, to se mi líbí, takový hrdý, jako znáš někoho u nás takovýho?
0: Já si spíš představuju, jako, že třeba, když tam hoří,
2: no,
0: jo, jestli tam hasiči, že by třeba nemohli
2: musí přijet, být Baskové,
0: že
2: no,
0: by nemohli přijet prostě hasiči z ostatních jakoby krajů. Jo, to se děje, když je velký.
2: To je proto, že si pomáhají.
0: Nechte si tu vodu. My ano, si to tady uhasíme sami. Sami jsme si to zapálili.
2: Vál.
0: Chápeš?
2: No,
0: u nás. U nás?
2: Je to zajímavá, ale hrdost, co říkáš?
0: Je to zajímavé. U nás se to většinou děje v týmech, co nemají peníze.
2: Je to tak?
0: Tam jako by prostě, hele, my nikoho nekupujeme.
2: Takže 80% týmu u nás.
1: Evropa 2. Jsou tady.
3: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
3: Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jihlavanku. Kilogram v Bila klubu za 199,90 pouze v pátek. A milku čokoládu přikoupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
1: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. Aneb brzda naživo a taneční party. Nasty, Arny Vojtáno a Petr Říbal vám rozhýbou bránici. A zbytek těla vám protáhnou DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
2: Jaký krátký projev třeba.
1: Vstupenky na Ticketportal.
9: Pozor, tento týden ušetříte na e-shopu Tesla 22%. Kuchyňské spotřebiče, vysavače, audio, video i chytrá domácnost, která vám usnadní každý den. Nakupujte na www.tesla.cz a zadejte kód TESLA22. Tesla. Domov, který funguje pro vás.
10: Blesk tlapky. Nejlepší zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, stánky i program na pódiu. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová a další. Psí festival Blesk tlapky. Sobota 6.6. Praha.
11: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
12: No, od Alena Volkera, Free Spider.
6: Fadet.
11: Jo, Fadet, Fadet.
12: Hele, kluci, jak se tam zpívá to Panda, Panda.
13: Imagine Dragons.
12: Jo, to bude ono. To, jo, jo, přesně.
14: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
15: Jako můžeš vzít rodinu do muzea, ale jde to i jinak.
16: Ve Wakeportu u Prahy spolu otestujete vodní lyže nebo wakeboarding. Spousta zážitků na čtyřech vlecích pro začátečníky i pokročilé s přespáním v housebotech a relaxem v plovoucí sauně a výřivce. Najdeš u nás i půjčovnu a skvělou kuchyň. Wakeport, největší areál vodních sportů. PS, u nás to žije celý týden. Hopsa na Wake do Brandejsa. Více na wakeport.cz.
17: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
18: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
19: Ale grepák, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
20: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
21: Držíme ti flek i v písku. Evropa 2. 103,6 FM.

0: Za minutu bude 7. Dobré ráno, co bude ve zprávách?
1: Dobré ráno, máme tam noc kostelů, potom, že nejezdí metro, potom, že v Americe chystají novou bankovku a tak.
0: To je zase dneska noc kostelů?
1: Jo.
0: To nemyslíš vážně?
1: No to myslím vážně.
0: Wow.
2: Zpátky do minulosti.
3: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak je to ve skutečnosti z dnešní nocí kostelů.
4: Ahoj.
3: Čau, Franto.
4: Prosím tě, co se tady flákáš, proč jdeš se mnou? Dneska je noc kostelů.
3: Noc kostelů?
4: No.
3: To nejdu, co to je?
4: Ty nevíš, co to je? No dneska jsou otevřený všechny kostely, musíš tam jít podívat, prohlídnout se, všechno, krypty jsou otevřený. Je to naprosto fantastická věc, já tam chodím každý rok.
3: No to nejdu.
4: Proč?
3: Já jdu na noc trezorů.
2: Leoš Mareš, Patrik Hezucký. Ranní show Evropy 2.
0: 7.00, přesně. Evropa 2 vysílá zprávy.
1: Dobré ráno, už po 18. se dnes otevřou stovky kostelů, kaplí a modliteben po celém Česku při akci Noc kostelů. Letošní ročník... Jsi blbej.
0: Kaplí!
1: Letošní ročník ponese... Já tě to taky budu dělat tohle.
0: Promiň.
1: Ne, v pohodě.
0: Mně se to líbilo, to byl hrozně hezký, melodický.
1: Letošní ročník ponese motto odvaha. Organizátoři chtějí upozornit na význam vnitřní síly, překonávání strachu a otevřenosti vůči novým setkáním. Provoz na části pražské linky metra A dnes ráno zastavila technická závada. Soupravy nejezdí až do odvolání mezi stanicemi Želivského a náměstí Míru, zatímco na krajních úsecích

0: oslav výročí založení Spojených států na vytvoření nové bankovky v hodnotě $250 s portrétem Donalda Trumpa. Americké zákony přitom zakazují, aby oběživo zachycovalo žijící osoby. Ředitelka úřadu, která se proti tomuto záměru postavila, byla minulý měsíc přeřazena na jinou pozici.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: D1 hlásí na trase z Prahy do Brna na 67. kilometru ve stoupacím pruhu odstavený kamion a na dálnici D1 počítejte s kolonou kamionů už od 173. kilometru až do Brna.
1: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2. Evropa 2, jak je venku?
2: Počasí horko.
0: Bude krásně jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnosti v Čechách od severozápadu částečně přibývat. Nejvyšší teploty velmi příjemné 21 až 26, v Čechách místy až 28 stupňů. Tolik zprávy, je 7 hodin a 2 minuty a vy vstáváte s páteční ranní show na Evropě 2.
1: Ranní show vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů, odstranění plísní a řas. Umyjem to.cz

0: 7 hodin, 6 minut, začíná druhá hodina ranní show na Evropě 2, začíná i den, pátek, skoro léto, slunce, ptáčci zpívají.
1: A já vám řeknu, proč ptáci zpívají a proč zpívají hlavně ráno. Já
0: totiž,
1: nejsem ornitolog, ale umím s Googlem.
0: To byl takový úvod. Já jsem nedělal úvod, že...

0: Představte si, že jsme měli během písničky tady debatu, proč vlastně ty ptáčci, já říkám ptáčci a ne ptáci, ale dobře, proč ty ptáci vlastně zpívají? Proč? A proč ráno? Mm.
1: Já jsem to tady nadhodila mimochodem tohle téma a tady náš kolega Martin říká, to nevím, ale vím, proč kohout kokrhá jenom ráno.
0: No. Má to říct Martin?
1: Jo, ať to řekne.
0: Martin Cilás.
1: Já vám pak řeknu ty ptáky.
0: Nejlepší svatební DJ světa.
2: Dobré ráno.
0: Náš kolega tady. No.
2: Kohout kokrhá jenom ráno, protože pak se zbudí slepice a už se nedostane ke slovu.
1: Takže.
0: Děkujeme.
1: Mně se to líbilo. Ptáci zpívají proto, že si vymezují vlastní území a zpěvem lákají samičky. To je tak jakoby obecně. Ale proč zpívají ráno?
0: Nevím.
1: Protože ráno jsou brouci zalezlí, takže oni nemůžou hledat potravu a na zpívání mají takzvaně volno.
0: Takže vlastně mají takovou ranní show.
1: Jo.
0: Než jdou lidi do práce nebo do školy, poslouchají ranní show a oni jim zpívají, než prostě jdou do fachy. Uh-huh. Dobře, děkujeme za tuhle tu odbornou odpověď. A já bych nabídnul teďka jednu uměleckou. Uh-huh. Existuje totiž píseň, která se jmenuje Proč ptáci zpívají? Tu píseň zpívá Karel Gott a já předpokládám, já ji neznám.
1: Slavík.
0: Já ji neznám, co?
1: Že zpívá Slavík, no.
0: Zpívá i Slavík. A já předpokládám, že v tom textu budou odpovědi.
1: No.
0: Když se to jmenuje, proč ptáci zpívají.
1: A jestli ne.
0: Takže ty jsi řekla jako Google, Google verzi a teď verze Karel Gott.

0: Zase jsme slyšeli píseň Karla Gotta, kterou nikdy nikdo neslyšel.
1: Jo, a zase ale dobrá.
0: No. Novinka.

0: Jak mu to zpívalo?
1: No, ale fakt dobrý to bylo, hezký.
0: Jak mu to zpívalo? Proč růže růžový? Googluj.
1: Nedávaj mi tyhle úkoly.
0: Tak to byly otázky řečnické, no. Hmm. Ještě, že jsi to odpověděla.
1: Hmm. Je to proto, že ráno na to mají čas.
0: To je fantastická věc. Fantastická věc. Generální odpověď na všechno.

0: 7.14, posloucháte ranní show na Evropě 2. Měli jsme tady téma ptáčci. Můžu nabídnout vtipy o ptácích.
1: No.
0: Jsou to teda dětský vtipy. Jo, počítáš s tím.
1: Já se těším.
0: Třeba si jeden vybereš a řekneš ho doma.
1: Já ani jiný nechápu.
0: A řekneš ho doma manželovi. Mm-hmm. Jo. Vememe to rychle. Víte, proč má čáp dlouhé nohy? Aby ho žáby nekopaly do zadku. Jak ptáci hrají šachy? Táhnou do Afriky. Kukačka ke kukačákovi. To jsi nevšiml, že po tobě pokukuju? Proč sova nedostala řidičák? Pokaždé někam zahučila. Říká jedna sova druhé. Ne, je stolik, nebo budeš vycpaná. Povídají si dva kamarádi. Proč jsi si koupil toho papouška? Ale chci si ověřit, jestli opravdu žije 150 let. Pštrosí rodinka si řekla, že půjdou na návštěvu ke známým. Přijdou na místo, kde známí pobývají a vidí, že všichni mají hlavy v písku. Starý táta pštros se naštve a povídá, to je hrozný, trmácíme se takovou dálku a oni nejsou doma. Maminko, tatínku, náš papoušek se konečně naučil zpívat. Výborně, Pepíčku, ale co to má v kleci za divnou trávu? Co je?
1: Nevím.
0: Říkám dětský.
1: A to já jsem tenhle nepochopila.
0: Co?
1: Co on má v kleci za divnou trávu, jsem nepochopila.
0: Nechápeš to? Ne. No, že měl papoušek v kleci divnou trávu.
1: Jo, aha.
0: Začal zpívat. Že tohle si nepochopila. Ne. Jsem si myslel, že vzhledem k tému původu a k tvému manželovi, no tohle nebo bude první vtip, kde se zasměješ.
1: Jak je pravda, že můj manžel má jamajské kořeny, ale tohle mě u dětského vtipu překvapilo, tato pointa.
0: K Pepovi má přijít na návštěvu někdo a tak svému sprostě mluvícímu papouškovi zaváže zobák. Za chvíli se zvedne od stolu a ubalí papouškovi facku. Proč? Vždy ti jsi říkal. To ne, ale ukazoval.
1: Sprostě. No, dobrý. Ranní show Evropy 2.

0: 7.19, posloucháte ranní show na Evropě 2 a máme pro vás soutěž s Paládiem. A pozor! A pozor! Je pátek a tak to bude velké finále. Je to velké finále, takže se soustřeďte. Hrajeme dnes o mnohem větší balík peněz. Dnes totiž budeme soutěžit o dárkové poukazy do nákupního centra Paládium v Praze v hodnotě 10 000 korun. Platnost poukazů je jeden rok a můžete je využít ve stovce vybraných obchodů Paládia. Vyhrajte a báječně si užijte návštěvu nákupního centra Paládium. Dneska je to za desítku. Čau. Čau. Pojďme si to říct o Paládiu obecně.
1: Nákupní centrum Paládium v Praze je největším a nejstylovějším nákupním místem v centru metropole s jedinečnou atmosférou. Najdete zde téměř 200 obchodů, restaurací, kaváren a provozoven služeb. Paládium je dostupné metrem, tramvají, ale také autem díky prostornému parkování přímo pod budovou Paládia.
0: Tak, kdo se nám dovolá na 257-400-888? Hrem o desítku. Halo.
2: Dobré ráno.
0: Je to tak. Seš to ty, nebo jste to vy?
2: Ano, ano.
0: Jak se jmenuješ?
2: Já jsem Petra.
0: Petro, otázka na tebe. Za 10 000. Dnes se v nákupním centru Paládium v Praze slavnostně otevírá butik kultovní značky luxusního dámského prádla. O kterou značku se jedná? Teď se Petro soustřeď. Navíc jsi holka, takže to trochu asi znáš. Jo?
2: Možná.
0: No, je to luxusní dámský prádlo, možná to bude znát. Dáme ti 3 možnosti a ano. Musíš to trefit. Bude to pak už bez dalších nápověd. Jo? Když to netrefíš, smůla. Jo?
2: Jasně.
0: Takže dnes se v nákupním centru Paládium v Praze slavnostně otevírá butik kultovní značky luxusního dámského prádla. Jedná se o značku za A Victoria Plzeň nebo za B Victoria Žižkov nebo za C Victoria's Secret.
1: Strop.
2: Tak, fotbalový fanda sice nejsem, spíš na hokej, ale myslím si, že Cčko, Victoria's
0: Secret. Nekecej. Takže takzvaná Viktorka. Takzvaná
2: No.
0: Máš radost, Petro, viď?
2: No, mám radost a úplně čumím, že jsem se dovolala teda.
0: Já taky čumím, že jsem se dovolala, Petro. Takže takzvaná Viktorka. Takzvaná Viktorka.
1: Bláho, to je dobrý,
0: Viktorka
1: že to je
0: v Paládiu.
2: No, super. Mimochodem, přátelé,
0: to je vlastně neuvěřitelný, že to vyšlo na dnešek. Včera Český statistický úřad vydal takový ten klasický roční sčot, jak pojmenováváme svoje děti, jo. To je prostě neuvěřitelná synchronicita, jo. Takže představte si, že se zjistilo, že poprvé po asi 8 nebo 9 letech není Eliška první. Asi 8 let bylo nejčastější jméno, které se dávalo miminkům, teda holkám. Takže holčičkám, které se narodily 8 let po sobě, byla nejčastější Eliška. A Elišku, dámy a pánové, letos v tom žebříčku sesadila z prvního místa, teď asi tušíte, co řeknu, skutečně Viktorka, tedy Viktorie.
2: Viktorka.
0: Takže
2: já mám doma Sofinku teda.
0: Mimochodem, Sofinka je na strmém vzestupu, to je tam v tom článku. To je v tom článku, taky možná se k němu po reklamě vrátíme, protože je docela dobrý. Aha. Takže my máme tady téma Victoria's Secret, Victoria Plzeň, Viktoria Žižkov. Takže nejčastější holčičí jméno, který dávají maminky a tatínkové v porodnicích k svým holčičkám, když se narodí, je teď Viktorie, chápeš to?
1: To jméno se muselo dostat na vrchol, když znamená
0: tak,
1: vítězství.
0: Je to tak, ale jakože úplně nejčastější, ze všech.
1: To je ze všech.
0: To mě překvapilo, takže to se nám hodilo. Tak Petro, gratulujeme.
2: Super, super.
0: Papa, ahoj.
2: Díky, ahoj.
0: No a jak je to s klukama? Haha. Třeba druhé místo mě překvapilo. Strašně mě překvapilo druhé místo u kluků. Podíváme se na to hned po reklamě. Ranní show Evropy 2.
3: Evropa 2. V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty. Yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty.
10: Čapni do ruk. Ve Smarty svůj herní notebook.
11: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
12: Yeah.
11: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
13: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
14: Pak přijeďte do AutoESA.
13: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
14: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
13: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
14: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
15: Svět of Rock On. Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz.
16: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
17: Lenka Termerová,
18: Dana Sislová,
19: Petr Kostka,
20: Jan Vlasák,
21: Oldřich Kaiser.
17: Lidi, vemte rodiče do kina.
16: 5 švestek.
22: Doplň šťávu a vyhraj pořádnou dávku energie na cesty. Evropa 2 a podcast Doplň šťávu pro tebe mají poukázku na 5 000 k uplatnění na čerpacích stanicích OMV. Tankování, káva ve Viva kavárně nebo myčka OMV Top Wash? Je to na tobě. Doplň šťávu je podcast pro všechny řidiče od čerpacích stanic OMV a platformy Vize 0. Aktuálně pro něj hlasuj v anketě Podcast roku. Hraj s Evropou 2 a poslouchej Doplň šťávu.cz. Projekt podporuje bezpečně na cestě. Poslouchej tento týden od pondělí do pátku Evropu 2 a vyhraj zásobu nápojů Coca-Cola na celé léto v hodnotě 5000 korun. A k tomu poukázku v hodnotě 1000 korun do restaurací Foodmarks. V restauracích označených Foodmarks teď navíc můžeš soutěžit o další skvělé ceny. Stačí si objednat nápoj Coca-Cola ve skle a zadat kód ze zadní strany etikety do aplikace Coke App. Užij si léto s perfektně naservírovaným a vychlazeným nápojem Coca-Cola ve skle.
23: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
24: Zpátky k muzice.
25: Evropa 2.
0: Dámy a pánové, zmínili jsme Viktorii, tedy jméno Viktorie. Budeme se o něm bavit za chvíli. Máme tady žebříček nejčastějších jmen, které dávají rodiče svým dětem. My jsme tady měli naši kolegyni, zpěvačku Viktorii. Pojďme si ji zahrát. Hotel California od ní.

0: lullabies.
1: Tak tohle to byla Viktorie a tohle už je zase Eliška, jak slyšíte. Aha. Pod námi. A teď se k tomu dostaneme, že na iDnes vyšel článek, napsala ho Tereza Tykalová. Uh-huh. Já vám ho přečtu, protože já to mám rád, každý rok takový je článek. Každý rok ho čtu. Takže, nejpopulárnějším dívčím jménem byla loni právě Viktorie, která po 13 letech sesadila Elišku. Že dokonce po 13 letech byla Eliška sesazená.
2: Takhle, ono, ale když klesá ta porodnost, narodí se 4 děti a 2 z nich jsou Viktorie, tak to se to potom vyhrává. Víš?
1: Nerozumím.
2: No ne, tak jakože už to rozmezí prostě ubejvá.
1: Pokusím se být milej. To, co jsi řekla, je hloupost.
2: Dobře.
1: Protože to nesouvisí vůbec s počtem dětí, protože to rozdělení těch jmén je pořád stejný. A jedno, jestli se narodí 10 000 dětí nebo 20 000 dětí.
2: Asi jo.
1: Takže jako jestli si myslíš, že když se narodí méně dětí, tak je jako snaží vyhrát, tak ne.
2: Dobře. Jo. No vidí, a to jsem si fakt ale myslela.
1: Ne, to je nesmysl,
2: když se narodí méně dětí, že je snaží vyhrát.
1: Ne, to je nesmysl, tak uvoleb, ne? Jako vlastně moc nezáleží na tom, kolik tam přijde lidí. To rozložení těch sil je pořád stejný. V tom je ten fór, že to je v procentech.
2: Takže vlastně nemá smysl chodit k volbám?
1: No, vlastně teďka, když jsem teďka slyšel sám sebe. No ne tak, jako máš nějaký názor, máš veřejný mínění, v procentech si určitá skupina obyvatel v počtech procent myslí něco.
2: Mm.
1: Ne? Tady konkrétně jsou to vlastně jako všichni lidé, jo? Všichni lidé v uvozovkách, všichni lidé mají děti, není to nějak rozdělený a dávají jména dětem. A je to nějak rozdělený procentuálně a tak to prostě je.
2: Mm. Tak pokračuj.
1: Takže nejpopulárnějším dívčím jménem byla loni Viktorie, která po 13 letech sesadila Elišku. Mezi chlapci opět zvítězil Jakub, ale těsně za ním skončil, a to je třeba pro mě překvapení, těsně za ním skončil Matyáš.
2: Tak to mě teda zase vůbec nepřekvapuje.
1: Že Matyáš je
2: druhý... Matyášu je spousta.
1: Dobře, ale druhý nejčastější jméno v Česku.
2: Takže když se rodí méně dětí, tak...
1: Tak je to hlavně tím, že se rodí méně dětí, že jo? Takže stačí třeba, aby byly dva Matyášové,
2: no,
1: a už jste druhý, no. Ranní show Evropy 2. My se ještě k tomu vrátíme, že tam jsou strašně zajímavé věci v těch statistikách.

0: 7.37, posloucháte ranní show na Evropě 2, tohle to byla Miley Cyrus, bavíme se o nejčastějších ženských a mužských jménech u miminek teďka a Miley tam zatím není. Miley tam stále není, Miley se neprosadila v Česku, ale prosadili se jiné ženy nebo jiná ženská jména a budete možná překvapeni, jestli vás to teda zajímá.
1: Tak říkej.
0: Takže. Ještě jednou se vracíme k článku na iDnesu, který vyšel, každý rok to čtu, ještě jednou to zopakuju, letos to napsala Tereza Tykalová. Tak, jsou to statistické věci, já to mám rád. Já jsem říkal, že teďka nabídnu pořadí nejčastěji dávaných mužských jmen, ale zůstane ještě u holek, protože je tam zajímavá věc. V roce 2025, tedy loni, se narodilo 1193 Viktorií, to je první místo. Na druhém místě Eliška. Pod náma taky Eliška, slyšíte? Beethoven pro Elišku, ale kytarová verze. Takže po 13 letech Viktorie sesadila Elišku. Elišek se narodilo 1125. Viktorie se tak vůbec poprvé stala nejoblíbenějším dívčím jménem. Ale pozor, kdybychom sečetli Emu a Emmu, tak by se to jméno dostalo na druhé místo ještě před Elišku. Ale protože Český statistický úřad počítá jednotlivé varianty samostatně, tak mají smůlu. Ale kdyby se sečetla Emma s jedným M a Emma s dvěma M, tak by byla Emma druhá. Tak jdeme na ty kluky, jo? Jsme říkali. Jakub sice své první místo z předchozích let obhájil před Matyášem, ale jen o 18 narozených chlapců. Na třetím místě typni si, holky a kluci, třetí místo.
1: Takže co? Řekni, tam byl.
0: Řekni svůj příběh, který jsi říkala o svých dcerách. Řekni svůj příběh. Že když jste dávali jméno svojí holčičce...
1: Když jsme dávali jméno naší první dceři Sofince, ano. Tak se nám zdálo, že to jméno je originální.
0: Je originální.
1: A nakonec se ukázalo, že kam naše dcera Sofie přijde, do jakéhokoliv kolektivu, vždycky je tam minimálně jedna, spíše dvě další Sofinky.
0: A já ti to potvrdím, Sofie je totiž třetí. To znamená, tři nejčastější jména v Česku, loni, první místo Viktorie, druhé místo Eliška a třetí je Sofie. A u kluků, teda řekli jsme si Jakub a Matyáš, a na třetím místě je Jan.
1: Aha.
0: Jan.
1: Honzík pořád takhle vede, veď to je asi takový to jméno, co se dává v té rodině z otce na syna.
0: Možná. Mimochodem, v první dvacítce se poprvé objevila Valerie, naopak vypadla Stella. U chlapců se toho na prvních příčkách v porovnání s předešlými roky příliš nezměnilo. Pořadí prvních sedmi jmen je stabilní. První Jakub, druhý Matyáš, třetí Jan, čtvrtý Adam, pátý Matěj, šestý David a sedmý Vojtěch.
1: Takže Adam Vojtěch.
0: Adam Vojtěch má, pozor, Adam Vojtěch má čtvrtý a sedmý místo. Pak jsou tam jména, jejichž popularita postupně roste. Velmi stoupající tendenci má jméno Oliver. V roce 2025 byl osmý. Z první dvacítky vypadl Martin, chápeš to? Z první dvacítky vypadl Martin, naopak se do ní dostal Jonáš. U dívčích jmen se změnila první a druhá příčka, dalších pět pozic, pak také beze změny. Kromě Olivera u chlapců nabývají obliby jména Mateo, Teodor, Sebastian nebo Mateo.
1: Mateo už si říkal?
0: Ne, to je Matteo a Mateo. Zase to jsou dvě.
1: Je opravdová od Matea.
0: Trénuje Mateo i Matteo. Pozor, u holek jsou taky trendy. Jméno Lara se během tří let posunulo o více než 30 míst nahoru. Vysokou dynamiku mají Sofia, Vivien, Izabela nebo Mia.
1: Miuška. Lara je dobrý jméno teda. To, jak si teď řekl, tak jsem si říkal, já, kdybych měla dceru, teď jde jméno Lara. Se mi líbí.
0: U chlapců se nejčastěji dědí jména Antonín, Karel, Jindřich nebo Václav. U dívek je nejčastějším dědičným jménem Marie, dále Diana, Alžběta, Anna a Gabriela. A teď na závěr, dámy a pánové, aby jsme si to užili, budeme hrát Leny, což je takový jako nečekaný jméno, že jo, Leny. Tak pojďme si říct takový ty perličky. Těšíte se, jaká jména byla dána loni v Česku a byla uznána? Takže...
1: Jaké světové hvězdy se nám propsaly ano, do našich statistik?
0: Mezi méně častými jmény se loni objevila nezvyklá jména jako Medí, Lionel...
1: Richio.
0: Cože?
1: Richio, takhle tam zavála.
0: Spíš Messi, ne?
1: Já vím.
0: Lionel, máme přátelé v Česku malýho Lionela, a nebo Angelina. Zároveň jde i o dříve tradiční jména. Je to mix i trochu staromódnějších jmen. Jsou tam jména, která určitá generace bere jako běžná, jako Věra, Pavla nebo Ivana, ale dnes už skoro nejsou.
1: Věruška malá.
0: Malinká Věruška, už není. Už nejsou malý Věrky.

0: Tohle byla Lenny. Já se chci zeptat vás, milí posluchači, a možná i Katky, to bude vědět, bo tady obecně. Lenny je samozřejmě, nebo ne samozřejmě, ale Lenny je dcerou Lenky Filipové. A jmenuje se Lenny normálně Lenny, nebo se jmenuje Lenka? Zděděla jméno po mámě?
1: Já jsem přesvědčená na 99%, že se jim jmenuje Lenka.
0: Můžeme to někdo...
1: Že jakoby, Lenny je...
0: Můžeme to zkontrolovat.
1: Pseudonym.
0: Že teda maminka se jmenovala Lenka a... Lenny je tedy taky Lenkou, která nechtěla se jmenovat Lenka, tak si to změnila na Lenny, ale nevíme to.
1: Wikipedie říká, ano? Lenka Filipová, profesionálně známá jako Lenny, je česká zpěvačka, písničkářka, hudební skladatelka.
0: Jo, takže Lenny se jmenuje normálně Lenka Filipová.
1: Ano.
0: Aha, takže ona se jmenuje úplně stejně jako maminka, což ano. Teda nechtěla. No a my jsme se tady bavili, že Český statistický úřad vydal takovou klasicky tu rekapitulaci loňského roku. Mm-hmm. A už jsme tady mluvili o dědičných jménech. Dokonce je to tady napsané, že Český statistický úřad pravidelně sleduje také děděná jména v rodinách. A myšlenka, kterou chci říct, to jsem nevěděl. Daleko častěji dostávají chlapci jméno po svém otci, než dívky po své matce. Hmm. Ale výjimka potvrzuje pravidlo. Teď jsme si jedno řekli.
2: Ranní show Evropy 2. Kde to stojí?
0: Kde to stojí?
1: Stojí to na D1, kolona kamionů od 173. kilometru na příjezdu do Brna a i pro osobní auta už se nám kolona začíná prodlužovat. Na D1 potom nepřehlédněte, na 67. kilometru odstavený kamion je ve stoupacím pruhu směrem do Brna.
0: Máme skvělou českou volbu, dneska jsme ji odsunuli díky jménům, ale téma vydržte. Co je podle Čechů největší známka toho, že už je člověk starý?
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku Last Minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
6: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Bila, to dobré začíná u nás.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
7: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu.
8: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
7: na akci Letňany nejen dětem.
8: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
7: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
8: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
7: tombolu z dárky
8: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
7: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem.
8: 29. a 30. května na v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
9: Karle, neříkal jsi, že zajedeš do Alupy pro matroš?
10: V klidu, už je to zařízený.
9: Jak zařízený, vždyť si ani nevytáhl paty.
10: Nemusel jsem, objednal jsem všechno na jejich e-shopu.
9: Hliník a online? A co ty dílky?
10: V klidu, všechno nařežou, jak potřebuješ. Pošlou nám to rovnou na stavbu a ještě jsem dostal slevu.
9: Takže e-shop říkáš?
10: Jasně, Hliník z Alupy na www.ehliník.cz.
11: www.ehliník.cz, když potřebuješ matroš.
12: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na Juradio Talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
13: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
4: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradio Talk.
14: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rieglových sadech zahrají Monkey Business, Vohnout, David Koller, MiG-21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na prageopenair.cz.
15: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
16: Konečně grilovačky.
17: To miluju.
16: Pohodička na zahradě a vůně grilu.
17: Udělám si sýr na pánev od Madety.
16: Na grilu není spíš na pánev.
17: Na mřížce by utekl, ale na plátu je boží. Hlavně ho pořádně rozpálit.
16: Sýr nebo grill?
17: Grill přece. Sýr má pak krásně zlatavou kůrku.
16: Jen to slyším a mám strašnou chuť. Takže sýr na pánev od Madety.
17: Jo, jo, ten od Madety.
18: Europa 2. You were staring down disaster. That night we almost called it quits.

0: na Evropě 2.
1: Na na na, forever young, být stále mlad. Takže, dámy a pánové, česká volba. Co je podle Čechů největší známka toho, že už je člověk starý? Co je podle Čechů největší známka toho, že už je člověk starý? Je česká volba. Katko, na tohleto téma, nevím, jestli ty vůbec můžeš něco říct.
2: Můžu. Můj tip, máš šimrání v bříšku z toho, že si vybíráš novou sekačku.
1: Dobře, sekačka, koukám, sekačka. Dneska už po druhé, přátelé, se v éteru objevilo slovo sekačka.
2: To je pravda, to je pravda. Je to teďko moje téma, je to teď aktuální. Nám už vyrostla tráva, řešíme sekačku, no.
1: Vy máte opravdu ten trávník.
2: A přesně tak, ale to jsou tyhle ty jakoby problémy už po starších lidí.
1: Co je podle Čechů největší známkou toho, že už je člověk starý? Je neuvěřitelné, co je na pátém místě. Páté místo. Mladí mu začnou vykat a pouštět ho v autobuse sednout.
0: Ranní show Evropy 2.

Jáky. Řekl jsem, co to je za chlapy, ty mají snad už baráky. Jak mi v 15 přišli, tak starý 20-letý. Ve 20 zas byli důchodci 30-letý. Pak se časem trošku pozměnili role. Já mám zase narozeniny, no ty vole. Já už sakra pamatuju, jak byla v krámech chláce. Kolik je to let, co jsem přišel sem do práce? Proč je zase olympiáda, teď byla loni? Zas tam budou běhat.

0: Přesně v 8 hodin pokračuje Česká volba na téma, co je podle Čechů největší známkou toho, že už je člověk starý. Řekli jsme si, že pátá nejčastější odpověď byla: mladí mu začnou vykat a pouště to v autobuse sednout. Častější odpověď na čtvrtém místě je: všechno ho bolí.
1: No, na tohle jsou prej typický typická Kristova léta ve 33. A to mi říkal děda, že počkej, Kačenko, ve 33. tě začne všechno bolet. A měl pravdu.
0: A ty kan píše, takhle se jmenuje, náš posluchač, nebo posluchačka, ani nevím vlastně, jestli to je holka nebo kluk, že když mu, takže je to on, a ty kan píše, že když mu vypadnou drobné na zem, tak už se pro ně neohne.
1: I tu pajsku tam necháš.
0: I tu pajsku, já si prču. Třetí nejčastější odpověď. Co je podle Čechů největší známka toho, že už je člověk starý? Hlídá slevové akce nebo má větší radost z vysavače než z nových bot?
1: Tak tohle o mě.
0: To si říkala tu sekačku. Druhé místo. Chce být večer radši doma.
1: No jo.
0: Rozálie píše, když ti všichni píšou, jak je to v zimě, nebo jaké je to v zimě na plese, nebo v létě na grilování, boží. A ty už od půl osmí ležíš v posteli a čteš si

0: a nesmrtelná. Teď kali mi jeden den a 3 dny jsem mrtvá. No jo, no, super. Co to je skvělý, že to je
1: Kalim.
0: Pořád... Že...
1: Máte Kalima v tom, ne? V porotě.
0: Čeče, tak moment. Byl jsem za ním a naprosto přímo jsem se ho zeptal. Jak se, prosím tě, vyslovuje to tvoje jméno?
1: Mm-hmm.
0: A on říká, je to Kalim.
1: Aha.
0: Ale říkal, protože je strašně milej, že mu to je jedno. Říká, hele, klidně Kalim, to je jedno. Byl hrozně milej.
1: Mm-hmm.
0: Říkám, dobře, já vím, že to je jedno, ale... A on, tak pokud to chceš vědět, tak je to Kalim.
1: Takže Kalim je tak jako rodce superstar.
0: Takhle, dobře, říká dobře. To on o sobě, tak to bych počítal jako za...
1: Má to jistou váhu.
0: Má to jistou váhu. Takže Kalim. Tak dobře, dáme si ho, ne, Kalina, proč ne? Že je Kalim starý, třeba.
1: Co kolik mu je?
0: Co je podle Čechů největší známkou toho, že už je člověk starý? Jestli si myslí Kalim, že je starý, kolik mu je? No kolik málo. Je?
1: Já si to vygooglím schválně, protože ty si v té své písničce Být stále mlád říkal, že si ve 26 už jsi si připadal starý poprvé.
0: No, je mu 20 něco.
1: Kalim, 28, no tak to už asi tak, s tím taky bojuje.
0: Ale pozor, nás je tam teda 5, 4 po roce a já jo. Hmm. A je zajímavý, že jeden po roce jeho věk začíná 2.
1: Ano.
0: Pak je tam jeden po roce, jehož věk začíná 3.
1: Mm-hmm.
0: Pak je tam jeden po roce, jehož věk začíná 4.
1: Ano.
0: Pak moderátorovi začíná věk 5.
1: Hezky.
0: A pak je tam jeden po roce, jehož věk začíná 6.
1: A věky soutěžících budou začínat 1.
0: Yeah!

0: Ranní show, dobré ráno, 8.06. Je pátek, takže dneska si můžete vyzkoušet, jestli ještě zvládete kalit, nebo naopak, jestli budete doma s knížkou. Mm-hmm. A když jsme u toho, pojďme si říct nějaký tipy, co bychom mohli teď o víkendu dělat. Že bychom se zeptali i lidí.
1: Tak jo, třeba se někde něco koná.
0: Třeba se někde něco koná, když je pátek a ještě má být léto. Tak třeba se někde něco koná. Ranní show, dobré ráno. Haló.
2: Ahoj, ahoj, Leoši, zdravím.
0: Tak povídej, kam máme jít?
2: No, já teda popravdě ne, volám ne, ještě
0: ne,
2: pátek.
0: Ne, víš co, ne, hlavně neříkej, kam máme jít. Víte co, vy? Vyběžte.
1: Bude ten den dětí, tak asi budou akce jo, k tomu.
0: V pondělí je den dětí, to je pravda. Dobře, ty voláš k volbě, kdy

0: Člověk pozná, že je starý?
1: Přesně tak. Není to teda z mojí hlavy, někde jsem to vyčet,
0: no?
1: Ale líbilo se, strašně se mi to líbilo a bylo tam psaný, že člověk se bojí, když je starý, když jde na odběr krve, už se nebojí těch jehel, ale bojí se výsledků.
2: Jo, to je dobrý.
0: Jo, že se nebojíš jehel, ale bojí se výsledků.
1: Nebojíš se toho odběru krve, ale bojíš se těch výsledků.
0: To je skvělý. Tak děkujem.
1: Není zač.
0: Pa, pa, ahoj. Ranní show Evropy 2.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.
5: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
6: Lenka Termerová,
7: Dana Sislová,
8: Petr Kostka,
9: Jan Vlasák,
10: Oldřich Kaiser.
11: Vemte rodiče do kina od 28. května.
12: Pět švestek.
13: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
14: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rígrových sadech zahrají Monkey Business, Mohnout, David Koller, MiG-21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
15: Pozor! Tento týden ušetříte na e-shopu Tesla 22%. Kuchyňské spotřebiče

0: 2. Tesla. Domov, který funguje pro vás.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
2: Brzda Evropy 2, Nasty, Arno, Vojtáno.
1: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
2: A tak tomu s hrdostí říkáme nejtrapnější rubrika českého éteru.
1: Každé úterý a neděli v 8 večer.
3: A tak je to věta o jednom slově. Věta volá debilní půlem.
1: Na Evropě 2.
4: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
5: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
6: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads. Zažij našlapaný víkend ve Wakeportu u Prahy. Vyraz k nám se svojí partou rozbíjet hladinku na čtyřech vlecích provodní lyžování a wakeboarding. Začátečníci to u nás roztočí s instruktory. K dispozici půjčovna vybavení, skvělá kuchyň, houseboty na přespání, plovoucí sauna a výřivka. PS, dostaneš se k nám i lodí po labi. Máme svůj vlastní přístav. Wakeport, areál vodních sportů v prostředí Probošťských jezer. Hopsa na wake do Brandejsa. Wakeport.cz.
7: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
8: Ale grepák, jsem Richard Opát a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvel Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
9: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.

0: Haló, ranní show, dobré ráno, je pátek.
1: Dobré ráno, tady Martin.
0: Martine, 29. května, pozvi nás někam.
1: Tak já bych vás teda pozval na zítřejší kácení májky, co máme ve Strmilově.
0: Počkej, proč kácíte májku? My to máme až do pouti.
1: No, my to máme na měsíc jenom.
0: Aha, takže vy máte jako konec měsíce, prostě na čáry jste to dali nahoru a teď to končíte, končíte to.
1: Přesně tak.
2: A to nechtějí hlídat asi.
0: To se ne, to se hlídá první noci, no.
1: No,
0: se nesmí pokácet.
1: Hlídali jsme, ale předchozí roky jsme je neuhlídali, no.
0: Ježišmar, já jsem tady vyprávěl, že my jsme nedávno, vyprávěl jsem historku, že naši prostě hoši ze Záblatí jeli do Poděbradě, tam setli, nebo sundali májku, ale při té akci, že byli nervózní, tam zapomněl jeden z výtržníků kolo od nás ze vsi. A oni, našli tu zničenou májku podťatou na zemi, tak ji znovu vstyčili ponědraští a na špičku dali to kolo, jízdní kolo. Takže frajer přijel si ráno pro kolo a bylo nahoře na té májce. Což teda byl jako velký. A vy teda to
1: tak
0: máte...
1: Happy end.
0: No tak happy end, jak záleží pro ponědražský určitě. A vy to máte kde, prosím tě teda?
1: Ve Strmilově u Jindřichova Hradce.
0: Strmilov, jo?
1: Ano, ano.
0: A bude u to nějaký prase nebo něco?
1: No, dalo by se říct víceméně popíječka a nějaký něco k jídlu bude taky určitě.
0: Že Strmilov. A v kolik to je kdy? Zítra, jo?
1: Od 7 pokácení májky a od 7:30 zábava v hasičárně.
0: No tak počkej, to je nejvíc. Zítra, jo?
1: Jo, jo, jo.
0: Zítra. Tak v hasičárně, já jsem vám včera pouštěl to video, to bylo včera? Jak jsem vám pouštěl to video z té hasičárny?
2: Mně ne.
0: Tobě ne?
2: Ne. Nebo si to nepamatuju.
0: No já totiž, když se mě lidi ptají, jak jsem začínal, tak můj první kšeft byla diskotéka v hasičárně.
2: Je tohle, to jsem pouštěl.
0: Jo.
2: Já jsem nevěděla akorát, že to bylo v hasičárně.
0: To bylo v hasičárně, aha, v německém Goslaru v roce 1992. A představte si, že mě někdo poslal video z té hasičárny. Takže já jsem tady pouštěl Katce, Martinovi a Davidovi, že prostě existuje video, kdy v roce 92 dělám diskotéku v hasičárně v Německu. Takže si dokážu představit tu atmosféru, kterou budete mít ve Strmilově a je to moc pěkný.
1: Tyhle ty zábavy jsou v podstatě nejlepší. Jsou to takový ty starý vesnický, který se ještě no, tak jasně nějak drží a lidi to ještě tak nějak táhne. No.
0: A co pijete? Co se jako pije ve Strmilově? Co pijete u toho?
1: Tak samozřejmě pivo.
0: A jaký pivo tam máte?
1: No, můžu říct značku?
0: No.
1: Radegasta.
0: Radegasta. Pěter, a dobrý Radegast?
1: Jo, to je takový nejoblíbenější, si myslím, hodně na to lidi slyšej a takže se to osvědčilo, používáme to už několik let.
0: A ty jsi ten, jo, hospodský?
1: Ne, já jsem jeden z hasičů, my to pořádáme jako všichni takhle.
0: Hele, a prosím tě, můžu tě zeptat, jsi jeden z hasičů. Co jste dělali? Jak jste ten pivovárek toho Radegastu schořet nechali? Jestli bys mi k tomu...
1: No, ono je to trošku...
2: Že nechali i tu hospodu, že jo?
0: Aspoň, že jste nechali aspoň tu hospodu.
1: Trošku si mi nahrál oslým můstkem, protože zrovna naše hasičárna je bývalý městský pivovar.
0: Ano. A teď jdete Radegast. A je teď konec tak. Radegast jdete.
1: Tak a zelená rům, no.
0: Zelená rům, ale. A je. My přijdem, Strmilov, zítra 7:30 jsem tam.
1: Dobře,
2: to máte za humny, ne?
0: Co?
2: Že to máte za humny?
0: Za humny, tak je to otázka, samozřejmě, pokud... A měj se hezky, děkuji za telefon, papa.
1: Děkuju, ahoj.
0: Stříkáme.

0: jsou dámy a pánové. Před námi je mis. Před námi je mis. Nebo takhle, mis je za náma samozřejmě.
1: Jo.
0: Jo. Nicméně.
1: Máme vítězku.
0: Máme vítězku, je moc pěkná.
1: Lucie Pisková.
0: Lucie Pisková a teď jsou všude s ní rozhovory. Mm-hmm. Jak za starých časů. Mm-hmm. Jo, prostě mají rozhovory v novinách, papírovej, ona je teďka na obálce nějakého magazínu, normálně tištěnýho. Mm-hmm. A byla v Blesku, teďka vyfocená s takým krásným článkem, který měl jako bulvární titulek, prosím.
1: Už mi psalo 40 hokejistů.
0: Já jsem ten článek řekl. Já jsem ten článek čet.
1: No.
0: Takže jsem ho hned tady upravoval na pravou míru, což já si nevím, jestli to nekazí ten příběh, když to řeknu, jak to je.
1: Ne, neříkej to, jak to je. Nekažme si hezkou historku pravdu, jak říká jeden...
0: Klasik.
1: Klasik.
0: Dobře.
1: Jseš to ty.
0: Dobře, takže máme krásnou mis. Ještě jednou, jmenuje se Lucie...
1: Pisková.
0: Pisková.
1: Tak.
0: Tak, mimochodem jsem se podíval, a už to zase neudělám, podíval jsem se do sekce komentářů. U toho článku, tohoto článku v Blesku, do sekce komentářů. Přátelé, tam bylo zase nablito.
1: No vidíš.
0: To je humus.
1: A já jsem se taky podíval do sekce komentářů, je tam jeden, který se mě docela líbil.
0: Jo, takhle. Dobře. Takže ještě jednou, pojďme se naladit, aby jsme to pochopili. Takže ano. Máme novou mis, je moc hezká, mimochodem je to super, jak vlastně je to zase zpátky téma. Že se o tom jako bavíme, dokonce i víme, jak se jmenuje. Někdo to i viděl, jak vypadá, takže máme mis, jmenuje se Lucie Pisková, ještě jednou to řeknu, je moc fajn. A teď v nějakém rozhovoru se jí ptali, jestli jí psali i nějaký hokejisti. Mm-hmm.
1: Komentář tady Blesk.cz, opakuje se to takřka každý rok. Každá nově zvolená miska, která je zadaná, tvrdí, že její vztah je pevný a vydrží. Novopečená mis Czech Republic Lucie Pisková to ale myslí vážně. Dokonce už ustála a tak 40 hokejistů.
0: Jak říkáš, nebudeme si to kazit pravdou a nechám tě říct pointu.
1: Takže, sekce komentáře.
0: Počkej, udělám ti jako náladu.
1: Aha.
0: Takže mis vyhrála a vyšel ten článek, ustála, už mi psalo 40 hokejistů a v sekci komentářů je najednou, dámy a pánové, komentář z oficiálního účtu Jaromíra Jágra. Takže opravdu Jaromír Jágr. A Jaromír, to není vtip, a Jaromír Jágr píše na ten článek.
1: Škoda, že Taťána Makarenko neposunula termín mis až po mistrovství světa. Mohlo být zlato.
2: Ranní show Evropy 2.
0: A dáme si supermodel. 8.26, Evropa 2 ranní show.

0: Supermodel. Evropa 2 vysílá zprávy.
1: Pěkné ráno, skoro 40% mladých Čechů od 15 do 24 let užívá nějakou formu nikotinu, čtvrtina dokonce denně. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. V celé populaci kuřáků i uživatelů alternativních výrobků ale postupně ubývá, celkem jejich 29,5%. Temu dostalo od Evropské komise pokutu 200 milionů eur, v přepočtu skoro 5 miliard korun.
2: Co?
1: Podle Bruselu platforma nedokázala dostatečně zabránit šíření nelegálního a nebezpečného zboží. Například řada testovaných nabíječek neuspěla v základních bezpečnostních kontrolách. Problémy se objevily také u některých dětských hraček, které podle zjištění obsahovaly chemické látky nad povoleným limitem.
2: 200 milionů eur, 5 miliard, to bude muset Temu zdražit. To by to nějak kompenzovalo ty ztráty. Přiznej se.
1: Už jsem to odinstalovala.
2: Co jsi si objednala u Temu?
1: Nějaký dětský hračky, no.
2: Cena té hračky?
1: 2 koruny.
2: Ne.
1: No, jako stojí to prostě.
2: 2 koruny stala ta hračka?
1: No.
2: Ne.
1: A ta Barbína byla pravá.
2: Tak jestli samozřejmě útočí na trh s Barbínama za 2 koruny, tak to je, silný soupeř.
1: Ne, tak ono se to právě tváří, že jsou to jako dřevěný hračky, ale oni jsou možná ze dřeva, ale to lepidlo, víš? No. Blbý, no. Já už říkám, už jsem se poučila. To ze začátku nevíš, že jo? Takový lákavý, oranžový.
2: Dobře.
1: Ježiš, to zase bylo přiznání.
2: Ale hezký, ale.
1: No.
2: Ale hezký.
1: Poučili jsme se. Tak teď Zuzka.
3: Perníku na Karlovarsku vzniká celoroční sportovní areál, který by měl sloužit především dětem a rodinám. Nyní se připravuje stavba nádrže na letní rekreaci, zimní zasněžování sjezdovek a výstavba zázemí pro lyžařskou školu. Kolaudace nového areálu by mohla proběhnout do 4 let. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Raketa New Glenn společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose explodovala při testu na startovací rampě, informují o tom tiskové agentury. Veškerý personál je v bezpečí, ujistil Bezos s tím, že je ještě příliš brzy na zjištění, co se pokazilo.
4: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D1 nepřehlédněte na 114. kilometru směrem z Prahy do Brna porouchané vozidlo, tvoří se tam kolona a v Praze se bouralo v Evropské, srazila se tam 2 osobní auta a i tam se tvoří kolona.
4: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnosti v Čechách od severozápadu částečně přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až na 28. Tolik zprávy, teď pokračuje páteční ranní show na Evropě 2.
2: Pořád je to nabité, voláme za chvilku na Slovensko Adamovi Ďuricovi, který má novou píseň, kterou si premiérově zahrajeme. Přijde taky Jakub Kohák. Jak by říkal můj kamarád, vždycky Jirka Pokorný, mimochodem má zítra narozeniny, jdeme na oslavu jeho, Jirka Pokorný vždycky říká, jaká byla poslední slova mýho táty? Dej si pozor, je to nabitý.

0: show vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů. Odstranění plísní a řas. Umyjem to.cz.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Okay. Zapínáš hru, chceš výkon bez ztráty. Yeah. Herní notebooky ty najdeš ve Smarty.
8: Čapni, čapni, čapni do ruk. Ve Smarty svůj herní notebook.
9: Exkluzivní herní notebooky máš teď na splátky bez navýšení. Fakt úlet, co?
10: Yeah.
9: Stačí říct, stačí pípnout. Prostě Smarty.
11: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
12: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
11: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
14: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
15: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
14: Kaufland.
16: Karel Poborský desá! Krásně to skutili 1-0!
17: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Rýgrových sadech.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
19: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tutti vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
20: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
21: Zpátky k muzice.
22: Evropa 2.

0: podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2, Svět podle Koháka před víkendem.
2: Dobré ano, ráno. Dobré ráno. Představte si, já jsem se dozvěděl nesmírně zajímavou věc.
1: Ano.
2: Ty to možná budeš vědět, i když pochybuju. Protože jsi fotbalový fanda.
1: Ano.
2: Věděl jsi, jo, že klub Athletic Bilbao.
1: No.
2: To známe samozřejmě.
1: Ano.
2: Představ si, že za ně, za ten klub, za ten tým, nesmí hrát nikdo jiný, než kdo vyrostl v tom klubu?
1: To si dali jako vlastní regulu, no pozor, jo.
2: Takže já jsem třeba...
1: To si dali jako vlastní regulu.
2: No, ale už odjak živa. A nebo kdo tam 5 let aspoň netrénoval, a kdo není Bask, kdo není z Baskicka, nesmí
1: to
2: hrát.
1: Nemyslíš,
2: to nemyslíš. Takže já jsem se díval, samozřejmě se synama, v Atletiku Madrid hrál, samozřejmě UEFA Luši a tak dále. A já říkám, a co Bilbao? A oni tam, tati, nikdo nikdy nehrál, žádný Čech. Na 100% se vsadím, a já, ale prosím tebe. Myslím, že
1: oni nemají vůbec krajánky.
2: Nemá nikoho. To jsem vůbec nevěděl, jak je tohle možný.
1: A jak se dá hrát v dnešní době bez fotbalistů z Afriky?
2: No, a pozor, a jak, ale hlavně dobře, jak se dá hrát.
1: No, oni nevyhráli nikdy, ale taky nic.
2: Asi ne.
1: Jestli to není,
2: ale jsou pořád v té nejvyšší lize.
1: No,
2: ale
1: jestli není na čase změnit tu strategii.
2: Těžko říct,
1: jako, to prostě, to se jako, víš,
2: ale to se prostě nezmění, to prostě máš to prostě v regulích a nazdar. To jsou prostě hrdý.
1: Dobře, ale to je jako, kdyby si jezdil na trojku jako nejvíc, prostě v autě.
2: No, už jsem se lék, ježišmarja. Ne, no, je to tak, ale prostě takhle to má, je to
1: zajímavé. Nevyužijou pomoci.
2: Ne, prostě. Vůbec, to se mi líbí, takový hrdý, jako znáš někoho u nás takovýho?
1: Já si spíš představuju, jako, že třeba, když tam hoří,
2: no.
1: Jo, jestli tam hasiči, že by třeba nemohli
2: musí přijet, být Baskové,
1: že by nemohli přijet prostě hasiči z ostatních jakoby krajů. Jo, to se děje, když je velký.
2: To požadu. Je proč, že si pomáhají.
1: Nechte si tu vodu, my ano. Si to tady uhasíme sami. Sami jsme si to zapálili.
2: Vál.
1: Chápeš?
2: No,
1: u nás. U nás?
2: Je to zajímavá, ale hrdost, co říkáš?
1: Je to u nás blázne. Se to většinou děje v týmech, co nemají peníze.
2: Je to tak?
1: Tam jako by prostě, hele, my nikoho nekupujeme.
2: Takže 80% týmu u nás.

0: Tři čtvrtě na devět, ranní show na Evropě 2 a jdeme na Trumpa. Tak, dobře poslouchejte následující zprávu. Já poprosím Katku, aby řekla přesně to, co říkala ve zprávách. Mm-hmm. A užijte si každý slovo.
1: Slyšte. Představitelé administrativy prezidenta Donalda Trumpa tlačí u příležitosti oslav výročí založení Spojených států na vytvoření nové bankovky v hodnotě $250 s portrétem Donalda Trumpa.
0: Tedy ne takzvaný quarter jako čtvrt dolar, ale byl by čtvrt talíř.
1: Jo. Ono je to asi kolem 5 000 korun, no.
0: To je jedno, prostě $250 bankovka. Je to taky zvláštní, že to není jako v té metrické soustavě, že to není 100, 200, 300. Proč si neudělali 2 kilo? My máme 2 kilo.
1: A oni ne?
0: Ne, oni mají totiž, aby si pochopila ten point. Jo, ty ještě nechápeš totiž point.
1: Ne, já nechápu point, rozhodně
0: point
1: ne.
0: Je, že nejvyšší bankovkou Spojených států je 100.
1: Aha.
0: Kde je Benjamin Franklin. Takže vlastně jako ta 250 by byla jako nejvyšší bankovka. Jako kdyby jsme my měli 10 000 korunů. Je teda pravda, že, abych to byl teda úplně přesný, tak existuje 1000-dolarová bankovka, ale ta je pouze mezi bankami se používá.
1: A kdo je na ní?
0: To nevím. Ale není normálně jako v oběhu. Mm-hmm. Mezi bankama se to používá, aby to neměli v plných taškách, aby neměli ty tašky plný, ty kufry. Nicméně, pokračuje zpráva.
1: Americké zákony přitom zakazují, aby oběživo zachycovalo žijící osoby. Ředitelka úřadu, která se proti tomuto záměru postavila, byla minulý měsíc přeřazena na jinou pozici.
0: Ach jo.
1: Co se ti nezdá?
0: Nechám paní. Pojďme k Trumpovi. Trump si chce vlastně udělat peníze ze sebou samým na nich, na peníze ze sebou, což mi připomíná takový ty věci, které se dělají třeba, když máš narozeniny, nebo když je třeba svatba, nebo když jsi na dětském táboře, tak se to dělá, že jo? Máš třeba, nevím, budeš mít 40, tak jako udělají se bankovky s tebou a bude tam Katka Říjová 40. Jo, a bude to 40 koruna. Nebo Monopoly, víš? Že si uděláš prostě, máš peníze. Vždycky
1: jako Trump je starý, je to jeden z nejstarších prezidentů, ale 250 mu není.
0: No, ale bude to tak vypadat.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tutti vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
6: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
8: Dostáváte ze svých peněz málo muziky? Investujte raději přímo do prověřených firem a nemovitostí na platformě Crowdberry. A to už je jiná písnička. Vícmuziky.cz. Investování je spojené s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných peněz.
6: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí. Exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars. Pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
9: Rodinný den na výstavišti.
10: To je odpoledne plné zábavy,
11: hudby,
10: sportu
11: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
10: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
11: Čekají vás workshopy,
10: sportovní aktivity,
11: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
10: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
11: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
10: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstaviště.cz.
6: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
12: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
13: No, Alena Walker a Faded.
12: Jo, Faded, Faded.
14: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
12: Imagine Dragons.
14: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
6: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
15: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
16: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
17: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
16: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
17: Více na herman.cz.
18: Evropa 2.
19: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej, zahrajú nám coračky,

0: Jurica. Tenhle song asi znáte. Zatancuj si so mnou. Já bych chtěl říct, tak jo, tak ještě jedno kolo.
1: Zatancuj si so mnou.
0: Totiž Adam Jurica má novou píseň a ta teď zazní ve světové premiéře.
1: Zatancuj si so mnou.
0: I když v čase, my už jsme ji slyšeli s Katkou, co jsme na ní tančili. My jsme měli tu čest na ní tančit, o čem ví nejvíc právě Adam Jurica, který je teďka na telefonu. Adame, dobré ráno.
2: Dobré ráno, dobré ráno.
0: Adame, v jaké části planety se teďka nacházíte?
2: Je to planeta s názvem Trnava.
0: Trnava. Iskrí to v Trnave?
2: Ale ano. Toto iskrí, to je jedna radosť, to, keď vstávajú tri deti do školky, tak to iskrí vždycky.
0: Přátelé, Iskrí je název nové písne Adama Jurici. Proto to takhle zmiňujeme a akcentujeme. Takže Iskrí, tady na to koukala Katka, jak je to napsaný, a říká, čo je to Iskrí? A ja říkám, to je Jiskří. Jiskří.
2: Áno, Jiskří.
0: Ono nieco jiskří. Takže Adame, máte novou písničku, jmenuje se Jiskří, nebo zkuste říct Jiskří.
2: Jiskří.
0: Krásně,
2: no.
0: Ano. Takže vaše písnice jmenuje ale Iskří.
3: Vy se v Česku nestratíte.
0: Ano, vy se jmenujete, ta písnice jmenuje Iskří, něco nám řekněte.
2: No, tak já vás všetkých pozdravujem. Já jsem se dneska strhol ráno, že jsem zmeškal tento hovor. Ale vlastně to bylo až ještě příliš skoro.
0: Hej, vy jste úplný finále. Máme 8.56, no. To znamená vlastně, vy to jako řeknete, my to zahrajeme a bude 9. Úplně jste v finále prostě.
2: To je úžasné, být ve finále, keď už nie v hokeji, tak aspoň v Evropě 2.
0: A jak vy,
2: to vlastně...
0: a jak vy jste vlastně dopadli, Adame, v Trnavě s hokejem?
2: V Trnave sme viac futbalisti, sa priznám, ale no. ja som vás počúval pozorne, ja som si nevsadil na nikoho tento rok.
0: Chápu, ale musím říct, že nakonec si podľa mňa nemáme co vyčítať, že Češi a Slováci dopadli ako sedliaci u chlumca.
2: úžasné, no.
0: Dobře.
2: No, tak verím, že to bude iskriť, no, ako pesnička energická, tak snad sa bude páčiť, ja neviem, čo by som k tomu dodal.
0: Áno, povedzte nám, s kým ste to akoby upekli?
2: No, urobili sme to s Jendom Vávrom a s Rony Janečkom, vlastne sme sa stretli na Andeloch a vlastne nikdy v živote som neurobil tak rýchlo song, aby pred mesiacom ešte vlastne neexistoval, ale dneska už má premiéru. To som už vždycky ako iba počúval tie príbehy, ale teraz sa to stalo, tak som zvedavý, že...
0: Takže to bolo vlastne nieco ako, že sa vypráví príbeh o Lady Carnival, že Karel Svoboda a Karel Gott, že to mieli prej hotový za 3 minuty. Údajne teď včera sme sa o tom s niekým bavili, že prej on miel ale nejakú chemikáli sobie, že bral nejaký prášky.
2: Okay.
0: Ne, pozor, okay. Prášky. A že ty prášky, uh-huh. Že to někdo říkal v rozhovoru, že měl nějaký prášky a že ty obsahovali něco. Říká, ale bylo to super, šlapalo to skvěle, za 3 minuty jsme měli Lady Carnival.
3: Byl zrychlenej.
0: Tak já vás poprosím, Adame, já se omlouvám teďka, že to po vás budu chtít, ale prostě jste v ranní show. Než si to zahrajeme, jestli byste nám to takhle po telefonu zaspíval a kapela u dětí, před dětmi, než půjdou do školky.
2: Iskrí.
0: No, Iskrí, je tu novinku.
2: No, tak jasné, ja idem na to, ako, ale po česky to Iskrí tam má dávať.
0: A šlo by to? Šlo by to, že ako překlad?
2: Šlo by to, ako, že už to nebude ten rým, ale ako, že ja to urobím. Ako.
0: Hej.
2: Tak nech to Iskrí bez zbytočných slov. Som si istý a biežím za tebou. Ale to už není ono úplne.
0: Ale jo. Adame, ať sa daří.
2: Ďakujem pekne.
0: Ďakujeme pekne. Hezké leto.
2: Pekný deň, priatelia.
0: Hezké leto. Papa.
2: Ahoj.
0: Adam Jurica a Iskrí.

0: Tak to bylo finále ranní show té dnešní a bylo to finále i ranní show pro celý tento týden. I když, jak je vždycky, jak vidíte, ten detektiv, jak se ještě otočí a řekne, jo, ještě jedna
1: malý...
0: A co říkal?
1: To dělal Kolombo.
0: A co říkal?
1: A ještě jsem zapomněl.
0: Jo, a ještě jsem zapomněl.
1: Ten padouch prostě už má pocit, že nad ním

0: A je PSG. Já nevím, jestli to mám prozradit. Ve finále je francouzský klub PSG.
1: Dříve... Tak to asi není žádný tajemství, kde ve finále, ne?
0: No tak třeba pro tebe, to dneska ráno tajemství bylo.
1: No, ale mně to je jedno.
0: Dobře, ale vy... Totiž já vám vysvětlím, my vám pustíme jedno zpátky do minulosti. To bude to finále, jo? PSG se dřív jmenovalo Paris Saint-Germain. Mm-hmm. Paris Saint-Germain, jo? Teď už se tomu říká jenom PSG. A PSG má takového zajímavého soupeře, pro mnohé překvapivého.
2: Zpátky do minulosti.
0: A my se dnes podíváme zpátky do minulosti na to, s kým asi bude PSG zítra hrát to velké finále.
3: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jaké bylo ve skutečnosti rozlosování fotbalové ligy mistrů.
4: Dobrý den, vy jste správce tady toho vojenského skladu?
3: Ano.
4: A tady to je celý je vojenský prostor?
3: Tohle je vojenský prostor, samozřejmě přísně střežený a nikdo sem nesmí bez povolení.
4: Nezlobte se, že obtěžuju, ale nám to za hodinu začíná, my máme tady hrát s Arsenálem vaším.
0: Takže přátelé PSG, zítra hraje s Arsenálem.
2: Leoš Mareš, Patrik Hezucký, ranní show Evropy 2.
0: A to už je ten konec.
5: Karel Poborský, desát! Krásně to zkusil, 1-0!
6: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Riegerových sadech.
7: Kaufland.
8: Jsou tady.
7: Jsou tady.
9: Jo, jsou tady.
10: Jsou tady.
7: Řekni to všem!
10: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
7: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
12: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
13: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
12: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
2: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz. Užívej si Evropu 2 až do večera.
14: A startuje večer na maximum.
2: Songy na přání.
15: Já bych si přál asi třeba...
2: Tak třeba...
14: Tak třeba...
2: Nebo legendární song za trest.
16: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
2: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
17: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
18: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
17: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
18: Více na herman.cz.
19: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
4: No, od Alena Volkera, Tří Spider.
12: Ale kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
2: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
9: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů, bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
1: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
8: Blesk tlapky. Nejlepší zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11.

Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, stánky i program na pódiu. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová a další. Psí festival Blesk Tlapky. Sobota 6. 6. Praha.

0: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak vznikla nová varianta hry Pexeso. Jestli to takhle teda můžeme říct. 9 hodin 11 minut, to je čas, kdy ranní show předává žezlo řekněme dalšímu programu a už několik dní... Řekněme dalšímu programu. Nevěděl jsem, jak vás mám označit. Dalšímu programu.
1: Otočili jsme další obrázky nahoru.
0: Tak. A to téma může být, tedy řekni?
1: Pexeso.
0: Ano, předáváme se našim kolegům Ivana a Koťák.
2: Děkujeme. No, vy jste tady vytáhli téma Pexeso, který mi blízký, protože když jsem sem přišla do studia, tak ty si mluvil, Leoši, o něčem takovým, jako že vlastně, že to Pexeso, že je opravdu možný i třeba, že někomu je 40, 50, nebo i míň, i víc a tak, a teď hraješ se svým dítětem Pexeso a to dítě tě porazí.
0: Ano.
2: To se mi děje pořád.
0: Ale pozor, nejlepší na tom je, to je ta skvělá emoce, že vlastně ty máš radost, že tě porazí.
1: Jako, no
0: že
1: to máš, nevím teda.
0: Že máš pocit, že máš chytrý dítě.
1: Já jsem vždycky naštvaná.
0: Jsi naštvaná, že jo, dítě porazí.
1: Ale já se vždycky říkám, tak ona ještě udrží pozornost. Prostě v těch 4 letech, no.
0: Tak jo, takže začíná, já mám pořád tendenci říkat after party.
2: Takže, no tak ať si to ještě jako chvíli jako může říkat a pak se to přestane říkat.
0: No, protože jak tam mám tu after party, tak si vždycky na poslední chvíli to vypnu to slovo a pak se dostanu přesně do formulace typu řekněme další program. Tak, dobře, tak já to řeknu, dobře. Takže je tady čas, kdy začíná after party. Ivan a Koťák. Koťáku, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: A představte si, že tady je další ještě pátý člen, nebo pátý živý
1: člověk
0: nebo živý...
3: Živoucí legenda.
0: Živoucí legenda. Martin Cihlář, jako nejlepší svatební DJ světa. A ten přišel s takovou věcí, kterou jsem chtěl s váma probrat v éteru, že nevím, o čem chce mluvit, ale zní to zajímavě. Existuje prý svatební Pexeso. A je to nějaká teďka novinka a je to hit. Takže je pátek, přátelé, dneska bude milion svadeb po Česku, zítra taky, takže možná to berte jako inspiraci. Můžou to, Martine, ještě lidi zařadit do programu neplánovaně?
3: Určitě můžou.
0: Takže vysvětli, o co jde? Svatební Pexeso, vysíme ti na rtech.
3: Hele,
1: pojď.
3: Je to jednoduchý, schováš novomanželé, aby neviděli.
0: Cože?
3: No, protože novomanželé jdou na chvilku pryč.
0: Moment, začíná to zajímavě. Jo, takhle, jo, aby šli pryč. Prosím.
3: Aby šli pryč. Oni se uklidili. A ty mezi ty svatebčany rozdělíš role. A jelikož Pexeso je o tom, že prostě hledáš dva stejné obrázky,
0: no,
3: tak tady se nehledají obrázky, ale nějaký dvě stejné věci, které ty lidi dělají. To znamená třeba jeden kejve hlavou, druhý skáče, třetí dělá prostě s rukama něco, vyplazuje jazyk.
0: A dělá jako furt.
3: Dělá to jenom vždycky, když tam přijdou ty novomanželé pak zpátky a řeknou, tak místo toho, aby otočili tu kartičku, tak řeknou třeba Leoše. A Leoš udělá to, co má dělat.
0: Jo.
3: A pak vybere druhou kartičku a řekne třeba Koťák. A pokud vy dva děláte tu stejnou věc,
0: ano,
3: tak vás mám jako tu svoji kartičku a mám jako jeden bod.
0: Jo,
3: takže a vy končíte jako i v té hře a jdete
0: takže
3: pryč.
0: Takže ty řekneš prostě Leoš a já řeknu nějaký blbej vtip. Jo, a ty říš, aha, tak dobře, a teď čekáš, kdo další řekne blbej
3: vtip. A pak musím vybrat tu druhou kartičku a musí tam být opět stejně ten blbej vtip. Když je tam dobrý vtip, dobře, tak bohužel bod nemám.
0: A konkrétně teda ty většinou, aby jsme se inspirovali, že to zní docela trochu složitě, co většinou jakoby jsou ty obrázky na těch kartách? Takže kejvání hlavou,
3: vyplazování jazyku, skákání, tučení třeba rukama, že točíš jako do kruhu, nebo že se otočíš sám kolem svý osy.
0: Nebo
3: Blbý vtipy, ale prostě musí to být jako vizuálně prostě něco, co můžeš
0: ještě
3: jako
0: říkej,
3: udělat.
0: Ještě říkej.
3: Můžeš třeba jako, že běžíš na místě a zajímavý takovýhle další věci.
4: Točíš se na hlavě.
3: Můžeš točit se na hlavě,
1: já
3: tancuješ
1: ráda, že
3: a tak dále.
1: Já jsem ráda, že už tohle nemusím absolvovat.
2: Já taky, no, to jako, no, tohle opravdu, mě to stresuje úplně.
0: No ale musíš to absolvovat jako hrací karta.
1: To je pravda.
0: Když budeš jako svatý čarka.
3: Jsi prostě ta karta, no.
0: No, nebo může, třeba je, tvůj znak může být, že ukážeš prostředníček.
2: Ještě, že v našem věku už nechodíme na ty svatby, že?
0: Počkej, jak v tvém věku nechodíte na svatby?
2: Jako, my jsme chodili na svatby normálně před 10 lety, se utrh pytel a všichni jsme chodili na svatby. Já jsem se taky vdávala dvakrát, teď všichni se vdávali dvakrát, teď chodíš pořád na svatby a pak jako... Najednou nechodíš, já jsem nebyla pozvaná na svatbu, ale možná jenom proto, že mě tam nechtějí třeba lidi tam.
1: To je tím, že nemáš žádný kamarád, to není tím, že se stará.
2: No, nic jsem to řekla.
0: Začíná after party. S touto populární dvojicí začíná. A my v pondělí, ahoj.
1: Ahoj.

0: Máme 9 hodin 21 minut, posloucháte Maximum muziky Evropy 2 nebo Afterparty, nebo tady jedno.
1: No to Afterparty nemůžeme říkat, prostě to Maximum muziky.
0: Každopádně vás zdraví Koťáka, taky Ivča. My jsme tady o toho,
1: abychom dneska vyřešili, si stihnu jedno letadlo. Promiň, jsem hodně nervózní.
0: A zároveň máme, chceme rozšířit vaše hudební obzory. Ivča totiž se dneska vydá na koncert jedné zpěvačky, která, ano. A teďka jsme si říkali, tak je už hodně známá, nebo není ještě hodně známá?
1: Hele, já myslím, že je hodně známá, ale jde o to, jak co mají lidi rádi za hudbu, že jo? Jako prostě, nemyslím, že je to prostě jako zpěvačka, kterou zná každý, ale má strašně hodně Brit Awards, strašně hodně, nebo ne, strašně hodně, má jedno Grammy za Best New Artist a zní, můžu ti jenom, a pak si o ní něco můžeme říct víc, zní takhle. To je taková nádhera. Tohle je Olivia Dean a já o tom musím dneska mluvit, protože mě se splní sen tady tu ženu vidět a chci ti ještě pak jenom věnovat jedno povídání o ní, jo?
0: No já se na to velmi těším, protože za prvý já miluju tvoje hudební tipy, co dáváš čas od času na Instagram, teďka jsi teda dlouho nic nedávala, ale já jsem Olivia Dean vlastně jakoby poznal díky tobě a od té doby mám taky v playlistu a ona je fakt jako, je to víla.
1: Všichni budete mít v playlistu i na Evropě 2.

0: Rock for People.
1: Ne, nemusím nic.
2: Do prčic.
0: Vysmátý léto. Na poplach. Fingers up. Come far away. Let it roll.
1: Oh my God, I can feel it.
0: Evropa 2 ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku Last Minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco, 3/4 litru, jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
13: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
14: Svět off, rock on! Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz.
15: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
16: Lenka Termerová,
17: Dana Sislová,
18: Petr Kostka,
19: Jan Vlasák,
6: Oldřich Kaiser.
16: Lidi, vemte rodiče do kina.
6: 5 švestek.
7: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. vsfs.cz.
0: Doplň šťávu a vyhraj pořádnou dávku energie na cesty. Evropa 2 a podcast Doplň šťávu pro tebe mají poukázku na 5000 k uplatnění na čerpacích stanicích OMV. Tankování, káva ve Viva kavárně nebo myčka OMV Top Wash? Je to na tobě. Doplň šťávu je podcast pro všechny řidiče od čerpacích stanic OMV a platformy Vize 0. Aktuálně pro něj hlasuj v anketě Podcast roku. Hraj s Evropou 2 a poslouchej Doplň šťávu CZ. Projekt podporuje bezpečně na cestě. Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.

0: Single Sinners, neboli hříšnice na Evropě 2. Máme 9 hodin 29 minut. K tomu od mikrofonu vás zdraví Koťák a taky Ivanka. Musím vás dostat do situace. My jsme vám tady před chvílí představili, možná pro někoho představili zpěvačku, která se říká Olivia Dean. Je fantastická, je to taková éterická víla a zpívá. No prostě zpívá skvěle.
1: Zpívá famózně, vypadá strašně hezky. Víš, co se mi na ní strašně líbí, to musím říct, když ji už dneska uvidím, já se na to strašně těším. Ona dělá vlastně R&B, dělá jako black music, ale dělá to tak se strašnou elegancí. Ona ti vždycky na pódium přijde prostě ve večerní robě, něco jako mezi Diorem, Pradou, prostě něco, nebo Valentínem, a přijde a tančí, ona netverkuje samozřejmě, ona jako by nedělá takovýhle věci, ona chodí a jenom je tam.
0: To dáma,
1: ona je tvoje nejlepší kámoška prakticky. Když ji vidíš, tak si řekneš, takováhle žena bych chtěla bejt. A já za prvý, teď jsem teda trošku nervózní, že nestihnu to letadlo, vy jste mě tady všichni úplně.
0: Pojďme uvést posluchače do obrazu. Ivanka říká, tak já dneska jedu do té Varšavy na tu Olivia Dean, ale s tím letadlem je to takový fousový, my tady normálně vysíláme do 11. A Ivčano, a v kolik to letí? Ve 12.15? Jsme na Hagiboru, což je třeba 40 km od letiště. Pohoda.
1: No, a bude to asi pohoda, ale teď do toho Martin Cihlář říká, no to nestíhne.
0: Šalivárna je zavřená.
1: Žíhová, no to nikdy nemůže stíhnout, Šalivárna je zavřená. A já jsem se začala bát, ale jestli to stihnu, tak uvidím někoho, kdo chodil, a to ti musím ještě říct, jo. To bude naposledy, co o ní dneska promluvím, a pak budu doufat, že ji dneska večer uvidím. Ona chodila na školu, který já říkám prostě, to je něco jako Harry Potter chodil na školu, kde se dějí zázračné věci, ne?
0: Ano, Harry Potter měl bradavice a ona měla nějaké hudební.
1: Ona má prostě British, takovou tu school, jako London of Music Art, blablabla, něco. A tam chodili kdo tam chodil? Tady ta.
0: Počkej, tu znám.
1: Adele tam chodila, víš, kdo tam chodil?
0: Oh, Ray nedávno byla v O2 aréně.
1: Byla skvělá a chodila taky na tady tu školu. A pak tam chodila jedna žena, která mi změnila jakoby úplně pohled na popovou kulturu. A jestli tam chodí Olivia Dean, tak já dneska to letadlo sakra stihnu. Posloucháte Evropu 2.
2: Už tuhle sobotu večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru.

0: Posloucháte Evropu 2, maximum muziky na Evropě 2 s Ivčou a Koťákem. My jsme si tak jako rozjuchali na začátek. No. Bavili jsme se o hudbě, o hezkých věcech, o super krásných a velmi talentovaných zpěvačkách. Pojďme k tématu, já se tě musím na to zeptat, pojďme k tématu, který je nepříjemný a já mám pocit, že se v tom může opravdu najít každý z vás.
1: Udělíme z toho hádanku. Kam můžete jít, aby vám to úplně zkazilo den, nebo co vás děsí ze spaní?
0: Tak pojďme opravdu s toho udělat teď hádanku.
1: No ne, asi to ne, to je asi hrozně, to jsou hrozně otevřené nůžky.
0: Ne, pojď dát ještě víc indicí, nejsou.
1: Tak je to něco jako doktor, nebo takhle, je to doktor.
0: Můj bože, ne, to jsme skončili, za chvíli si řekneme prostě, kde Koťák byl včera a je to něco jako doktor, to je asi jako když v přátelích, on je jako, já jsem doktor a teď paleontolog není nic, je to něco jako doktor a s čím jsi byl včera a dopadlo to skvěle, si dozvíte už za chvíli na Evropě 2.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
3: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
2: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
3: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
2: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
5: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
6: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
8: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů, bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
9: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt, opravdový elektrospecialista.
10: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
11: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
10: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
11: Více na herman.cz.
0: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum. To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trsání. Sejdou se totiž

0: Martino. Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
1: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
0: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
1: Taneční skupina Roku.cz.
2: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
3: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rígrových sadech zahrají Monkey Business, Vohnout, David Koller, MIG21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na Prague.

0: Taková veselá píseň. Posloucháte Evropu 2, maximum muziky na Evropě 2 s Ivčou a Koťákem, ale teď bohužel z veselosti půjdeme opět
1: do této
0: nálady. My jsme otevřeli téma, který se nás týká, nejenom nás ve studiu, ale i vás, tam venku, všech.
1: Každý, kdo někdy chodí k zubaři, tak ví, o čem teďka promluvím. Já jsem teda včera podstoupil zákrok, který jsem nikdy nepodstoupil. Já jsem si jednou při čištění zubů zubní nití, tak usilovně jakoby čistil ten mezizubní prostor, že se mi tam ta niť zasekla a já jsem ji potřeboval dostat ven. A jak jsem netrpělivej, tak jsem normálně trh a vyletěla mi i stolička.
0: No to si děláš srandu.
1: Jako fakt.
0: Nemůžeš se nikdy uklidnit?
1: Ona nebyla úplně jako zdravá, takže to nebyla taková škoda. No ale každopádně to znamená, že potřebuju co? Jako implantát nebo můstek nebo něco?
0: Chirurgický prostě.
1: No prostě mě včera pan doktor normálně skalpelem rozříz čelist a do té čelisti mě vyvrtal prostě díru, do které zasadil nějakou hmoždinku.
0: Víš, z čeho je tady ten bed?
1: Asi čelisti?
0: Čelisti, fakt jako. No to je náhoda, no, povídej.
1: No takže mě vyvrtal vrtačkou do čelisti jako díru, tam mi zavedl nějakou hmoždinku a na to se potom našroubuje zoubek. A tohleto celý jsem absolvoval bez umrtvení, protože jsem drsnej.
0: To si děláš srandu.
1: Dělám, no.
0: Kdo si nechá udělat jakoby implantát bez umrtvení? On mě neblbeček.
1: Nevím, asi Schwarzenegger, těžko říct.
0: Prostě superhero úplně mají.
1: No mě to připomíná, teďka koukám na Hru o trůny, tak možná tam nějaká postava by...
0: Já si na to chci doptat, protože zubařství... Prostě a tady ty denta věci jsou pro mě takový fakt jako velmi, jako taky blízký. Já jsem byla náskoro na všech zubech jako před měsícem, musíme si o tom někdy promluvit.
1: Dobře.
0: Možná ne dnes, ale tebe si na ten implantát musím doptat a taky proč si to sakra dneska při všech možnostech nechá dělat bez umrtvení. Nechápu, posloucháte Evropu 2, za chvíli Damianu David.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jo, jsou tady.
4: Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
3: Jsou tady. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.
7: Pozor, tento týden ušetříte na e-shopu Tesla 22%. Kuchyňské spotřebiče, vysa...

0: 2022. Tesla. Domov, který funguje pro vás.
1: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
2: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
1: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
3: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebril mi postel.
1: Song za trest.
4: Jsem úplně vytočená, kluci.
1: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
3: To je retard.
1: Na Evropě 2. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. Aneb brzda naživo a taneční party. Nasty, Arny, Vojtáno a Petr Říbal vám rozhýbou bránici. A zbytek těla vám protáhnou DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
5: Jaký krátkej projev třeba.
1: Vstupenky na Ticketportal.
5: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
6: No, Alena Walker, Three Faded.
5: Jo, Faded.
7: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
5: Imagine Dragons.
7: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
8: Konečně grilovačky.
9: To miluju.
8: Pohodička na zahradě a vůně grilu.
9: Udělám si sýr na pánev od Madety.
8: Na grilu není spíš na pánev.
9: Na mřížce by utekl, ale na plátu je boží. Hlavně ho pořádně rozpálit.
8: Sýr nebo grill?
9: Grill přece. Sýr má pak krásně zlatavou kůrku.
8: Jen to slyším a mám strašnou chuť. Takže sýr na pánev od Madety.
9: Jo, ten od Madety.
10: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
11: Ale kde pak? Jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
12: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.

0: Posloucháte Evropu 2, 10.00 a teď už zprávy a Katka Žíhová.
1: Hezké páteční dopoledne, po krátkém ochlazení se do Česka vrací teplé počasí a teploty budou znovu stoupat nad 25 stupňů. Slunečné dny však o víkendu naruší přeháňky a místy také bouřky s vydatnějšími srážkami. Už po 18. se dnes otevírají stovky kostelů, kaplí a modliteben po celém Česku při akci Noc kostelů. Letošní ročník ponese motto Odvaha. Organizátoři chtějí upozornit na význam vnitřní síly, překonávání strachu a otevřenosti vůči novým setkáním. Teď už vyrážíme za Zuzkou.
2: Na Havlíčkobrodsku vznikla rezervace divokých koní. Je první na Vysočině a zároveň 18. v Česku. Na pozemek s rozlohou přes 20 hektarů u Loukova ochránci přírody přivezli dva hřebce z Národního parku Podyjí. Do konce roku by tady mělo přibýt dalších 5 zvířat. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Od poloviny listopadu nebude při zpětném zhlédnutí pořadů televize Nova na placených platformách operátorů možné přetáčení reklamních bloků. Stanice tak následuje konkurenční Primu, která k restrikcím ohledně přeskakování reklamních sdělení přistoupila už v minulosti.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D2 na příjezdu do Brna je aktuálně zastavený provoz. Na příjezdu do Brna na prvním kilometru se stala vážná nehoda, nedá se projet, kolona začíná na exitu 3 Modřice, kde je také poslední možnost sjet.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Dnes čekáme jasnou nebo skoro jasnou oblohu, až večer bude oblačnosti v Čechách od severozápadu částečně přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až na 28. Zprávy jsou za námi a na Evropě 2 pokračují Ivana a Koťák.

9 až 11. Maximum Ivany a Koťáka.

0: Posloucháte Evropu 2 Maximum muziky s Vičou a Koťákem. My jsme ready na to, že prosím vás, jakoby to téma, že byl tady můj kolega u zubaře, já se omlouvám, já vám to musím říct, to je opravdu strašný, jakože člověk zažil spoustu věcí, které se mu staly jako s tělem, různý operace, myslím tím, jo, jako jo, tak prostě jako medikační věci teď ti myslím.
1: Ano.
0: A, ale ty přijdeš a opravdu, to kdybyste ho viděli, on přišel ráno do práce, a teď ho vidím a on prostě má obtisknut, on si dal na svoje, jak se to jmenuje, škráň?
1: Ano, jednu, na čelist.
0: Na čelist si dal, prostě on tady chodí s ledem na obličeji.
1: A pan doktor říká, že to mám ledovat, že to mám prostě ledovat a něčím vyplachovat, to už jsem pak zapomněla, že prý nemám ani, já ani týden nesmím cvičit.
0: Ježíš, jo, tak to je strašné.
1: Mám teďka nakázaný klid. Nicméně mám tady téma.
0: Ano.
1: Mám tady téma.
0: No tak. Pojď.
1: Slovy klasika, já se v této bláznivé době už nevyznám. Co se dneska dá považovat za pasivní agresivitu? Pasivní agresivita je, když je někdo k vám takový jako, já nevím, jako asertivní, jo, ale takovým tím ne hezkým způsobem. Že vám to neřekne úplně jakoby na féra, štve mě to, prostě pasivně agresivní. Já jsem svý kamarádce posílal, nevím, velice krátkou větu a za tu krátkou větu jsem dal klasickýho jednoduchýho smajlíka.
0: Byla to věta bolí mě zub?
1: Ano. V devadesátkách byl jenom jeden typ smajlíku.
0: Ano.
1: Dvě tečky a ta vyřízlá pusinka. Smajlík.
0: No to je smajlík, ne?
1: A ona, no, proč mi posíláš ten smajlík? A já, no, jako, jsem veselý, nebo to? A ona, to je ale pasivně agresivní smajlík tohle. To je pasivně agresivní smajlík.
0: Ty jsi napsal nějakou větu a chtěl si ještě, jakoby, tu větu vyhodnotit jako přátelskou nějak.
1: Chtěl jsem tomu dodat ten mood, že to je.
0: A teď si říkáš, to jí a ona je naštvaná vlastně.
1: A ona jenom, no, to je ale pasivně agresivní smajlík.
0: Počkej, a to opravdu, poslal si toho smajlíka, jenom jsou tam bočka.
1: Dvě tečky a pusinka.
0: To je celý. Ona, že je to pasivně
1: a
0: agresivní.
1: A tohle pasivně agresivní smajlík. Nedělejte to, prosím vás.
0: Nedělejte to. Poslouchejte dál Evropu 2.

0: Smajlíci a emotikony, to je téma našeho minulého vstupu. A my se tady s Ivankou dojímáme, že některé smajlíky zůstávají nepochopeny, stejně tak jako ty pasivně agresivní, tak třeba i smajlík, od kterého si slibujete něco, co on nemá ve skutečnosti vyjádřit.
1: No úplně. Mně se stalo teď až nedávno, třeba před měsícem, mně se stalo to, že já mám oblíbenýho smajlíka a já myslela, že ho používám správně, jo, když komunikuju s lidma. A najednou mi někdo opravdu řekl v tu chvíli, víš, že ten smajlík není, že...
0: Neznamená to, co znamená to podle
1: znamená,
0: tebe?
1: Znamená asi něco jiného, protože pochopil ten člověk, s kterým jsem si dlouho psala, byl to jako vlastně můj kolega jeden a říká, víš, že, Ivanko, víš, že to neznamená, víš, co to bylo?
0: No ten modlící, že jo, určitě.
1: Jsou to ty ručky. Prosím vás, jsou to takový dlaně, do sebe zapadající a to, já jsem vždycky myslela, že to takový to, jako kdyby...
0: Prosím, ano.
1: Nebo jsem jakoby blest, vděčná, děkuji.
0: Ano.
1: Skoro možná až náboženský, jo, takový jako význam.
0: Ty ruce jednoznačně vypadají jako modlící se ruce.
1: A tenhle člověk mi řekl, že to je prostě...
0: Že to je high five.
1: High five. Sakra, jestli nás někdo poslouchá prostě v Silicon Valley teď, můžeme mít nějakého kreativce, který jakoby to změní, protože tohle je nejednoznačný.
0: Je to naprosto nejednoznačný, ale dá se to odhalit, ty pokud si vyhledáváš tu emotikonu pomocí nějakých klíčových slov, tak tenhle ten smajlík prostě s těma ručičkama u sebe nenajdeš pod, já nevím, pray nebo nějaký modlení, nenajdeš to tam, je to high five, je to jako prostě placák.
1: Kéž bych tě znala dřív, abych to věděla.
2: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
3: To vás rádi vidíme.
2: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90 až do 2. června.
4: Kaufland.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
7: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
12: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Leko šunku Marína 100 gramů za 19,90 a Milku čokoládu při koupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
13: Svět off, rock on! Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz.
14: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
15: Lenka Termerová, Dana
16: Sislová, Petr Kostka, Jan Vlasák,
14: Oldřich Kaiser.
3: Vemte rodiče do kina od 28. května.
14: Pět švestek.
15: Poslouchej tento týden od pondělí do pátku Evropu 2 a vyhraj zásobu nápojů Coca-Cola na celé léto v hodnotě 5000 korun. A k tomu poukázku v hodnotě 1000 korun do restaurací Foodmarks. V restauracích označených Foodmarks teď navíc můžeš soutěžit o další skvělý ceny. Stačí si objednat nápoj Coca-Cola ve skle a zadat kód ze zadní strany etikety do aplikace Coke App. Užij si léto s perfektně naservírovaným a vychlazeným nápojem Coca-Cola ve skle.
16: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
15: Zpátky k muzice.
17: Evropa 2. We were staring down disaster.

0: Eva Farná a Miraj v éteru Evropy 2. Máme 10 hodin a 30 minut a Ivanka je velmi nervózní, protože pravděpodobnost, že stihne svůj let do Varšavy, je tak 30%.
1: Myslíš jenom?
0: No tak 25.
1: Já tady je teda plácela. Já jenom chci, abyste mě pochopili. Možná každý z vás máte nějakého oblíbeného interpreta. Víš, jako, že někdo má rád, já nevím, Beyoncé, někdo má rád Guns N' Roses a někdo má rád Doors. A já mám ráda tu Olivii, na kterou jako jedu do Varšavy, ale když ti řeknu, kdo tam ještě bude a koho uvidím, je takhle, jestli stihnu letadlo, tak uslyším tohohle člověka. Luis Capaldi.
0: Luis Capaldi je zpěvák s tím Tourettovým syndromem.
1: Je to on, je to on. A on dokonce v jedné chvíli řekl, že už nemůže vystupovat, protože samozřejmě ta jeho diagnóza způsobuje, že má třeba svalový škuby, že mu musí něco někdy říct, co nechce, a když jsi zpěvák a jsi na velký stage, tak to znamená, že třeba
0: jako, to může uletět, no.
1: Může ti to uletět a nemusí to být příjemný.
0: Takže a když jsme řekl... u toho ulítání, zbal se Ivano a už biješ, prosím tě, já to tady dokopu, jo?
1: Pane Capaldi, počkejte na mě, posloucháte Evropu 2.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
6: Nemusíš, v Auto ESA to zaplatíme za tebe.
5: Fakt?
6: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
5: Tak jedeme.
6: Auto ESA, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
5: Kdo na to jde
6: od lesa, koupí auto od ESA.
7: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
8: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
9: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: A zásilka z Natártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
11: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu.
12: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
7: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
12: Muhammad Komar nasad.
7: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
13: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
7: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
14: Dostáváte ze svých peněz málo muziky? Investujte raději přímo do prověřených firem a nemovitostí na platformě Crowdberry. A to už je jiná písnička. Vícmuziky.cz. Investování je spojené s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných peněz.
7: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
15: Rodinný den na výstavišti.
16: To je odpoledne plné zábavy,
17: hudby,
16: sportu
17: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
16: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
17: Čekají vás workshopy,
16: sportovní aktivity,
17: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
16: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
17: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
16: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstaviště.cz.
18: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
19: Protože máme Filbek.
18: Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
19: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
20: Filbec. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.

0: Páteční Evropa 2 hraje na maximum, máme 12 minut před 11. hodinou, svátek má Maximilián a slovo na Evropě 2 přebírá Pavel Cejnar.
1: Nazdar.
0: Ahoj. Tak co, hokej nás nepotěšil?
1: To je pravda.
0: Ale čeká nás hezký víkend aspoň.
1: Přesně.
0: Takže si to...
1: Bude vymazlený počasí.
0: Tak, je to tak. Kdybyste, nedej bože, vlastně chtěli třeba vyrazit i něco i někam jinam, než třeba do přírody, tak my pro vás v tuhletu chvíli máme připravený ještě novinky v kinech. Pojďme se na ně podívat.
2: Evropa 2. Action! Novinky v kinech. What did you find?
3: The place. Film Backrooms vychází z virální série na YouTube, která má k dnešku více než 72 milionů zhlédnutí. Stojí za ní 20-letý Američan Kane Parsons, jemuž se povedlo rozvést námět do celovečerního debitu. Děj snímku se točí kolem terapeutky, která se vydává hledat svého pacienta. Ten beze stopy zmizel v podivném prostoru ukrytém pod jeho obchodem s nábytkem. Během pátrání po něm se terapeutka dostává za hranu běžné reality do prazvláštního prostoru. Prostoru, který na první pohled evokuje prázdné kanceláře a opuštěné chodby. Postupně se ale přelévá do klaustrofobního labyrintu, z něhož není cesta ven. V mrazivém hororovém snímku Backrooms se v hlavních rolích představí norská herečka Renate Reinsve, která si zahrála v Oscarovém filmu Citová hodnota. Roli pacienta si střihnul čujitel E. Geofor, známý ze snímku 12 let v řetězech. Backrooms je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2. It's beautiful.
4: Am I right? Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
5: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady.
8: Jo, jsou tady.
9: Jsou tady.
6: Řekni to všem!
10: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
12: Pozor, tento týden ušetříte na e-shopu Tesla 22%. Kuchyňské spotřebiče

0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
2: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec, smích přátel, ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha, velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
3: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.

0: Hudební energie Martin Garrix Animals na vaší Evropě 2. Hezký pátek přeju. Je tady 11. hodina, Káťa Říhová má nejčerstvější zprávy. Pojďme na ně.
1: Hezké dopoledne u zpráv. V Možděnicích na Chrudimsku, které jsou součástí obce Vysočina, dnes ráno začal hořet bytový dům se sociálními službami. Obec evakuovala 17 lidí před příjezdem hasičů. Příčina požáru je v šetření. Představitelé administrativy prezidenta Donalda Trumpa tlačí u příležitosti oslav výročí založení Spojených států na vytvoření nové bankovky v hodnotě $250 s portrétem Donalda Trumpa. Americké zákony přitom zakazují, aby oběživo zachycovalo žijící osoby. Ředitelka úřadu, která se proti tomuto záměru postavila, byla minulý měsíc přeřazena na jinou pozici. Teď už má slovo Zuzka.
2: Masarykův onkologický ústav v Brně zahájil provoz Centra onkologické prevence. V budově za 739 milionů se nachází 7 specializovaných pracovišť, které pokrývají veškerou onkologickou prevenci. Pacienti tady najdou například poradny pro pohyb či zdravý životní styl. Vyšetřovny a laboratoře jsou vybaveny nejmodernějšími technologiemi. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: V sobotním finále mezi fotbalisty Paris Saint-Germain a Arsenálem vyvrcholí sezóna Ligy mistrů. Pařížané se můžou stát teprve druhým týmem v moderní éře soutěže, který obhájí trofej. Naopak londýnský celek bude usilovat o první ušatý pohár v historii. V dosud jediném finále před 20 lety neuspěl.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Komplikace hlásí dálnice D46 mezi 11. a 6. kilometrem ve směru do Brna. Provoz je tam převeden do protisměru.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Převládá jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnost v Čechách od severozápadu přibývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až na 28 stupňů Celsia. Zprávy jsou za námi a po nich pokračuje na Evropě 2 Pavel Cejnar.
0: Ano, je to tak. Tak hezký pátek vám přeju a na úvod posílám Budou Leny anebo skvělý Swedish House Mafia. Tak pohodovou náladu s vaší Evropou 2.

Ladí vás páteční, stále dopolední Evropa 2, pojďme si dát Marpa a Sebastiana. Svět není fér, písnička, která prostě musí projít právě teď éterem Evropy 2. Budou taky Linkin Park, Purple Disco Machine, no a potom si řekneme, čím vás dneska osvěžím. Někomu podle mě udělám obrovitánskou radost, takže se i dál vyplatí, abyste zůstali a drželi krok s páteční vaší Evropou 2. Tak hezký pátek.

0: Další hudební energie do vašich uší skrz éter Evropy 2 je za námi a další je připravená. Myslím, že muzika anebo energie, to mi věřte. Tak 18 minut po 11. hodině, hezký pátek vám přeju ještě jednou, no a chtěl bych říct, že dneska někomu uděláme velkou radost, protože dneska tady mám patřičnou dávku obrovské, ale obrovské, musím říct obrovského osvěžení. Mám tady voucher v hodnotě 1000 korun do jedné restaurace, to vám vysvětlím, kam konkrétně zajít, a k tomu zásobu nápojů Coca-Cola v hodnotě 5000 korun na celé léto, kterou, pozor, přivezeme až k vám domů. Tak to bych chtěl snad úplně každej. Jak se k tomu dostanete? Pokud budete velmi pozorně poslouchat Éter Evropy 2 a někde mezi songy uslyšíte tento skvělý zvuk, který je lahodnej a dá se říct až jakože osvěžující, tak volejte sem do studia na 257 400 888. Za chvíli jedno takové, dá se říct, pro někoho až šokující téma, ale teď bych vám chtěl popřát pohodovej pátek, prosluněnej pátek s dobrou náladou a Evropou 2. Takže, jak já jsem vždycky zvyklej, přeju vám krásný pátek.
1: Ať máte krásný den.
0: Krásná píseň.
1: Krásné.
0: Krásně jsme zaspomínali.
1: Jsem Pavel Cejnar a přeju krásný den.
0: Na krásnou píseň.
1: Mějte se krásně.
0: Krásný.
1: Krásné.
0: Krásný.
1: Krásný den s Evropou 2.
2: Pavel Cejnar. Evropa 2. Nastav uši hvězdám.
3: Hey Czech Republic, I'm Behe on Evropa 2.
4: Czech Republic, this is Declan J. Donovan, and you're listening to Europa 2.
5: Hey, this is Passenger, you're listening to Europa 2.
6: Hey, we're Imagine Dragons, and you're listening to Europa 2.
7: I can do this with my eyes.
8: Europa 2.
9: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
9: Kaufland.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
14: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x 0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
17: Zpátky k muzice.
18: Evropa 2.

0: páteční dopolední Evropa 2, Calvin Harris, Kasabian a vynikající single nás přivedl do chvíle, kdy mám tady vlastně takovou věc. Takové téma, které pro někoho je nepochopitelné a pro někoho zase úplně v pohodě. Tak vemte si situaci, že Kristova léta máte dávno za sebou, Kristova léta 33 let, nemusím říkat, no a postel patří jen vám a v prázdné lednici starší osamělý jogurt. Říkáte si, no a? Svět se nezboří, to je jasný. Svoboda bez závazků je plnohodnotným stavem, který společnost konečně přestala odsuzovat. A pozor, být single v 35 je dnes naprosto normální. Já jsem si hnedka udělal takovou jako, jak bych to řekl, takovej průzkum tady v rádiu. A představte si, že z 10 lidí jenom jeden nebo dva, budu říkat dva, mě odpověděli, že být single je pro ně normální a jsou single a že nechtějí ani jako se s někým jako párovat. 8 řeklo, že si nedokážou představit život po 35 být sám. No tak já nevím, jak to máte. Je to hrozně individuální. Já osobně mám rád společnost. Pravda, můžete říkat, že když jste single, tak chodíte za kamarády a tak podobně a tak podobně. Kamarádi vlastně jsou starší a starší, najednou mají rodiny a tak podobně, už jich ubývá, tak já prostě mám rád lidi kolem sebe a říkám si, že ve dvou se to vždycky lépe táhne, to je pravda. Já bych to zakončil, ať si to uděláte jakkoliv, nezapomeňte, když budete single a budete chtít nějakého parťáka, tak vždycky, jak už jsem říkal, ve dvou se to lépe táhne, je tady vaše Evropa 2, která je připravená 24 hodin denně. Tedy i v noci, pozor na to. Olivia Rodrigo a nebo Imagine Dragons, to je připraveno teď na dopoledne na pátek. Tak hezký den vám přeju, pohodový víkend, který se blíží, ať jste single a nebo v páru. Je to úplně jedno, máme vás rádi všechny. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc, tak si vsaďte. Megamax a Česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Ladí vás dnešní páteční Evropa 2, za chviličku Anet Fab anebo 24K Golden, no a na 12. hodinu připravujeme ty nejčerstvější zprávy. No, tak máme pátek, před námi je velmi podle mě povedený víkend, co se týká počasí, takže nějaká grilovačka, procházka, nějaký víkend někde v přírodě, úplně si to jako vyzývá. Nevím, jestli jste se dívali, jestli už rostou houby, prej nerostou, protože je strašně moc velký sucho, takže na houby bych neradil, ale pokud byste nevěděli, co s časem a chtěli byste někde se osvěžit, tak osobně bych zašel třeba do Bijáku. Kdy jste byli naposled v kině, no? Řekněte si mezi sebou. Od včerejšího dne v našich kinech jsou novinky a tady jedna z nich. Jako taková malá inspirace na pátek od Evropy 2.
1: Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Potřebuji, abyste mě vzali na loď. Abych se probudila ještě jednou na kotvě v zátoce.
3: Nový film režiséra Jana Svěráka s názvem Pět švestek vznikal dlouhé měsíce v naprostém utajení. Natáčení pak probíhalo minulý rok v srpnu a v září. 11 dní se točilo v Česku a 3 týdny v Řecku přímo na plachetnici, kam se vešel jen minimální štáb složený většinou z přátel a rodiny.
4: Neděláme to pro sebe, ale pro všechny starý lidi na celém světě jsme výzkumníci.
3: Tak třeba obraz této nevšední filmové cesty si vzal na triko syn Jana Svěráka, František. Hrdiny pěti švestek jsou lidé pokročilého věku, kteří se podobně jako hrdinové Svěrákovy jízdy vzbouří společenským očekáváním a podniknou cestu do zahraničí.
2: A berete taky nesamostatný vypatlaný jedince?
5: Jo.
3: Nejde už ani tak o to užít si mládí, jako si spíš dokázat, že stáří není konec života. Jan Svěrák obsadil do hlavních rolí Lenku Termerovou Oldřicha Kajzra, Jana Vlasáka, Danu Syslovou a Petra Kostku.
6: Co kdybychom se na chvíli projeli, než se nad náma začnou stahovat mraky?
3: Pět švestek je hravá komedie o přátelství, lásce, odpuštění a především o odvaze žít naplno v každé životní etapě. Takže si zbalte svých pět švestek a vyrazte do kina na novinku Jana Svěráka.
6: Tak to máme, to bude krásný.
3: Martina Sokolová, Evropa 2.
7: Čest práci.
1: Evropa 2. 88

0: Poledne posloucháte Evropu 2, děláte nám tím velkou radost. Teď Káťa má čerstvé zprávy, pojďme na ně.
1: Krásné poledne, skoro 40% mladých Čechů od 15 do 24 let užívá nějakou formu nikotinu, čtvrtina dokonce denně. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. V celé populaci kuřáků i uživatelů alternativních výrobků ale postupně ubývá, celkem jejich 29,5%. Od poloviny listopadu nebude při zpětném zhlédnutí pořadů televize Nova na placených platformách operátorů možné přetáčení reklamních bloků. Stanice tak následuje konkurenční Primu, která k restrikcím ohledně přeskakování reklamních sdělení přistoupila už v minulosti. A teď se vydáme za Zuzkou.
2: Perninku na Karlovarsku vzniká celoroční sportovní areál, který by měl sloužit především dětem a rodinám. Nyní se připravuje stavba nádrže na letní rekreaci, zimní zasněžování sjezdovek a výstavba zázemí pro lyžařskou školu. Kolaudace nového areálu by mohla proběhnout do 4 let. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Temu dostalo od Evropské komise pokutu 200 milionů eur v přepočtu skoro 5 miliard korun. Podle Bruselu platforma nedokázala dostatečně zabránit šíření nelegálního a nebezpečného zboží. Například řada testovaných nabíječek neuspěla v základních bezpečnostních kontrolách. Problémy se objevily také u některých dětských hraček, které podle zjištění obsahovaly chemické látky nad povoleným limitem.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: S komplikacemi počítejte na dálnici D46 mezi 11. a 6. kilometrem ve směru do Brna. Provoz je tam převeden do protisměru.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Převládá jasná nebo skoro jasná obloha, až večer bude oblačnosti v Čechách od severozápadu částečně přibývat. Odpolední maxima budou v rozmezí od 21 do 26 stupňů, v Čechách naměříme místy až 28 stupňů Celsia. Polední zprávy jsou za námi a po nich pokračuje na Evropě 2 Pavel Cejnar.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
0: Ještě nebyla soutěž, bude a bude taky flashback, tak hezké poledne, páteční poledne, jsme rádi, že jste s Evropou 2. Teď Miley Cyrus.

Ve vašich uších je páteční Evropa 2, teď supporti, za chviličku taky Two Colors, no a čekáme na výherní zvuk. Soutěž ještě nebyla a bude, slibuju, Evropa 2.

0: Tak před chviličkou jsme slyšeli ten náš vítězný nebo výherní zvuk, a jdeme soutěžit. Miluješ dobré jídlo a osvěžující nápoj Coca-Cola ve skle? V restauracích označených samolepkou Food Marks můžeš zažít obojí. Objev podniky na mapě, kterou najdeš na stránkách Coca-Cola nebo v aplikaci Coke Up. Objednej si Coca-Cola ve skle, zadej do aplikace kód ze zadní strany etikety a vyhraj skvělé ceny. Už brzy také budeš moci ve vybraných restauracích po celé České republice potkat Coca-Cola hlídku, roztočit kolo štěstí a vyhrát ještě něco navíc. A nebo si pořiďte, nebo pojďte zasoutěžit rovnou teď a tady s námi a pořiďte si to domů, protože mám tady voucher v hodnotě 1000 korun právě do restaurací Food Marks. A k tomu zásobu nápojů Coca-Cola v hodnotě 5000 korun na celé léto, kterou přivezeme až k vám domů. Je to cena, která se prostě neodmítá. Pokud chcete, tak právě teď. Volejte sem do studia na 257 408 888. Jak už jsem říkal, dneska někomu udělám velkou radost, protože lahodné osvěžení před letní sezónou podle mě by bral úplně každej. Tak jsem zvědavej, kdo se teď ve správný okamžik dovolá. Halo, tady je Evropa 2, komu se to podařilo? Halo, kdo tam?
1: Tomáši,
0: já tě zdravím. Tak myslím si, že nápoj Coca-Cola ti nemusím představovat vůbec.
1: Vůbec ne.
0: No, ještě kdyby ti to přivezli domů a k tomu dali nejenom Coca-Cola v hodnotě 5000 korun na celé léto, ale voucher na 1000 korun do restaurací Food Marks, nebo restaurací, které jsou označení právě Food Marks. Tak to prostě... potom by šáhnul úplně každý. Ale mám tady otázku. Ty musíš správně zodpovědět. Tak poslouchej. Co je typické pro zvuk při otevření lahve Coca-Cola? Tak za A, naprosté ticho, jak někde v knihovně. Nebo za B, syčení bublinek. Nebo za C, klavírní koncert.
1: Já bych tady docela spojil, protože ten klavírní koncert při syčení bublinek, takže Bčko.
0: No, Bčko, syčení bublinek. Hele, kdybys najednou otevřel, jo, a začal hrát klavír, no to jako nezní vůbec špatně. Ticho, to necháme do té knihovny, ale samozřejmě Bčko je správně! A ty už teďka můžeš doma vymýšlet místo, protože si myslím, že toho bude docela dost. Přeju ti, ať tě to pěkně osvěží. Vydrž mi na telefonu, domluvíme detaily a hlavně, až budeš otevírat ty lahve a budeš se osvěžovat, tak budeme rádi, když ti k tomu ne klavírní koncert bude hrát do uší, ale budeme to my, jakože Evropa 2, jo?
1: Tak to každopádně, s tím se počítám.
0: Tak měj se hezký pátek, hezký víkend. Ahoj a gratulace.
1: Díky moc, ahoj. Čau.

0: Dvě ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku Last Minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
12: V Jisku právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Svět of Rock On. Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me the Horizon, Halsey, Iron Maiden a přes 100 dalších kapel. Od 10. do 14. června 2026 v Hradeckém parku 360. Vstupenky rychle mizí. Najdeš je na rockforpeople.cz.
14: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
15: Lenka Termerová,
16: Jana Sislová,
17: Petr Kostka,
18: Jan Vlasák,
14: Oldřich Kaiser.
15: Lidi, vemte rodiče do kina.
14: Pět švestek.
19: Vysoká škola finanční a správní. Ta správná univerzita pro vaše studium. VSFS.cz.
0: Doplň šťávu a vyhraj pořádnou dávku energie na cesty. Evropa 2 a podcast Doplň šťávu pro tebe mají poukázku na 5000 k uplatnění na čerpacích stanicích OMV. Tankování, káva ve Viva kavárně nebo myčka OMV Top Wash? Je to na tobě. Doplň šťávu je podcast pro všechny řidiče od čerpacích stanic OMV a platformy Vize 0. Aktuálně pro něj hlasuj v anketě Podcast roku. Hraj s Evropou 2 a poslouchej Doplň šťávu CZ. Projekt podporuje bezpečně na cestě.
20: Zpátky k muzice.
21: Evropa 2.

Flashback. Dnes se hudebně vydáme do roku 1989 za Anglánem, který se jmenuje George Harrison. Říká vám to něco? Jestli ne, tak podle mě ta muzika řekne 100%. Musí to být trošku takový energický middle tempo, jmenuje se to Cheer Down a myslím si, že na pátek ideálož. Tak tedy George Harrison, Cheer Down a dnešní páteční flashback na vaší Evropě 2.

0: retro, co? To je vzpomínka George Harrison, Cheer Down a dnešní páteční flashback. I příští týden budeme servírovat flashbacky a budeme společně vzpomínat. Teď se vrátíme do současnosti. Thomas Robin, Topic nebo Coldplay vás neminou, pokud i dál zůstanete s Evropou 2. Evropa 2.
1: Jsou tady.
2: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
2: Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jihlavanku kilogram v Bila klubu za 199,90 pouze v pátek a Milku čokoládu při koupi od dvou kusů za 27,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
10: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
11: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
12: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
11: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
12: Více na herman.cz.
13: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
14: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
16: A zásilka z Natártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
17: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
19: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
20: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
19: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
21: To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trsa.

0: letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
1: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
0: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
1: Taneční skupina roku CZ.
2: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rígrových sadech zahrají Monkey Business, Mohnout, David Koller, MiG-21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na Prague.

0: 3:45, pátek, no a Jindra je tady na svých místech, takzvaně na značkách.
1: Jindra se to objevil.
0: Ano, Jindra přijel zase na motorce, viď?
1: Přijel.
0: No. Je koukám, to... že jsi takový rozsuchaný, to je z té helmy nebo jsi jel tak rychle?
1: Ne, to je z té helmy, to je helmy. Právě, to je jediný to neúskalí, že vlastně je to frajeřina, dokud si nesundáš tu helmu pak.
0: Říkáš to dobře.
1: No, tak...
0: Tady jsme v rádiu, nikdo nás nevidí, podle mě je to frajeřina až do konce vysílání.
1: Musíš se jít, no to jo, ale musíš se jít vždycky ještě dřív, třeba dobrý je, když máš nějakou schůzku, tak tam přijet dřív. Je, nenápadně se rychle jít ještě jako upravit předtím, musíš vidět.
0: A nebo oholit hlavu.
1: To je hlava,
0: a nebo nemáš oholit, problém.
1: No, samozřejmě.
0: I to je varianta.
1: I to by byla možnost.
0: Tak no. Já bych vám chtěl popřát, abyste si ten víkend, který je za dveřmi, užili. Má být pohodovej, opravdu květnovej, tak ano. Jak by to mělo být.
1: I se srážkami nějakými, což jako super.
0: Lehkými, no. Lehkými ne, a na některých místech. Jinak Evropa 2 je pro vás i o víkendu 24 hodin denně, takže když budete sami, nezapomeňte si naladit vašeho parťáka. Od toho jsme tady samozřejmě my.
1: Je to tak.
0: Zuzka připravuje čerstvé zprávy, Jindra pokračuje a já se těším v pondělí.
1: Tak jo.
0: Tak nazdar.
1: Ahoj. Maximum muziky.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
4: Pozor, tento týden ušetříte na e-shopu Tesla 22%, kuchyňské spotřebiče

0: Tesla 22. Tesla. Domov, který funguje pro vás.
1: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
2: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
3: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
4: Já jsem se modlil o něco takovýho a ty to vypálíš.
3: Pondělí, úterý, středa, pátek 6 až 8 večer na Evropě 2. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. A nebo

0: DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJs Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket. Jaký krátkej projev třeba. Vstupenky na Ticketportál. Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
1: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
2: No, ale na volka tří Faded.
3: Jo, faded, faded.
4: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
1: Imagine Dragons.
4: Jo, to bude ono. To, jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
5: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
6: Ale grepák, jsem Richard Topát a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
0: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového. Konečně grilovačky.
5: To miluju.
0: Pohodička na zahradě a vůně grilu.
5: Udělám si sýr na pánev od Madety.
0: Na grilu není spíš na pánev.
5: Na mřížce by utekl, ale na plátu je boží. Hlavně ho pořádně rozpálit.
0: Sýr nebo gril?
5: Gril přece. Sýr má pak krásně zlatavou kůrku.
0: Jen to slyším a mám strašnou chuť. Takže sýr na pánev od Madety.
5: Jo, ten od Madety.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, jedna hodina je tady a Zuzka Kozáková má pro vás připravené aktuální zprávy na Evropě 2. Pojďme na ně.
1: Dobré odpoledne. Konflikt dvou řidičů dnes dopoledne asi na půl hodiny zastavil dálnici D2 před Brnem. Jeden skončil s podezřením na těžké zranění v nemocnici. Co přesně se stalo, policie zjišťuje. Šlo o konflikt řidiče autobusu a kamionu. Kontrola v areálu brněnské tržnice odhalila desítky kilogramů živočišných produktů, které podle státní veterinární správy nebyly vhodné ke konzumaci. Dotčeným prodejcům hrozí pokuta ve výši desítek milionů korun. Potraviny byly podle veterinární správy navíc uloženy ve znečištěných a nedostatečně chlazených zařízeních a v porušených obalech. Společně se podíváme za Luckou.
2: Špatnou kvalitu vody v Lipenské přehradě na jihu Čech způsobuje větší uvolňování fosforu v rašeliništích. Z nich se pak látka, která vyhovuje množením sinic, dostává do nádrže. Vyplývá to ze studie, na které se podíleli vědci, státní podnik Povodí Vltavy a obce u přehrady. Podíl na znečištění vody mají i odpady z domu a jiných objektů. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.

0: nebo skoro jasno, až později večer od severozápadu očekáváme oblačnost. Teploty se drží většinou v rozmezí od 22 do 26 stupňů Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a slovo právě teď bere Jindra Ekl.
1: Ano, je to tak. Čoče, Zuzko, ten konflikt těch řidičů, to bylo, že se podvali, to je jasný samozřejmě, no, že jo. Autobus, asi. Kamion ještě zacpali celou dálnici, ale pozor, nedávno, je to tak 2 měsíce, byla ta zpráva z Bratislavy. Mm-hmm. Jak jel ten jeden pár autem, ano, za ním druhej.
0: Ano, a ti se do sebe ale jako
1: strašně dobrý. Ale nejdřív frajeři a pak se přidali samozřejmě i frajerky. Takže vlastně jsem si říkal, jo, to byl dobrý test obojích těch párů vlastně, jo, že prostě držej při sobě a nakonec by ještě mohli jít třeba společně někam třeba na oběd, bych řekl. Víš, nebo takhle?
0: Já myslím, že řekneš do klaše.
1: Do klaše. Že by třeba všichni čtyři bojovali proti Carlosovi Vévolovi. To jsem zase viděl někde v Rusku, to bylo taky strašlivý. To bylo nějak, že táta se synem bojovali s transgender normálně jakoby bojovnicí. To bylo,
0: tak tam je možný všechno.
1: To bylo tam úplně všechno, přesně.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, 29. květen a v Nepálu tedy prakticky finalizuje lezecká sezóna. Everest je vždycky každý rok veliký téma, téma rekordů, leze tam prostě člověk bez ruky, bez nohy, bez hlavy, bez půlky trupu, buď horní část nebo spodní část, ne? Jako opravdu se z Everestu stala jistá atrakce. Nechci to vůbec jako nějakým způsobem ponižovat ty výkony, to, že prostě ty lidi se tam jako dostanou nahoru. I když samozřejmě s obrovskou pomocí šerpů, tedy místního etnika, který zkrátka je na nižší koncentraci kyslíku, prostě zvyklé za celý svůj život. Líbí se mi, jak třeba i některý média už dneska označují vlastně horolezce, který lezou na Everest turisty, nikoli horolezci. Na druhou stranu takhle, jo. Nějaká fyzička základní tam zcela jistě být musí. Tedy základní. Nad levelem základní. Zcela jistě, jo. Jako vylézt to i s kyslíkem není opravdu... Víte co? Letošní sezóna mimochodem údajně byla tedy skutečně rekordní, neboť tam je takový jako taková kombinace velmi zajímavých faktorů. Za prvé, 900 lidí zdolalo vrchol. No, to je jedna věc. Rekordní počet. Tlačenice nahoře ano, byly, ale nebyly fatální, což je velmi dobrá zpráva, že zemřelo velmi, velmi málo lidí. Ale zároveň také takový jako další rekord, a to je v tom, jak moc málo lidí vylezlo na Everest bez kyslíku. Vždycky, když mluvím o Everestu, tak mluvím o manželech Poláčkových, o Lence a Honzovi, který u mě byli před rokem, právě po jejich úspěšným zdolání Everestu, ona bez kyslíku mimochodem, on s kyslíkem. A je tu tedy další zářez. Honza se tady nedostal na vrchol, ale Lenka a opět bez kyslíku, tedy na podobném místě, jenom kousíček vedle, v rámci tedy hory Lhotse, jo, vlastně lezete na Everest stejnou cestou a až vlastně v poslední chvíli před čtvrtým táborem se rozdělujete ten, kdo jde na Everest a kdo jde na Lhotse. A co je taky zajímavý, letošní sezóna tedy ještě na Everestu, tak tam vlastně vylezl jeden Polák, který se jmenuje Bartek Ziemsky a sjel na Everestu na lyžích až dolů, což si tady ulehčil práci. A zajímavý je tedy jeho vlastně vyjádření, jo, k Everestu. On vlastně řekl po té krásné zkušenosti, že vlastně Everest není zajímavý, už není tak sexy. Ty davy jsou šílené a to, co se děje nahoře, to už není olezení. Vrchol je skrytý a nemá pěknou cestu nahoru. Neviděl jsem nic zvláštního. Tak tohle to popsal po tom, co tady úspěšně dojel na lyžích do základního tábora. Ale tak co? Nějaký zážitek má, no, tak jestli ho shrnul takhle, proč ne? Hezký odpoledne, jsme Evropa 2.
1: Instagram Evropy 2 zlomil hranici 300 tisíc sledujících, kteří mají denně o mnoho víc zábavy než ostatní.
2: Co za otázky, blbý?
3: Co otázky, aby mě vyzdvihli, aby potopili zrko.
2: Takže jsi je psal ty?
3: Samozřejmě, jako všechny.
1: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
4: My slibujeme, že od zítřka už tím nebudeme otravovat.
5: No, to jsi odvážnej teda.
1: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
6: Kaufland.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
9: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
12: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
15: Lenka Termerová,
16: Jana Sislová,
17: Petr Kostka,
18: Jan Vlasák,
19: Oldřich Kaiser.
20: Vemte rodiče do kina od 28. května.
21: Pět švestek.
22: Poslouchej tento týden od pondělí do pátku Evropu 2 a vyhraj zásobu nápojů Coca-Cola na celé léto v hodnotě 5000 korun. A k tomu poukázku v hodnotě 1000 korun do restaurací Foodmarks. V restauracích označených Foodmarks teď navíc můžeš soutěžit o další skvělý ceny. Stačí si objednat nápoj Coca-Cola ve skle a zadat kód ze zadní strany etikety do aplikace Coke App. Užij si léto s perfektně naservírovaným a vychlazeným nápojem Coca-Cola ve skle.
23: Nezapomeňte, svátek Den dětí se blíží. Nadělte svým dětem pohádkový zážitek a pořiďte jim vstupenku na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Na děti se těší Sabina Laurinová, Karol Akvído, Pokáč, Kája a Bambuláček, Milan Peroutka, Lollipop, Spiggy a Lily a mnoho dalších. Více na denprincezen.cz. Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
24: Zpátky k muzice.
25: Evropa 2. There's a place in this old town.

0: Malone dohrává na Evropě 2 a mám tu jednu humornou záležitost, který fakt nebudete asi věřit, ale jako je to skutečnost, ale je to samozřejmě extrémní anomálie ze světa, konkrétně z Koreji, z jižní samozřejmě. V severní by se to stát nemohlo, to o čem vám budu teď povídat. Totiž takhle, znáte třeba někde kolem někoho, kdo nebyl úplně šikovný v rámci jako papíru na auto, v rámci řidičského průkazu, že třeba to musel dělat na několik pokusů a podobně. Je tu skutečně rekordmanka paní, která teda se jmenuje Časa Sun, to je takový taneční jméno, Časa Sun, a ona, a se fakt jako držte, jo, ona měla 950 pokusů. 950 pokusů, dělala to asi 20 let svýho života, věnovala tomu, že se snažila získat řidičský průkaz. Utratila dohromady přepočtu $14,000 za ty lekce. To znamená nějakých kolik 300 třeba tisíc korun. Nevzdala to. A teď si vezměte, že teď sedne za ten volant, jo? A vyjede do ulic. Časa Sun. Nechcete jí v žádném případě potkat. Mimo jiné, když jsme u toho řidičského tématu, za chvíli bude soutěž vychytaná. SONV, bude to samozřejmě soutěž taky z Vize 0, což je tedy projekt Bezpečně na cestě. A bude se to také týkat jednoho podcastu, který se tedy jmenuje Doplň šťávu. Zjistěte si něco o tomto podcastu, protože bude soutěžní otázka. A dejme si výherní signál, a to si myslím, že se k tomu hodí, The Car Sleepers a jejich track Back to You zní, kdybyste chtěli jenom jako ochutnávku takhle, jo? Čili, jak začne rád toto, volejte na 257-400-888, když zodpovíte správně soutěžní otázku, tak získáte kromě jiného tedy i tankovací kartu na OMV za 5000 korun. To dobrý, ne? Tak držte vlnu a my vám držíme palce. Jsme Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Rádia. Maximum nový muziky.
1: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
5: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
6: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Sousede, co tam vyvádíš na té střeše?
8: Připravuju si to tu na fotovoltaiku.
7: To zní složitě a draze.
8: Vůbec ne, vše mám od firmy Alupa. Mají vše za super ceny a seženeš tam profily, háky i šrouby na všechny typy střech.
7: To zní dobře. A kdeže jsi to našel?
8: Na jejich e-shopu www.ehliník.cz.
9: Vše pro uchycení fotovoltaiky na jednom místě. Vše držíme skladem. Nabízíme i velkoobchodní spolupráci. Tak mrkněte na www.ehliník.cz.
0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
10: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt dovolal.
0: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
11: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
11: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
12: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
13: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
12: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juchu!
9: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
14: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
15: No, ale na volka a tří fajne.
16: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
17: Pozor, tento týden ušetříte na e-shopu Tesla 22%. Kuchyňské spotřeby.

0: 2. Tesla. Domov, který funguje pro vás.
1: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
2: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, The Car Sleepers, Scodebank a Miggy de la Rosa, Back to You, dohráli, byl to náš výherní signál pro dnešní soutěž. Jak jsem již avizoval, je to soutěž, kdy můžete doplnit šťávu, načerpat inspiraci pro cestu bez nehod. Tohle hesla se drží podcast, který je společným projektem čerpacích stanic OMV a platformy Vize 0. Společně přináší témata bezpečnosti na silnicích a volnočasových aktivit lidskou formou. Takže ať už jste řidič, motorkář, chodec nebo cyklista, tak si nějaký díl určitě pusťte na webu doplňšťávu.cz. A pokud vás zaujme, můžete pro něj klidně hlasovat i v anketě Podcast roku. No a s dnešní výhrou od podcastu Doplň šťávu se vám bude doplňovat nejen šťáva jedna báseň, protože hrajeme o peněžní poukázku v hodnotě 5000 korun k uplatnění na čerpacích stanicích OMV, na tankování, nákup ve Viva kavárnách nebo použití nebo využití služeb v mycích linkách OMV Top Wash. Takže nejen krásný poslání podcastu Doplň šťávu, který chce, abychom jezdili bezpečně a bez nehod, ale taky praktická výhra. Tenhle ten projekt podporuje Bezpečně na cestě, financovaný z fondu Zábrany škod. Máme tu samozřejmě soutěžní otázku, a to konkrétně pro Karolínu, která se nám dovolala jako třetí na Evropu 2. Karolíno, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak prosím tě, soutěžní otázka pro tebe na dnešek není vůbec složitá. Jaká témata se v podcastu Doplň šťávu řeší? Za A, jak se vyhnout radarům, za B, bezpečnost na silnici a volnočasové aktivity, a nebo za C, proč řidiči BMW nepoužívají blinkry?
1: Za B, prosím.
0: No samozřejmě, je to opravdu tak, bezpečnost na silnici a volnočasové aktivity. Karolíno, ty seš zrovna teď někde na silnici v autě, chytila si nás
1: jo.
0: V autě, no vidíš to. Tak to je tematicky přesně.
1: Jsem přibrzdila a ty radary by byly super, kdyby to bylo o těch radarech, ale teda...
0: Ale dneska už je výhoda v tom, že vlastně když máš rychlý auto, tak už ten provoz je tak strašně hustý, že už ani skoro nemůžeš jet rychle, takže vlastně ty radary, víš, by se ani možná nepotřebovala teoreticky, protože už to jen tak někde nerozjedeš. No...
1: To je pravda.
0: No, tak ti samozřejmě gratuluju, ještě mi nepokládej, ať si od tebe vezmeme info, kam ti to poslat. Užij si tu poukázku na 5000, jo, od Evropy 2 OMV. Tak se mi hezky.
1: Děkuju moc.
0: Nemáš
1: děkuji.
0: Vůbec zač. No, tak vidíte to. To byla Karolína na Evropě 2. Samozřejmě soutěží to máme habaděj, tak držte stela jistě vonu. A hezký den.
2: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
3: What did you find?
4: Place. Film Backrooms vychází z virální série na YouTube, která má k dnešku více než 72 milionů zhlédnutí. Stojí za ní 20-letý Američan Kane Parsons, jemuž se povedlo rozvést námět do celovečerního debitu. Děj snímku se točí kolem terapeutky, která se vydává hledat svého pacienta. Ten beze stopy zmizel v podivném prostoru ukrytém pod jeho obchodem s nábytkem.
5: I've been here every night since I found the place and I still barely scratched the surface. I just take it slow.
4: Během pátrání po něm se terapeutka dostává za hranu běžné reality do prazvláštního prostoru. Prostoru, který na první pohled evokuje prázdné kanceláře a opuštěné chodby. Postupně se ale přelévá do klaustrofobního labyrintu, z něhož není cesta ven. V mrazivém hororovém snímku Backrooms se v hlavních rolích představí norská herečka Renate Reinsve, která si zahrála v oscarovém filmu Citová hodnota. Roli pacienta si střihnul čujitel E. Geofor, známý ze snímku 12 let v řetězech. Backrooms je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2. It's beautiful. Am I right?
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
6: Kaufland.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
9: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny.
3: Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
9: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
10: Ale grepák, jsem Richard Opát a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvel Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
2: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
11: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Jedna, respektive ne jedna, ale dvě. Dvě hodiny odbyly a Zuzka má pro vás zprávy. Pojďme na ně.
1: Hezké odpoledne. Na komplexní renovaci rodinného domu z programu Nová zelená úsporám si bude možné bezúročně půjčit až 2 miliony korun. U bytových domů bude podpora činit až 750 tisíc korun na jeden byt a nízkopříjmové domácnosti budou moci v programu Nová zelená úsporám Light získat přímou dotaci až 400 tisíc. Příjem žádostí začne 25. června. Program by měl být zajištěn do roku 2029. Praha má nový územní plán, začne platit 1. září a nahradí nynější dokument z roku 1999. Takzvaný metropolitní plán po mnohahodinové debatě schválili městští zastupitelé. Nový plán podle vedení města zefektivní územní plánování a urychlí výstavbu v metropoli. Teď už se nám hlásí Lucka.
2: Podorlická rally zasahuje do dopravy v Královéhradeckém kraji. Řidiči v regionu musí dnes i zítra počítat s řadou dočasných uzavírek. Slavnostní start je na programu v 16.45 na Kupkově náměstí v Opočně. Odtud pojedou posádky na start vesnické rychlostní zkoušky, která se prožene například Trnovem. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Trenéra hokejové reprezentace Radima Rulíka čeká krátce po mistrovství světa ve Švýcarsku plánovaná operace kolena. Poté se již začne připravovat na nové angažmá v extraligovém Kladně. 60-letý kouč, který svůj odchod ze střídačky národního týmu oficiálně oznámil v polovině března, to řekl po návratu reprezentace ze šampionátu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na D8 na výjezdu z Prahy, máme tu nehodu nákladního vozu s osobním a na silnici 13 očekávejte silný provoz na trase Liberec Karlovy Vary na 52,5 kilometru. Důvodem je nehoda dvou vozů.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Venku je jasno nebo skoro jasno, počítejte postupně s oblačností, která přijde večer. Teploty se drží zhruba do 28 stupňů Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a 4 minuty po 14. pokračuje Jindra Ekl.
0: Ano, je to tak, Praha má nový územní plán, to je samozřejmě krásná informace, výstavba, to je taky super, my na ní přímo tady koukáme na Hagiboru, na jednu z nich. Takhle, tohle je skvělý, samozřejmě hezký, nový byty, fajn, jinže ty silnice jsou furt vlastně stejný. Bude víc těch aut. Takže víš, co si já myslím, že normálně jednou přijde moment, kdy už ty kolony budou vlastně tak rozsáhlý a všude, že už to jakoby zůstane jenom stát. To znamená, že už to asi nebude mít kam jet, jakoby. Počkej, to bude sradna. Tak a to potom budou právě ty zprávy, jakože ne, že silnice

0: Kultovka. Kultovka. Evropy 2.
1: Posloucháte Evropu 2, máme tu dnešní kultovku. Belgická formace Silver, rok 2001. Je to věc s názvem Forgiven. Pojďme tedy trochu změnit hudební fazonu Evropy 2 na chvíli v rámci dnešní kultovky.

0: YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
10: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku Last Minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
0: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte Evropu 2. Já jsem vám sliboval teď takovou story o přelidnění různých míst. Před chvílí jsme se bavili právě o tom, že v rámci toho, že Praha má nový územní plán, takže je evidentní asi, že všechny ty novostavby, všechny ty nové rodiny, které budou v Praze, budou samozřejmě vlastnit auta, to je jasný. Tak co se stane na těch ulicích? No, bude jich strašně moc. Ovšem, na druhou stranu nás samotných jako lidí je strašně moc. A je to znát, zároveň je znát i ta ekonomická výše západní civilizace, a proto už třeba v těch momentech, kdy ještě zásadně před turistickou sezónou, tak některé místa jsou absolutně, ale absolutně paralyzovaný. Já jsem sám byl nedávno v Itálii 2 týdny a normálně jako u moře už prostě byly lidi a bylo jich tam málo, jo, na to, že byl prakticky, že byla polovina června. A teď aktuálně jsou věci už mnohem horší. Třeba takový ostrov Capri, tak tam to je obrovský teďkon téma. To je malý ostrov, který je doslova paralyzovaný, protože se teďko na něj nahrnulo až 50 tisíc návštěvníků denně. Jo. Skolabovala tam doprava i služby a teď tedy od léta, který nastupuje, tak mají úřady schválený striktní omezení a organizovaný turistický skupiny. Tam smí maximálně mít 40 lidí. Jo, podobný to je třeba ve Florencii, kde dokonce teď zakázali kvůli masám lidí a uspávání historického centra, tak v 60 nejvytíženějších ulicích zakázali venkovní předzahrádky u restaurací a kaváren. Jo. Což jako samozřejmě nemalý problém, že pro místní podnikatele. No a Benátky Řím třeba taky neustále zpřísňují pravidla. No, je to prostě tak. Já už se pamatuju, když jsme ještě kdysi lítali s Evropou 2 na Ibisu, tak tam, jak tam máte ty billboardy všude, tak to tam nejsou billboardy s reklamama na nějaký produkty, ale s reklamama jenom na ty party prakticky. Je to takový jako anomální celkem. A tam už místní prostě přesprejovávali ty billboardy, kde psali vždycky "Tourists go home", protože už tam bylo i málo vody a tak. No, začíná léto, každý chce srandu, ale je nás prostě už moc, takže nevím. Uvidíme, nechme se překvapit, jaká bude letošní sezóna.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tutti vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
5: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
6: Mamut královal době ledové, teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání, drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
7: Dostáváte ze svých peněz málo muziky? Investujte raději přímo do prověřených firm a nemovitostí na platformě Crowdberry. A to už je jiná písnička. Vícmuziky.cz.
8: Investování je spojené s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných peněz.

0: Třetí hodina se neúprosně blíží. Mě tedy vystřídá Tomáš se Zorkou s jejich odpolední show. A posléze tady kluci vybere si na maximum. Tak tolik je dnešní program na Evropě 2. Mějte parádní víkend. Těším se na vás zase v pondělí v jednu. Tady na Eva. Tak ahoj.
1: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
2: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
1: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Welcome to Saint-Tropez.

0: Startujeme dnešní odpolední show na Evropě 2 a zprávy po 15. hodině má pro nás Zuzka Kozáková. Jsme Evropa 2.
1: Dobré odpoledne. Téměř 40% Čechů od 15 do 24 let užívá nějakou formu nikotinu, čtvrtina denně. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. V celé populaci kuřáků i uživatelů alternativních výrobků postupně ubývá. Celkem jejich 29,5%. Klesá i spotřeba alkoholu a podíl škodlivého pití. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v České republice, který zveřejnil Státní zdravotní ústav. Okresní soud v Pardubicích večer poslal do vazby cizinku, která je obviněná z březnového žářského útoku na zbrojovku. Ve vazbě je tak v Česku v této kauze už 8 lidí. Žena na rozdíl od ostatních u soudu vypovídala, i když ne přímo k trestnému činu. Společně se podíváme za Luckou.
2: Ochránci ze stanice Pavlov na Havlíčkobrodsku museli z Čapího hnízda v Třebíči odebrat 3 mláďata. Matka u nich 24 hodin nebyla, na hnízdě zůstal jen samec. Mláďata stará nejvýš týden, teď zůstanou v inkubátoru a krmit je budou lidé. O další mláďata ve stanici pečuje čápice, která je tam od loňska kvůli zraněnému křídlu. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Odveta mi baráže o účast v nejvyšší soutěži skončí o víkendu fotbalová ligová sezóna. V obou dvojzápasech mají nakročeno k setrvání mezi elitou favorizovaná mužstva z první ligy. Ostrava bude v sobotu hájet náskok 3-0 na hřiště Táborska. Slovácko po úvodní výhře 4-1 přivítá v neděli rovněž od 13 hodin Artis Brno.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na D10, ve směru z Turnova na Prahu máme odstavené vozidlo na 12. kilometru. V Praze, v ulici Klárov, se srazila 3 osobní vozidla, komplikace pak hlásí i Pardubice, bourala se v ulici na Drážce a opatrnost se pak vyplatí i v Brně na Libušině třídě. Tady došlo ke střetu osobního vozu s motorkářem.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou jasno nebo skoro jasno, teploty se drží do 28 stupňů, k večeru počítejte postupně s oblačností. Zítra pak bude polojasno až oblačno, přechodně zataženo, objeví se občasný déšť či přehánky, a to na většině území Česka. Až později večer srážky ustanou a vyjasní se. Teploty se budou držet většinou mezi 23 až 28 stupni. Ze zpráv Evropy 2 je to vše, krátce po 15. startuje odpolední show s Tomášem Zástěrou a Zorkou Hejdovou. Listeners of Radio Europe 2, Europa 2, Verona, Europa, listening to Europa 2, Europa 2, stay tuned. Startujeme páteční odpolední show a jestli nejste spokojeni s některými členy vaší rodiny v Japonsku, to umí své rázně řešit.
4: Mají meče, ne?
3: Evropa 2. Odpolední show vám přináší Midea. Užijte si každou letní chvilku venku, zůstaňte doma v chladu. Midea, klimatizace, která na vás myslí.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. My jsme toto téma podle mě už kdysi probírali, ale já se odvažuji se k němu vrátit, protože mi to přijde prostě neuvěřitelný. Opět na mě totiž vyskočil článek o tom, která je v Japonsku čím dál populárnější najímat si za peníze falešné rodiny.
1: Jo, to jsme už řešili několikrát, to je pravda. Mm. A nejenom rodiny, ale i přátelé. No.
0: No, akorát, že dřív to byl trend, jakoby udělat to výjimečně, třeba na nějakou rodinnou oslavu, když chceš fejkově představit nějakou přítelkyni, která neexistuje třeba, nebo potřebuješ nějaké rodiče náhradní představit.
1: Jako lepší, než máš.
0: Nebo lepší, než máš, přesně.
1: Což,
0: tak. Přesně
1: jako,
0: tak.
1: Když si posloucháte vytáčení mámy, tak o tom uvažuji dost intenzivně.
0: Můžeš to zkusit, jestli taková
1: služba... Do Japonska.
0: No, tak mě by právě zajímalo, jestli taková služba už neexistuje u nás. Pochybuju.
1: Já si půjčím Rajovu matku, nebo...
0: Ale tady píšou, že se to už tak rozšířilo, tenhle jako fenomén, že v Japonsku dokonce už je naprosto běžný, že ty lidi, který si jakoby pronajímáš, tak si pronajímáš na roky.
1: Na
0: že
1: roky.
0: Že oni skutečně už si je pronajímají na dlouhodobou, prostě jakoby dlouhodobý reprezentování. Tak, oni, a tím pádem už třeba jakoby 5 let ti někdo dělá falešnou tátu
1: nebo mámu. Tak oni vklouznou do té role, že jo, samozřejmě, takže chtějí, aby v té roli zůstali co nejdéle.
0: No jasně, aby byli důvěryhodní.
1: Jo, když se to naučí už všechny ty informace, že jo, jak to hrát, už se to tak do toho zajedou, takzvaně, tak proč to se přestává?
0: No, takže vlastně už se to stává neprokouknutelným, protože skutečně to jsou jako několikaleté známosti.
1: No jasně,
0: v podstatě.
1: Jasně, no.
0: Fascinující.
1: Má to hezký aspekty právě, protože si můžeš toho člověka vymodelovat podle sebe, že jo?
0: No a hlavně, jak je to levný, Tomáš, je to stojí třeba $50.
1: No jak dlouho, těch 5 let, jo? No. Tak to dobrý, to beru.

0: Rock for people.
1: Já nemusím nic doprčit.
0: Vysmátý léto na poplach. Fingers up. Go far away. Let it roll.
1: Oh my god, I can feel it.
0: Evropa 2 ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku Last Minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tutti vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
9: Svět off, rock on. Na festival Rock for People míří světové hvězdy. Gorillaz, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon,

0: rockforpeople.cz.
1: Film o rebelujících stařenkách a stařících, kteří se společně vydají na moře bez dozoru dospělých.
2: Lenka Termerová,
3: Dana Sislová,
4: Petr Kostka,
5: Jan Vlasák,
6: Oldřich Kaiser.
2: Lidi, vemte rodiče do kina.
1: Pět švestek.
7: Doplň šťávu a vyhraj pořádnou dávku energie na cesty. Evropa 2 a podcast Doplň šťávu pro tebe mají poukázku na 5000 k uplatnění na čerpacích stanicích OMV. Tankování, káva ve Viva kavárně nebo myčka OMV Top Wash? Je to na tobě. Doplň šťávu je podcast pro všechny řidiče od čerpacích stanic OMV a platformy Vize 0. Aktuálně pro něj hlasuj v anketě Podcast roku. Hraj s Evropou 2 a poslouchej Doplň šťávu.cz. Projekt podporuje bez bezpečně na cestě. Poslouchej tento týden od pondělí do pátku Evropu 2 a vyhraj zásobu nápojů Coca-Cola na celé léto v hodnotě 5000 korun. A k tomu poukázku v hodnotě 1000 korun do restaurací Foodmarks. V restauracích označených Foodmarks teď navíc můžeš soutěžit o další skvělý ceny. Stačí si objednat nápoj Coca-Cola ve skle a zadat kód ze zadní strany etikety do aplikace Coke App. Užij si léto s perfektně naservírovaným a vychlazeným nápojem Coca-Cola ve skle. Zpátky k muzice.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Mám tu příběh týpka, který se dostal do žaláře, zatkla ho floridská policie za to, že prodával lístky, které jsou prý padělek.
1: A to?
0: No, on nabízel za $100 lístek, takzvaný golden ticket, přímo do nebe. Že ta vstupenka tě zaručí přijetí v nebi.
1: No to je úžasný nápad.
0: No je?
1: Ježiš, to je úžasný nápad.
0: Jenže otázkou zůstává, jestli ty policajti skutečně vědí, že to nefunguje. Rozumíš, no to jak to prokážou?
1: No jak to prokážeš, že to je padělek?
0: No jak to
1: prokážou? A kde k těm vstupenkám přišel, prosím tebe?
0: No prej mu je dal Ježíš v KFCčku v Americe.
1: Že on v KFCčku v Americe potkal Ježíše.
0: No, on mu prejde, ještě to popisuje takto, že on mu koupil KFCčku tomu Ježíši, že tam byl taky s ním. Za to KFCčko on mu dal ty golden tickets, který prodává.
1: No, je pravda, že zrovna tento fast food začíná být velmi populární u nábožensky vyznávajících se lidí, protože když jsem tam byla posledně, tak všichni říkají Ježíši Kriste.
0: No, Ježíši. A klečí na kolenou, že?
1: Klečí na kolenou, modlí se, nemají průjem.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 tisíc vozů s garantovanou jarní slevou až 100 tisíc korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
6: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Touran nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
8: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
9: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
10: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
9: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
10: Více na herman.cz.
0: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
11: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
12: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
11: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
0: To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trsání. Sejdou se totiž ty nejlepší taneční týmy z Česka a Slovenska.
13: Evropa 2, taneční skupina roku 2026. Přijď se juknout na světový hip-hop, disco, modernu, show nebo latino.
0: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
13: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
0: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
13: Taneční skupina roku CZ.
14: Světově oceněná galerie digitálního umění Signal Space uvádí novou expozici. K výstavě Echoes of Tomorrow přibývá kolekce Dream On, Where It All Began. Nejoblíbenější videomappingy Signal Festivalu pod jednou střechou. Dvě výstavy, jedna vstupenka. Více na signalspace.com.

0: Vytoč mámu. Vytoč
1: mámu. Páteční odpolední show na Evropě 2. Máma si stěžovala, že tam furt hrajeme nějaký kvízy, nebo tady v rádiu hrajeme nějaký kvízy, furt nějaký soutěže a hádanky, a že ona z toho nic nemá a že by chtěla taky ukázat, že umí odpovědět správně.
2: Takže jsi něco připravil?
1: Mám pro ní takový jednoduchý kvíz, no. Tam nemůžu udělat chybu, si myslím.
2: Tak pojďme na to.
1: Vytáčím.
3: Ano, děti, konečně pátek.
1: No jo, čau.
3: No jo,
2: dobrý den, hezký páteček.
3: Čau.
1: Hele,
3: čau.
1: Ale než se budeš flákat o víkendu, tak zaměstnáme tvůj mozeček. Ty si furt stěžuješ, že tady hrajeme nějaký kvízy a furt nějaký soutěže a že ti žádnou soutěž nedáme.
3: No dobře, já si stěžuju, protože já bych ne o té soutěži tak nestála, ale já stojím o ty věcní ceny. Jo. To by mě pochopil.
2: To my víme, no. My
1: většinou žádný nemáme, tady soutěží pro radost ze hry. Aha. No. Ale schválně, prokážeš před posluchači, jestli jsi inteligentní bytost.
3: No tak to snad o tom není po těch.
2: Kráso, tak to bude napínavý. To bude napínavý.
1: Ale schválně, řekni co nejrychleji pět top věcí začínajících na P. 3, 2, 1, teď.
3: Postel, pes, pátek, víno, pídlo.
1: Počkej, to nezačíná na P, to je jídlo a víno. To jsi se změnila P a V a J.
3: Prosím tě, nezveličuj to. Chtěl jsi to rychle, chtěl začínající na P. Je tam, slyšel jsi tam P. To, že tam člověk slyší P a píše se J, je úplně něco jiného.
2: Ježišmarosla se hoštice, tohleto.
1: Matko, ty opravdu nevíš.
2: No nic, ale hele, prokázala mimochodem lišáckou bystrost.
1: No.
3: A nic jsem nevyhrála teda, jo?
1: Vyhrála, ty už si vyhrála celý život, protože máš takový syna, jako jsem já, matko.
2: Ježišikriste, ještě toho
3: trochu. Jo, no, tak to je víra. Dobrý, tak hele, mějte se, užijte si víkend a vláme si pondělek.
2: Tak hezký čau. Víkend, naschlás.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
4: Potřebuji, abyste mě vzali na loď. Abych se probudila ještě jednou na kotvě v zátoce.
5: Nový film režiséra Jana Svěráka s názvem Pět švestek vznikal dlouhé měsíce v naprostém utajení. Natáčení pak probíhalo minulý rok v srpnu a v září. 11 dní se točilo v Česku a 3 týdny v Řecku přímo na plachetnici, kam se vešel jen minimální štáb, složený většinou z přátel a rodiny.
6: Neděláme to pro sebe, ale pro všechny starý lidi na celém světě. Jsme výzkumníci.
5: Tak třeba obraz této nevšední filmové cesty si vzal na triko syn Jana Svěráka, František. Hrdiny pěti švestek jsou lidé pokročilého věku, kteří se podobně jako hrdinové Svěrákovy jízdy vzbouří společenským očekáváním a podniknou cestu do zahraničí.
4: A berete taky nesamostatný vypatlaný jedince?
7: Jo.
5: Nejde už ani tak o to užít si mládí, jako si spíš dokázat, že stáří není konec života. Jan Svěrák obsadil do hlavních rolí Lenku Termerovou Oldřicha Kajzra, Jana Vlasáka, Danu Syslovou a Petra Kostku.
8: Co kdyby jsme se na chvíli projeli, než se nad náma začnou stahovat mraky?
5: Pět švestek je hravá komedie o přátelství, lásce, odpuštění a především o odvaze žít naplno v každé životní etapě. Takže si zbalte svých pět švestek a vyrazte do kina na novinku Jana Svěráka.
8: Tak to máme, to bude krásný.
5: Martina Sokolová, Evropa 2.
9: Čas práci.
10: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
11: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na Juradio.talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
12: V České republice nemá takový program obdobu tak, jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
5: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na Juradio.talk.
7: Už 3. června startuje hudební léto z Prague Open Air. Letos v Holešovickém areálu 7 a Rígrových sadech zahrají Monkey Business, Pohnout, David Koller, MiG-21, Kateřina Marie Tichá, Michal Hrůza, Rozálie a spousta dalších. Vstupenky na PragueOpenAir.cz.
9: Pozor! Tento týden ušetříte na e-shopu Tesla 22%. Kuchyňské spotřebiče, vysavače, audio, video i chytrá domácnost, která vám usnadní každý den. Nakupujte na www.tesla.cz a zadejte kód TESLA22. Tesla. Domov, který funguje pro vás.
13: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
14: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
15: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky. Potřebujete stmelit pracovní kolektiv? Dorazte do areálu vodních sportů Wakeport u Prahy. Teambuilding plný opravdových výzev s přespáním v housebotech a relaxem v plovoucí sauně a vířivce. 4 vleky pro začátečníky a pokročilé, vodní skákadla a skvělá restaurace. Výbavu doladíte v půjčovně. Wakeport, největší areál vodních sportů v prostředí Proboštských jezer. Hopsa na Wake do Brandeisa. Wakeport.cz.
16: A zásilka z Vatártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu rychlostí blesku.
17: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
19: Ale kde pak? Jsem Richard Topát a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
20: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2, jsou tu další aktuální zprávy a s nimi přichází Zuzka Kozáková. Jsme Evropa 2.
1: Hezké odpoledne u zpráv. Konflikt dvou řidičů dnes dopoledne asi na půl hodiny zastavil dálnici D2 před Brnem. Jeden skončil s podezřením na těžké zranění v nemocnici. Co přesně se stalo, policie zjišťuje. Šlo o konflikt řidiče autobusu a kamionu. Kontrola v areálu brněnské tržnice odhalila desítky kilogramů živočišných produktů, které podle státní veterinární správy nebyly vhodné ke konzumaci. Dotčeným prodejcům hrozí pokuta ve výši desítek milionů korun. Potraviny byly podle veterinární správy navíc uloženy ve znečištěných a nedostatečně chlazených zařízeních a v porušených obalech. Společně se podíváme za Luckou.
2: Špatnou kvalitu vody v Lipenské přehradě na jihu Čech způsobuje větší uvolňování fosforu v rašeliništích. Z nich se pak látka, která vyhovuje množením sinic, dostává do nádrže. Vyplývá to ze studie, na které se podíleli vědci, státní podnik Povodí Vltavy a obce u přehrady. Podíl na znečištění vody mají i odpady z domu a jiných objektů. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem prohráli na turnaji Beach Pro Tour v Ostravě s francouzským párem 0-2 na sety. Ve druhém zápase utrpěli první porážku a o postup do play-off musí ještě bojovat.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dejte pozor na dálnici D1, a to konkrétně na 347. kilometru ve směru k polským hranicím. Je to odstavené nákladní vozidlo. Další potíže jsou v Brně na Libušině třídě, srazily se tady osobní vozidlo s motorkářem a nehodu máme i v Praze. V Kostelecké se srazilo nákladní vozidlo s osobním.
3: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2.
0: Miluji to věčné škádlení Praha-Brno, moje žena je z Brna, já jsem z Prahy, že jo? A teď mě zaujalo, jak moje žena ohodnotila lidi z Brna.
4: Tak za chvilku.
0: Nevědomky podotýkám.
3: Odpolední show vám přináší Midea. Užijte si každou letní chvilku venku, zůstaňte doma v chladu. Midea. Klimatizace, která na vás myslí.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já bych chtěl hovořit o tom, co se stalo u nás doma, o tom, co mi říkala moje žena. Podotýkám, že moje žena je z Brna.
1: Je to důležité pro tu story.
0: Ano, je to důležité. Příběh. To je důležité pro tu story, pro ten příběh. Ona bydlí teda kousek od Brna, takže není to...
1: Máte vztah na dálku?
0: Ne, ona bydlí se mnou tady v Praze, ale jako tam odsad pochází.
1: Tak nemůžeš říkat, že bydlí kousek od Brna.
0: No pochází z Dálného východu prostě. No.
1: Ano, rozumíme.
0: No. A taková ta rivalita, že jo, já jsem Pražák, ona Brňačka, takže vlastně pořád takové to špičkování. Už to vlastně neděláme, protože...
1: Tak ostatně my jsme tady několikrát i říkali, no, že tvoje žena používá jednu výhrušku, která je opravdu smrtelná.
0: Je nejhorší.
1: Že prostě po tvé smrti, že tě pohřbí, jestli budeš zlobit takzvaně, ano, tak tě pohřbí v Brně.
0: Přesně, já jsem říkal, že hřbitov na Malvazinkách v Praze, kde leží i Karel Gott, a ona říká, ne, jestli budeš zlobit, tak já už to mám dohodnutý. Brno.
1: Už to máš místečko.
0: Nejhorší, no nic. No. Takže dobrý, takže se také špičkujeme, hrozná stranda, že jo, a tak včera povídá, hele, víš, co se stalo normálně? Babička s dědou bydlej Brno Lískovec, jo?
1: No.
0: Taková oblast Brna.
1: Ano.
0: A víš, co tam mají? Už tam mají optický internet normálně.
1: Co to je?
0: Optický internet, to je přes ten optický kabel.
1: Aha.
0: Nejrychlejší internet, co můžeš mít, že jo? Optický internet už tam mají, jo? A tady u nás v Praze na Malvazinkách ho pořád nemáme. My jsme tady normálně za opicema.
1: Oni jsou napřed.
0: Ona říká, my jsme tady za opicema. Říkal, no tak to si nazvala obyvatele Brna opravdu bezvadně. Chápeš to? My jsme tady za opicema.
1: Jo, myslím, že Brňáci jsou nadšení.
0: Tak pozdravu do Lískovce, Evropa 2.
2: Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
3: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 je porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páči, že prostě tam budete čekat.
4: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
5: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
4: Přečíst to podle mě dokážu.
6: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
7: Počasí, budete se divit, ale došel k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
8: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
9: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
0: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
2: Evropa 2, kde to stojí?
10: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
0: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
2: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
11: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
12: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
13: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
12: Blue!
14: Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V
20: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
21: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
22: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
21: Kaufland.
23: Karel Poborský desát. Krásně to zkusili, 1-0.
24: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Riegerových sadech.
25: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Já jsem to původně řešit nechtěl, přiznávám se.
1: Tomášovi to nepřišlo příliš atraktivní a dobře, jako by není to zásadní informace pro naše životy, i když na druhou stranu je to zajímavý, protože Instagram nebo WhatsApp, to jsou sítě, které používá, myslím si, téměř každý z nás.
0: No ale neměl by.
1: No tak to, to by bylo na sáho dlouhou debatu, no, toto to tvrzení.
0: A velmi krátká diskuze, neměl by člověk to používat.
1: Jako, vůbec. Jako.
0: No jako tak správně, podle odborníků, že jo, ne.
1: No tak podle odborníků.
0: Ty Instagramy nám úplně nedělají dobře, to víme, mládeži už vůbec ne. WhatsApp no budíš a teďka ještě navíc jsou to ty placené verze, o kterých chceš hovořit.
1: No ano, no. Přichází totiž jeden z nejzásadnějších kroků v dosavadní historii technologického gigantu Meta. Oni prostě rozšiřují tyto platformy o své placené verze. To znamená, bude Instagram Plus, WhatsApp Plus. Rozumíš?
0: Má to mít nějaký
1: Facebook plus.
0: Má to mít nějaký výhody, to znamená stejně jako jak každá placená verze, to bude mít nějaký funkce navíc. Tady Zorka zmiňovala třeba ty, na Instagramu, že uvidíte, kdo vám sleduje storičko víckrát. Třeba.
1: No právě, že to oni vyzdvihují, mě to samozřejmě zajímalo, co ti nabídne ta placená funkce, ale oni vyzdvihují spíš takový prostě věci, které jim přijde usměvný, že jakoby to, že budeš tak zvědavý, že budeš tak chtít vědět, kdo tě sleduje, kolikrát si kdo pouští tvoje storičko, že si prostě zaplatíš placenou verzi.
0: No,
1: to je strašně dobrý, ne?
0: Je to až divně uchylný, no.
1: Závisláky.
0: Že nejlepší věci jsou zadarmo, si pořád říkám.
1: A já si zase říkám, když už to spustí, heď si to můžu koupit.
0: Zorko, ty s tým Mety jsi úplně vymetená už.
1: Ať vidím, kolikrát se mi díváš na stories, Tomáši.
0: Jsi fakt úplně vymetená už.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
8: 3 kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky. Odložená, splatnost, faktur. Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
10: Karle, neříkal jsi, že zajedeš do Alupy pro matroš?
11: V klidu, už je to zařízený.
10: Jak zařízený, vždyť si ani nevytáh paty.
11: Nemusel jsem, objednal jsem všechno na jejich e-shopu.
10: Hliník a online? A co ty dílky?
11: V klidu, všechno nařežou, jak potřebuješ. Pošlou nám to rovnou na stavbu a ještě jsem dostal slevu.
10: Takže e-shop říkáš?
11: Jasně, Hliník z Alupy na www.ehliník.cz.
12: www.ehliník.cz, když potřebuješ matroš.
13: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
14: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
15: Protože máme Filbek.
14: Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
15: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
16: Filbec. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
17: Sledujte atraktivní podcasty Vysoké školy finanční a správní na YouRadio Talk. Vše, co jste potřebovali vědět o bitcoinech, vysvětlí docent Petr Budinský.
18: V České republice nemá takový program obdobu, tak jak je navržen, přináší nejmodernější trendy.
17: Vysoká škola finanční a správní, ta správná univerzita pro vaše studium. Více na vsfs.cz a na YouRadio Talk.
19: Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. Aneb brzda naživo a taneční party. Nasty, Arny, Vojtáno a Petr Říbal vám rozhýbou bránici. A zbytek těla vám protáhnou DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
20: Jaký krátký projev třeba.
19: Vstupenky na Ticketportal.
21: Evropa 2.
22: Staring down disaster.

0: Páteční odpolední show na Evropě 2 nabízí poslední možnost vyhrát voucher na školní výbavu.
1: Ano.
0: Má hodnotu jako celý týden 5000 korun a stačí velmi jednoduše zavolat jako třetí volající. Ono se to řekne jednoduše, ale proto čte ty ostatní, kteří také volají.
1: Je to náročná disciplína a zvítězí jen ten...
0: Ten třetí,
1: já jsem chtěl říct, nejrychlejší, nejšikovnější, ale to je vlastně čistě jenom o náhodě. Přátelé, toto neovlivníte, toto je prostě osud.
0: Je to tak, jak se promotáte těmi kabely.
1: Musíte se umět motat kabelek, no.
0: Který prostě vedou od vás, od pantáty vedou dráty,
1: ano,
0: do žárovky na devraty a potom se ten hovor přelévá do stoly do chléva.
1: Aha.
0: A potom se připojuje sem k nám do studia.
1: To je odkud, prosím tě?
0: Co?
1: To z čeho?
0: No to je přece to je svěrák.
1: Jo.
0: A uhlíř.
1: Aha.
0: To je elektrický valčík, se to jmenuje písnička. No.
1: Tak každopádně čekáme na třetího z vás, kdo se utká se soutěžní otázkou a pak bude moci nakupovat v hodnotě 5000 korun školní výbavu, ať už penál, novou aktovku pro své školáky, cokoliv, co se vám bude na bagl.cz líbit.
0: Jo, a čekáme na školní zvonění, to je ten zvuk, to jsme zapomněli říct.
1: To je docela klíčový, no.
0: Těšíme se na vás na Evropě 2.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem!
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
10: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
11: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
12: Zažij našlapaný víkend ve Wakeportu u Prahy. Vyraz k nám se svojí partou rozbíjet hladinku na čtyřech vlecích pro vodní lyžování a wakeboarding. Začátečníci to u nás roztočí s instruktory. K dispozici půjčovna vybavení, skvělá kuchyň, houseboty na přespání, plovoucí sauna a výřivka. PS, dostaneš se k nám i lodí po labi. Máme svůj vlastní přístav. Wakeport, areál vodních sportů v prostředí Probošťských jezer. Hopsa na Wake do Brandýsa. Wakeport.cz.

0: Po 17. hodině jsou připraveny aktuální zprávy. Na Evropě 2 už má slovo Zuzka Kozáková. Pojďme na ně.
1: Vítejte u zpráv. Na komplexní renovaci rodinného domu z programu Nová zelená úsporám si bude možné bezúročně půjčit až 2 miliony korun. U bytových domů bude podpora činit až 750 tisíc na jeden byt a nízkopříjmové domácnosti budou moci v programu Nová zelená úsporám Light získat přímou dotaci až 400 tisíc. Příjem žádostí začne 25. června. Program by měl být zajištěn do roku 2029. Praha má nový územní plán. Začne platit 1. září a nahradí nynější dokument z roku 1999. Takzvaný metropolitní plán po mnohahodinové debatě schválili městští zastupitelé. Nový plán podle vedení města zefektivní územní plánování a urychlí výstavbu metropoly. Teď už se nám hlásí Lucka.
2: Podorlická rally zasahuje do dopravy v Královéhradeckém kraji. Řidiči v regionu musí dnes i zítra počítat s řadou dočasných uzavírek. Slavnostní start je na programu v 16.45 na Kupkově náměstí v Opočně. Odtud pojedou posádky na start vesnické rychlostní zkoušky, která se prožene například Trnovem. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Trenéra hokejové reprezentace Radima Rulíka čeká krátce po mistrovství světa ve Švýcarsku plánovaná operace kolena. Poté se již začne připravovat na nové angažmá v extraligovém Kladně. 60-letý kouč, který svůj odchod ze střídačky národního týmu oficiálně oznámil v polovině března, to řekl po návratu reprezentace ze šampionátu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor na dálnici D1, ve směru na Prahu na 189. kilometru je neprůjezdný levý jízdní pruh. Důvodem je plastový blatník uprostřed tedy vozovky. Dejte pozor taktéž ve Fulneku na Novojičínsku v Hranické ulici, kde máme nehodu dvou vozů, a bouralo se i ve Vsetíně v Luční ulici.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Jasno nebo skoro jasno, teploty nepřekračují 28 stupňů. Ke večeru pak počítejte, že dorazí do Česka oblačnost. V sobotu bude polojasno až oblačno, přechodně se zatáhne, objeví se občasný déšť či přehánky, které pak ustanou až v pozdějších večerních hodinách a nakonec by se mohlo i vyjasnit. Teploty očekáváme mezi 23 až 28 stupni. Ode mě je to vše, ladíte Evropu 2 a taky odpolední show s Tomášem Zástěrou a Zorkou Hejdovou.
0: Stále ještě čekáme na výherní signál, jakmile se ozve v našem éteru školní zvonění, tak voláte 257-400-888 a získáte voucher na 5000 korun na školní výbavu.
3: Evropa 2. Odpolední show vám přináší Midea. Užijte si každou letní chvilku venku, zůstaňte doma v chladu. Midea. Klimatizace, která na vás myslí.

0: páteček, v uších máte odpolední show a co víc, při pátku budeme opět nadělovat, protože celý tento týden soutěžíme s Baglem, který přináší školní batohy a aktovky, které podporují dětskou fantazii, odvahu i každodenní dobrodružství.
1: Na www.bagl2a.cz právě navíc probíhá týden dětí. Při zadání kódu odvaha získáte 15% slevu na celý nákup. A my dnes hrajeme naposledy, protože je pátek, o voucher na nákup školní výbavy Bagl v hodnotě 5000 korun právě na www.bagl.cz, kde, a zopakujeme to,
0: platí kód odvaha na 15% slevu.
1: Výborně.
0: Takže jestli plánujete kupovat svým školákům aktovky, penály, jakékoliv vybavení, tak mrkněte na bagl.cz a s kódem to budete mít zkrátka levnější.
1: Kód si až tak pamatovat nemusí, Julie. Ahoj, Julie.
2: Dobrý den, zdravím vás.
0: Zdravíme. My tě taky zdravíme.
1: Protože pokud vyhraješ a správně odpovíš na soutěžní otázku, tak máš voucher na 5000 korun, což si myslím, že pořídíš spoustu krásných věcí. Pro koho? Otazník, otazník.
0: A Julie zní, že by klidně mohla být ještě školačka.
1: No, rozvedeme.
2: Ne, já už nejsem školačka, mám holčičku, takže už využijeme do školy výbavičku na nový rok.
0: Hezky, a přitom takový mladý hlásek. No, Julie, tak pojďme na soutěžní otázku, protože aby si mohla nadělovat své dceři výbavu, tak musíš správně odpovědět. My se ptáme, jaký slogan používá značka Bagl. Buď za A, vyrůstej s odvahou, za B, když nechceš tahat igelitku, nebo za C, hola, hola, škola volá. A to slovo, to klíčové slovo už tady zaznělo v rámci slevového kódu.
1: Ano.
2: No, hola, hola, škola volá zní dobře, ale já si myslím, že to je Ačko.
0: Vyrůstej s odvahou.
1: A je to správné Ačko.
0: Správně. Julie, my ti gratulujeme, voucher na 5000, za to už se teda dá pořídit lecos, krásná školní aktovka, penál, sáček, na bačkůrky, cokoliv.
1: Přesně tak. Navíc opravdu zníš mladě, já si myslím, že v dnešní době, když je běžná ta transplantace hlasivek, omlazení, tak jako, že už se to těžko rozpozná, kdo vlastně volá.
0: Počkej, to si děláš srandu, to existuje transplantace hlasivek.
1: Já jsem se potřeboval kliniku teďka s tím, no.
0: Jo, takhle.
1: A já dokážu i třeba jako implementovat třeba síkorčí hlasivky do lidského krku a vlastně aha, potom aha. Zpíváš úplně jak síkorka po ránu, no.
0: Aha. Fascinující.
1: Kdyby jsi měla, Julie, zájem, tak jako samozřejmě přijímám objednávky.
2: Já jsem v pohodě s tím.
0: No, já si myslím, že všichni jsme tady dost v pohodě. Tak gratulujeme k výhře, Julie, zůstaň na telefonu.
1: Posledně jsem implementoval hlasivky pejska, skončil jsem to na ženě a dostal mě štěká od té doby teda.
0: To nebude souviset s tím.
1: Ne?
0: Ne.
1: OK. Julie, měj se krásně, pozdravuj dceru, ať se vám hezky líbí výbava od Baglu a zase třeba někdy ahoj.
2: Děkuju moc, mějte se, naschvál.
0: Ahoj.
1: A my se loučíme s touto soutěží, další na sebe nenechají v odpolední show dlouho jistě čekat.
0: Je to tak, Evropa 2.
3: Petře, ty hovado, když neumíš pít, tak tam prostě nejezdí.
4: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
5: On se šera s kámošema na jedno a vrátí se půl čtvrtý, úplně zřízený, takže...
4: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu Song za trest.
6: Dnešní Song za trest bych chtěl zahrát sám pro sebe, protože jsem takový idiot, že už po druhé za sebou jsem si zabouchl klíče v bytě.
4: Song za trest.
7: Marie, nedalo se to vůbec žrát, tohle nemůžu být ani prasata, takhle už opravdu ne.
4: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer na Evropě 2.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
12: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 000. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
13: Náš výkup je teď totální hardcore.
14: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Kaufland.
16: Jsou tady.
15: Jsou tady. Jo, jsou tady.
17: Jsou tady.
15: Řekni to všem!
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
15: Jsou ještě tady?
16: Jsou tady. Wow!
18: Karel Poborský desá. Krásně to zkusil 1-0.
19: Poborský, Nedvěd, Berger a finále, které zrodilo generaci Wembley. Připomeňte si 30 let od Eura 96 na předpremiéře filmu Stříbrná cesta. 4. června od 18.00 Energy Pub v Rýgrových sadech.
4: Zpátky k muzice.
8: Evropa 2.

0: mámu.
1: Litoč mámu.
2: Páteční odpolední show na Evropě 2. Máma si stěžovala, že tam furt hrajeme nějaký kvízy, nebo tady v rádiu hrajeme nějaký kvízy, furt nějaký soutěže a hádanky, a že ona z toho nic nemá a že by chtěla taky ukázat, že umí odpovědět správně.
3: Takže jsi něco připravil?
2: Mám pro ní takový jednoduchý kvíz, no. Tam nemůžu udělat chybu, si myslím.
3: Tak pojďme na to.
2: Vytáčím.
4: Ano, děti, konečně pátek.
2: No jo, čau.
5: No jo,
3: dobrý
5: čau.
3: Den, hezký páteček.
5: Čau.
2: Hele,
5: čau.
2: Ale než se budeš flákat o víkendu, tak zaměstnáme tvůj mozeček. Ty si furt stěžuješ, že tady hrajeme nějaký kvízy a furt nějaký soutěže a že ti žádnou soutěž nedáme.
4: No dobře, já si stěžuju, protože já bych ne, o té soutěži tak nestála, ale já stojím o té věcní ceny. Jo. To by mě pochopil.
3: To my víme, no. My
2: většinou žádný nemáme, tady soutěží pro radost ze hry. No. Ale schválně, prokážeš před posluchači, jestli jsi inteligentní bytost.
4: No tak to snad o tom není potěch.
3: Kráso, tak to bude napínavý. To bude napínavý.
2: Hele, schválně, řekni co nejrychleji pět top věcí začínajících na P. 3, 2, 1, teď.
4: Postel, pes, pátek, víno, pídlo.
2: Počkej, to tady začíná na P, to je jídlo a víno. To jsi se změnila P a V a J.
4: Prosím tě, nezveličuj to. Chtěl jsi to rychle, chtěl začínající na P. Je tam, slyšel jsi tam P. To, že tam člověk slyší P a píše se J, je úplně něco jiného.
3: Ježišmarosla se hoštice, tohleto.
2: Matko, ty opravdu nevíš.
3: No nic, ale hele, prokázala mimochodem lišáckou bystrost.
2: No.
4: A nic jsem nevyhrála teda, jo?
2: Vyhrála, ty už si vyhrála celý život, protože máš takovýho syna, jako jsem já, matko.
3: Ježiši Kriste, ještě toho
4: to jo, no, tak to je víra. Dobrý, tak hele, mějte se, užijte si víkend a voláme si pondělek.
3: Tak hezký čau. Víkend, naschvál.
0: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Pedro Pabie. Maximum nový muziky.
1: Udrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
4: Mimořádné slosování. Megamaxa totiž slaví první narozeniny. Pátek 29.5. hrajte extra o 200 mega. Navíc z plných tiketů tuty vylosujeme 295 výherců. Každý z nich si odnese 10 tisíc. Tak si vsaďte. Megamaxa, česká loterie, ve které už rok hrajeme vždy o 200 mega. Mimořádně i v pátek.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Mamut královal době ledové, teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání, drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
6: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech už sklízíme, jahody jsou všude.
7: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
8: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
7: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
9: Dostáváte ze svých peněz málo muziky? Investujte raději přímo do prověřených firem a nemovitostí na platformě Crowdberry. A to už je jiná písnička. Vícmuziky.cz. Investování je spojené s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných peněz.
0: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
10: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
11: No, what a la volka,
10: Faded. Jo, faded, faded.
12: Řekl si, jak se tam zpívá to panda.
10: Imagine Dragons.
12: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
13: Užijte si 2 dny plné zábavy pro celou rodinu.
14: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
13: na akci Letňany nejen dětem.
14: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
13: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
14: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
13: tombolu z dárky
14: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
13: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem.
14: 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
15: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
16: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.
17: Blesk tlapky. Nejlepší zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, stánky i program na pódiu. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová a další. Psí festival Blesk tlapky. Sobota 6.6. Praha.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. My se budeme loučit, před námi je víkend. Já když se dívám na počasí ještě navíc, tak má být teplý, ale místy bouřkový.
1: A já jsem zase četla, že jak padají teď jako různý ty teplotní rekordy a jsou tady až tropická vedra, že máme dávat mističky s vodou do měst, protože malí zvířátka, třeba ježci a další, nemají co pít.
0: Fakt jo, no ono je extrémní sucho.
1: Ne, opravdu, počkej, já to tady někde mám otevřený. Je to svaz ochránců zvířat tady v České republice to vyhlásil, že jestli chceš zachránit prostě nějaký zvířátka, tak všude umístí misky s vodou.
0: No jasně, no. Ale oni teďka jsou nový ty misky, ještě navíc, ne? Tak prosím vás, misky, já jsem nekoukal na to vyhlašování, přiznávám, nekoukal jsem na to, ale misky,
1: ale vemte, si můžete vzít vodu.
0: Vemte vodu do mističek a všechny misky vyzýváme, stůjte ve městě, ať ještě můžou pít jako od vás, jo.
1: Já jsem si to představila.
0: Je to záslužná činnost. Poprvé od té soutěže máte možnost zachránit zvířata. Furt o tom mluvíte v televizi, že chcete světový mír a zvířata zachraňovat. Vemte vodu a misky do měst. Tak šup.
1: A s touto radou a doporučením se loučíme. Přejeme vám krásný víkend a v pondělí zase.
0: Na Evropě 2. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Kaufland. Jsou tady.
3: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
6: Řekni to všem.
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
8: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
10: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
12: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
13: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny, například Tiguan, Touran nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy, výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Každé úterý a neděli v 8 večer.
15: Tam se občas není čemu zasmát.
14: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
16: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
14: Brzda Evropě 2 a neb jakoby show.
17: Hele, budem si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no tak mi vykládej.
14: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
18: Mamut královal doby ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
19: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
2: No, ale na volka tří Fader. Tří Fader.
19: Jo, Faded, Fader.
8: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
19: Imagine Dragons.
8: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
14: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
6: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
4: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
6: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
14: Filbek. Měníme kohoutkovou vodu na 100% vodu. Filbec.cz.
11: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube.
14: Užij si videoreporty z vymazlených akcí, exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars, pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
3: Blesk tlapky. Nejlepší zábava pro vaše psí kamarády. Sobota 6.6. od 11. Louka na Vypichu v Praze. Sportovní aktivity, soutěže, stánky i program na pódiu. Vystoupí Olga Lounová, Monika Absolonová a další. Psí festival Blesk tlapky. Sobota 6.6. Praha.

0: Pátek, minuta po 18. Večer na Maximum, za chvilku teď aktuální zprávy a ty má připraveny Zuzka Kozáková.
1: Dobrý podvečer. Téměř 40% Čechů od 15 do 24 let užívá nějakou formu nikotinu, čtvrtina denně. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. V celé populaci kuřáků i uživatelů alternativních výrobků postupně ubývá. Celkem je jich 29,5%. Klesá i spotřeba alkoholu a podíl škodlivého pití. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v České republice, který zveřejnil Státní zdravotní ústav. Okresní soud v Pardubicích večer poslal do vazby cizinku, která je obviněná z březnového žářského útoku na zbrojovku. Ve vazbě je tak v Česku v této kauze už 8 lidí. Žena na rozdíl od ostatních u soudu vypovídala, i když ne přímo k trestnému činu. Společně se podíváme za Luckou.
2: Ochránci ze stanice Pavlov na Havlíčkobrodsku museli z Čapího hnízda v Třebíči odebrat 3 mláďata. Matka u nich 24 hodin nebyla, na hnízdě zůstal jen samec. Mláďata stará nejvýš týden, teď zůstanou v inkubátoru a krmit je budou lidé. O další mláďata ve stanici pečuje čápice, která je tam od loňska kvůli zraněnému křídlu. Lucie Hněvkovská, Evropa 2.
1: Odvetami baráže o účast v nejvyšší soutěži skončí o víkendu fotbalová ligová sezóna. V obou zápasech mají nakročeno k setrvání mezi elitou favorizovaná mužstva z první ligy. Ostrava bude v sobotu hájit náskok 3-0 na hřiště Táborska. Slovácko po úvodní výhře 4-1 přivítá v neděli rovněž od 13 hodin Artis Brno.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nehoda se došetřuje na dálnici D1, a to ve směru na Brno na 12. kilometru. Na Brněnsku opatrně ve Veverské Býtýšce v Dlouhé ulici zasahují záchranné složky u nehody dvou vozů a na Strakonicku na silnici 22 u Katovic se srazil nákladní vůz s osobním.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2. Jak je venku?
1: Venku je jasno nebo skoro jasno, postupně počítejte s oblačností, teploty se drží do 28 stupňů Celsia. A víkend začne polojasnou až oblačnou oblohou, zítra se přechodně zatáhne, objeví se občasný déšť nebo přehánky. Ty pak ustanou postupně od severu ve večerních hodinách a nakonec by se mohlo i vyjasnit. Na teploměrech naměříme od 23 do 28 stupňů. To byly poslední zprávy na Evropě 2 a na svém startu už je Večer na Maximum s Petrem Hříbalem a Ondrou Urbanem.
4: Greetings to listeners of Radio Europe 2, Europa 2, Verona, Europol, you're listening to Europa 2, Europa 2, stay tuned.
0: No tak to řekni.
5: Tak to řekni ty.
0: Vždyť je tady pátek.
5: Pátek večer, jsme rádi, že posloucháte, jdeme na to.

0: 7 400 888, telefon, na kterém můžete objednávat i songy na přání, případně i song za trest.
1: Ano, za chvilku taky Petr Švancara a pozor, můžu třeba nabídnout i téma, taková ochutnávka, Země se otáčí jinak. Pomaleji. Mm-hmm. Jo, proč? Vysvětlíme do 20.
0: Startuje Večer na Maximum na Evropě 2.
2: Večer na Maximum. Ondra Urban a Petr Hříbal.

0: Noční švanci na Evropě 2.
1: A je to tady, páteční žádný švanci, večer na maximum, Evropa 2.
2: Zdarec, dneska je pjatoček, už se těším na večer.
3: Koši, pátek je prostě famozní den. No, famozní den, je. Já bych prostě v pátek, to je prostě, já už přemýšlím, že by možná stálo za to, aby pátek bylo úplně volno. Aby prostě lidi už měli ve čtvrtek.
2: Jo.
1: To a navíc, že to by se vlastně pátkem stalo čtvrtek.
3: No však jo, to je právě to chceme.
1: Čiže, že by byly dva pátky v týdnu.
3: No a třeba za 10 let by byla jako středa, jako ve hře. Že to do práce by se chodilo jenom vlastně už jenom 3 dny.
2: Navíc je to poslední květnový pátek, léto je za rohem, jsi nachystané na léto.
3: Mně se to líbí, jak ty holky prostě vytáhnou ty sukně, jo, ta móda, víme, ta nahoře.
2: Už to přišlo i k nám.
3: Bazénky jsou pěkně zahřátý, koupaliště se otevřou, já to mám strašně.

0: strašně. Já jsem typické navštěvovat koupališ, já to mám rád, když už nemám na to postavu, dát si to pivo, dát si tu klobásku a jenom tak jako se dívat. Samozřejmě sluneční brýle, když mám vedle sebou starou.
1: Ono je to jako lepší pak pro klid na večer.
2: Večer na maximum.

0: 18, 16, páteční večer na maximum, páteční Evropa 2.
1: Pojďme dneska poprvé na telefon 257 400 888. Takhle při tom pátečním večeru, kdy svítí sluníčko, je hezké počasí, si můžete nechat něco zahrát.
0: Já jsem dneska odjížděl z chalupy, protože malou hlídá babička, páč manželka odjela pryč a teď poslouchají rádio a grillujou.
1: Ti se mají.
0: To se teďka hodně děje.
1: A myslíš, že ti něco nechají? Že něco zbyde, až se vrátíš?
0: Vlastně do rády, aby se hodilo říct jistě, aha, prakticky zapomeň.
1: Ne? Vlastně. Maximálně plínku, abys přebalil.
0: Jo, jo. Hele, my si dáme párek, byš přebalil. Přesně.
1: Kdo se dovolal? Halo?
2: Ahoj, tady Jana.
1: Čau Jani, my se tady bavíme o grilování, ale slyším, že ty jsi v autě asi, že?
2: Jsem v autě a jedem si dělat s holkama pici tady.
1: No vidíš?
0: Tyba, to bych si dal, to miluju.
1: Taky dobrý, taky dobrý. Tak co vám do auta můžeme zahrát?
2: My bychom, to jsou na holky. Imagine Dragons?
3: Jo, Shark.
2: Shark, Imagine Dragons?
1: Jasně, to tady dáme hledám. Žralky. A je to pro vás a ještě pro někoho? Chcete někoho pozdravit?
2: No je to samozřejmě pro vás, je to pro... Teďka je v Americe, ten nás neslyší. Někdo poslouchají pro kamarády, hlavně pro vás, ať vám to utíká.
0: Počkej, ty máš manžela taky v Americe?
2: Já mám manžela v Americe teď, no.
0: Já mám manželku taky v Americe.
1: To nebude náhoda.
0: Ale to...
2: Sakra.
0: A teď ještě vem si, že jsi se dovolala do rádia. Ty bláho.
1: No. Tak...
2: To je blbý, jestli to pravda nevěda, no.
1: Najměte si nějakého detektiva, ať to zjistí. Užijte si víkend, hezký večer, ahoj.
2: Děkujeme,
0: čau, ahoj.

0: Hezký páteční večer vám přeje Evropa 2, dvojce Ondra a Petr.
1: Přátelé, tady končí veškerá sranda, chápu, že je pátek, že možná grillujete, zábava, po práci, víkend před námi, ale země se začala otáčet jinak.
0: Jakože jiným směrem?
1: Ne. Pomaleji.
0: Pomaleji.
1: Co to může znamenat?
0: Přátelé, svět zpomalil, konečně.
1: No a co to znamená, když se země kolem své osy otáčí pomaleji?
0: Že se něco prodlouží, buď den, nebo noc, nebo rok, nebo století.
1: No a pozor, vědci tvrdí, že ten důvod změny je ale mimořádně znepokojivý. Myslím, že ti to dojde, je to proto, že tajou ledovce. Takže je víc vody. A ta voda se vlastně jako rozlívá na póly. A oni to přirovnávají jakože efekt krasobruslařky. Jestli víš, když dá tu piruletu a když si vlastně...
0: Pardon, co dělá?
1: Piruetu.
0: Piruetu,
1: co
0: jo.
1: Co jsem říkal?
0: Já jsem rozuměl piruletu.
1: Když ta krasobruslařka dělá tu piruletu a vlastně si jakoby dřepne, aha, má jiný těžiště,
0: jo,
1: tak se roztočí strašně rychle.
0: Jo, jo, jo.
1: Ale když se narovná, tak se zpomalí.
0: Jo.
1: No a protože ta voda se od rovníku rozlívá na póly, páčí je víc, tak se zpomaluje otáčení země.
0: Mm-hmm.
1: Mám to tady dokonce, jako co by to mohlo způsobit. Už teď musíme řešit nastavení GPSek, protože jak nahoře lítají
0: satelity,
1: no tak musíme pořád synchronizovat satelity s tím, co se děje na Zemi, protože by nám to jinak špatně ukazovalo, ty GPSky.
0: Aha.
1: Zatím to jsou teda milisekundy v rámci týdnů, let a tak dále, ale samozřejmě jsem investigativně zamakal a spočítal jsem si to, že zhruba za, nebo takhle jinak, za jak dlouho se ten den prodlouží, jak se točíme pomalinku, o minutu?
0: Za 50 let.
1: Jasně, ještě jednou tě nechám tipnout.
0: Víc asi, že?
1: Zpomaluje se otáčení země kolem vlastní osy.
0: Ano.
1: Zpomaluje se pomalinku a za jak dlouho se nám den zkrátí o minutu.
0: Tak 50 tisíc let.
1: 3,5 milionu let.
0: No já jsem se na to těšil, že to bude za chvilku. To se asi nedožiju.
1: Já jsem se na to těšil.

0: Rock for people.
1: Já nemusím nic doprčit.
0: Vysmátý léto na poplach. Fingers up. Let it roll.
2: Oh my god, I can feel it.
0: Evropa 2 ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
5: Došlápněte si na ceny letní dovolené a mrkněte na nabídku Last Minute zájezdů od Invia. Nejširší výběr dovolené od českých i zahraničních cestovek, skvělé ceny a akční slevy na jednom místě. Vybírejte už teď na invia.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání 25.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Zpátky k muzice.

0: Večer na Maximum Evropa 2 za minutu a pár vteřin, 6:30.
1: 257-400-888, telefonní číslo, na kterém teď vybíráte další muziku.
0: Haló, kdo konkrétně?
2: Co tady Štěpán.
0: Nazdar Štěpáne, zdravíme tě. Jaký máš pátek?
2: Dobrý.
0: Dobrý, věď. Tak víkend, volno, škola za tebou.
2: Přesně.
0: Měl jsi teďka takovýto období přijímačky, uzávěrky známek?
2: Ne.
0: Ne, v pohodě všechno.
1: Šimon je mlaďoch ještě, že jo?
0: A Štěpán.
1: Štěpán. Štěpáne, co ti můžem zahrát, koleda Štěpáne?
2: Třeba něco od Kabátu.
0: Dobrý.
1: Dobře. A
2: tak koho... si vyválej.
0: Dobře.
1: To je Petrova oblíbená, to jsi dobře vybral. A pro koho budou Kabáti?
2: Pro mámu a tátu.
1: OK. A jaký máte plány na víkend ještě?
2: Sobotu pojedeme k babice.
1: No tak to je nádhera.
0: Je, tak to bude super navařeno, bábovka.
1: A pečeno. Tak pozdravujte babičku, užijte víkend a měj se, ahoj.
2: Ahoj.
0: Čago.

0: Evropa 2 večer na maximum, jdeme na song za trest.
1: Kdo bude trestat v pátek 29. května? Haló?
2: Tady Honza, ahoj. Ahoj, Joši.
1: Ahoj. Ahoj, povídej.
0: Honzo, pro koho?
2: No, pro francouzského občana, který se jmenuje Luc Tardif, který je předseda Mezinárodní hokejové federace IIHS.
1: Aha.
2: Tak ten si ho zaslouží.
0: Co provedl?
2: No tak vede federaci, která povolila, zrušila prakticky zákaz startu Ruské federace na mezinárodních turnajích a Běloruska.
1: Já to
2: si myslím, že je absolutně nechutné a...
0: Já jsem ten článek taky zachytil, máš pravdu, že tady se píše... Mezinárodní hokejová federace oznámila novinky ohledně účasti Ruska a Běloruska. Rusko má, nebo zrušili ten zákaz, ale já tady teda čtu, jestli to můžu citovat.
1: No jasně, kdy jindy?
0: Federace potvrdila, že to neznamená automatický návrat ruských sportovců. Rada shromažďuje všechny relevantní informace a bude vydávat rozhodnutí o ruské účasti vždy jednotlivě pro každou akci. Takže oni vždycky před mistrovstvím řeknou, jestli Rusko jo nebo ne.
1: No, já teda spíš myslím, že Honzu v tomhletom případě štve to, že nad tím vůbec uvažují.
0: No, souhlasím. Je to tak, Honzo?
2: Správně, souhlasím, protože už jenom ta úvaha je špatně.
1: Na druhou stranu, já vím, že se k tomu hnedka vyjádřili třeba Švýcaři, že kdyby k tomu došlo, OK, my hrát nebudeme.
2: No, tak to je jedině dobře, ale předchůdce Luca Tardifa René Fázel se kamarádil a oplácával s Putinem, tak to už je taky takový jako hodně zahranicí.
1: No, jenže já myslím, že se s ním plácal v době, kdy ještě nebyla válka.
0: No to jasný, ale i tak.
1: No.
0: Tak. No, tak jak bys to vyřešil teda, Honzo, asi jednoduše, že?
2: No, tak já nevím, francouzského se neumím, ale co říct? Luca Tardif, to je merd?
1: Já myslím, že tomu všichni rozuměli.
0: Merci.
3: Song za trest.
1: Stejně to slovo merd je takový úderný, pěkný, všeříkající.
0: No, tak co dneska vybereme, co zahrajeme?
1: Vzhledem k tématu, Karel Kryl, Bratříčku zavírej vrátka. Song za trest na Evropě 2. Bratří.

0: Jsme rádi, že i po 19. hodině posloucháte Evropu 2 a večer na maximum s Petrem a s Ondrou.
1: A pozor, mám tady zajímavé filmové téma, a to sice nejrozšířenější příčina smrti ve filmech.
2: Jakože jak umírají herci, herečky, ty postavy prostě.
1: Jo. Aha. Mám na to i úvodní znělku.
3: Česká televize uvádí.
2: Co?
1: Vlastně. Víš, co to je?

0: pamatuješ, my jsme s Káťou Říhovou řešili, kdo to zpívá.
1: A ona to zjistila. No. A vzpomínáš si?
0: Ne.
1: Nebyla to Alice Nellis?
0: Byl, já vím, Alice Springs.
1: Alice Springs.
0: Alice Springs.
1: Tak.
0: Vidíš, ale proto jsme dvojice. My to vždycky dáme dohromady.
1: Že Alice Nellis je přece
0: režisérka.
1: Vlastně. No ale to jsem vlastně v tématu zpátky u filmu. Jak umírají filmové postavy, jo? Tak já vím, já vím.
0: No.
1: Jed v kávě. Od žida. A mně se zdála nějaká stuchla.
0: Dobře, dobře.
1: Jo?
0: Cimrmaní. Ne. Je to teda na serveru věda24.cz.
1: No.
0: Jo. Nejrozšířenější příčinou smrti filmových geologů je vražda.
1: To je takhle obecný, jo. Já myslel konkrétně třeba píchnutí nože, nebo...
0: Tady píšou vražda, jenom vražda. A pak mám teda druhé místo, to je docela dobrý, druhé místo...
1: Sebevražda.
0: Sopky.
1: Sopky. Jak sopky?
0: Tak geologové, že zemřou v sopce. Já jsem teda pochopil, že to je jenom jako v rámci geologů.
1: To jste ale neřekl, pane profesore, že no se ptáte na geologii.
0: Teď už jsem to říkal, nejrozšířenější příčinou smrti filmových geologů. Na prvním místě je vražda. Druhý místo je, že spadnou do sopky třeba. No a třetí místo, no.
1: No.
0: Mimozemšťané.
1: Tak, to je super.
0: Já se moc omlouvám.

0: BTS se vrátili z vojny a už zase vydávají novou muziku Swim na Evropě 2. Tohle je Večer na Maximum.
1: Dneska si ještě užíváme krásný večer, sluníčko svítí, hezké počasí, ale zítra se to, přátelé, změní. Zítra bude pršet.
0: Jo?
1: No, víkend přinese změnu charakteru počasí. Od soboty do pondělí by mělo napršet na většině území České republiky od 5 do 20 mm, v Čechách lokálně až 50 mm srážek.
0: 50 mm srážek je pořádnej déšť.
1: To je celkem dost. Navíc má být vysoký střih větru.
0: Vysoký střih větru.
1: No, to tady píšou.
0: Co se dneska děje?
1: Takže je možná i tvorba supercel.
0: Takže nejvíc bude pršet na Pankráci.
1: Na Mírově.
0: Na Mírově.
1: Budou supercely.
0: Bory, tam budou supercely. No tak pojďme si zahrát nějakou dešťovou.
1: No, užijte si to dneska, protože od zítřka chčije a chčije.
0: Ach jo.

0: Už zítra, přátelé, už zítra přijde déšť.
1: Čije a čije.
0: Jako nebude to celý den, bude to pár přeháněk nebo nějaká bouřka, ale mělo by zapršet.
2: Je mi to jedno, já jsem zítra celý den uvnitř. V práci.
0: Jo, tady.
2: Ne, tady ne.
0: Moderuješ někde?
2: Jinde moderuju uvnitř pod střechou.
0: Výborně.
2: Nebo doufám, že tam nemají děravou střechu.
0: Výborně. No, jaký máte plány na víkend vy? To se vás taky rádi zeptáme. A to na telefonním čísle 257 400 888. A rovnou vám k tomu rádi něco zahrajeme.
2: Haló.
3: No, dobrý večer.
2: Dobrý večer, koho tam máme?
3: No.
2: Haló?
3: My zrovna slyšíme se.
0: No, strašně špatně teda.
2: Špatně.
4: Moment.
0: Leží, lepší.
2: Jak rádi
0: lepší.
2: Říkáme, to je HDčko.
4: Jo, no tak výborně. My zrovna jedeme s malou od babičky, kde jsme se byli vykoupat v tom teple.
0: Nám to zase trošku vypadlo, ale byli jste u babičky se koupat, to jsme slyšeli.
4: Jo.
0: Pojďte rychle k muzice, než vypadnete. Co to bude?
4: Zahrajte mi něco od Bena Kristovou, prosím.
0: Dobře.
4: Nějakou letní becku.
0: A pro koho?
4: Pro všechny, co to mají rádi. A já bych jenom ještě chtěla obzvlášť pozdravit Ondru, protože nám moderoval jednou maturiťák, tak je to tak, seš moje taková srdcovka.
2: Ježiš, tak počkej, jenom
0: kdy a kde?
2: Teď jsem to chtěla říct.
4: V Kolíně 2017.
2: A od té doby už máš manžela, dcerku...
4: No, jo.
2: No, takhle dlouho už to děláme,
0: já
2: tu práci.
0: Já jsem teda fakt starý, ale tam, já si na to celkem...
4: No, já taky.
0: Na to si pamatuju, já jsem tam hrál i jako DJ po půlnoci, jestli se nepletu.
4: No, asi, jo.
0: No, a to, jo. Byl to fakt dobrý
4: Oscary
0: mejdan.
4: Oscary jsme měli.
0: Počkej, to... Ano. No,
2: to si pamatuješ ty, ale naše posluchačka už ne.
0: Jo, pamatuje.
4: Jo, ne, předávání Oscarů.
0: No,
2: fakt.
4: DiCaprio v tom, v koutku tam byl... ve fotokoutku, protože to byla zrovna kauza, že už ho musí dostat ten DiCaprio.
2: Jo, pamatuju.
4: Kartonovýho v tom.
0: To je milý pozdrav, moc děkuju za to, to je hezký.
2: Víš, co je skvělý, že se prostě takhle, jenom mimo děk v rádiu dozvíme, že si moderoval Oscary.
4: Jste
2: super, tyjo. Já jsem tak pyšnej, že tady můžu metr a půl od tebe sedět, že na mě občas i prskneš, prostě to je skvělý.
0: Tak moc děkuju, zdravíme do Kolína, hezký víkend.
2: Mějte
0: ahoj.
2: Se krásně, ahoj.
4: Taky.
2: Ahoj.

0: práci tady.
1: Letní vibe v éteru Evropy 2.
2: Teď se budeme bavit o práci. Vím, pátek 19.18, večer na maximum, Evropa 2. Ale práce, respektive práce, která už neexistuje, je teď aktuálně naším tématem. Napadá tě?
1: Jakože zaměstnání.
2: Jo, díky pokroku, co vlastně zaniklo?
1: Topič třeba, jako kotelník. Nebo topič ve vlaku, víš, házel uhlí do té lokomotivy.
2: Jasně.
1: Už není.
2: Celkem nedávno. Videokazety. To, že někdo dělal ve videopůjčovně.
1: Videopůjčovny, ano.
2: Neexistuje. Ano. A nebo, to si myslím, že bude brzo, možná pokladní. Myslím, pořád víc a víc a víc samoobslužných pokladen, že fakt jako jdeš, nabereš ty věci, píp, píp, píp a odcházíš. A nebo třeba lampař.
1: Ano.
2: To není.
1: Myslím, že po Praze jeden chodí, ale to už je tak jakože pro atrakci.
2: Jasně. No a já mám tady zajímavou věc. V 60. letech bary v Istanbulu zaměstnávali lidi, jejichž úkolem bylo domů v nůši odnést opilé lidi.
1: Nekecej.
2: Jo.
1: To je super.
2: Přišel borec, měl nůši, tebe zbombenýho šoupli do té nůše a on tě odnes domů. Ještě v 60. letech. To je masakr.
1: No ale ve své době to funguje dodnes, akorát ten z nůší se jmenuje taxikář.
2: Aha, jasně.
3: Instagram Evropy 2 zlomil hranici 300 tisíc sledujících, kteří mají denně o mnoho víc zábavy než ostatní.
4: Co je za otázky, blbý?
5: Jsou otázky, aby mě vyzdvihli, aby potopili vzorko.
4: Takže jsi je psal ty?
5: Samozřejmě, jako všechny.
3: Největší profil na české mediální scéně, plnej muziky, hvězdných hostů a střípků ze zákulisí vysílání Evropy 2, které nikde jinde neuvidíš.
6: My slibujeme, že od zítřka už tím nebudeme otravovat.
7: No, to seš odvážnej teda.
3: Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum. Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
3: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Večer na Maximum, Evropa 2, 19.23.
1: Pojďme na telefon 257 400 888. Na páteční večer si můžete zahrát, co chcete.
0: Haló?
2: Haló?
0: Haló. A k tomu taky někomu něco vzkázat. Teď bude konkrétně něco vzkazovat kdo?
2: Zuzana.
0: Čau Zuzko, tak povídej, pro koho co?
2: Bude to pro náš super tým v práci, který zrovna máme vaječinu.
1: Váš super tým má vaječinu?
2: Ano, v Oldřichovici.
0: Počkej, vaječina jsou jako míchaný vajíčka.
1: No jasně.
2: Přesně tak, u nás to je jako vaječina, to je taková tradice.
0: Ježíš, hele, my jsme fakt kámoši, chápeš to, že nám lidi volají, že mají míchaný vajíčka? Hele, to je prostě skvělý.
1: Zuzi, a co si k tomu dáváte, k té vaječině?
0: Co?
2: No, tak jako jenom chleba s vaječinou, jo, míchanou v kotlíku.
1: A co pijete u toho?
2: Krakena.
1: A co je kraken?
0: Rum nějaký?
2: Rum.
1: Aha, to je jako druh rum, aha. No.
2: A pivo.
0: Ježíš, tak to, abyste tu vaječinu neměli ještě jednou pozor.
2: Ne, to nehrozí.
1: Zuzi, tak jim něco vzkáž tomu tvému týmu, pojď.
0: Pojď.
2: Takže kluci, jdeme do toho.
0: Pojďte si s náma dát do vysílání panáka.
2: Dají si.
0: No tak se mějte krásně, užívejte a na zdraví.
1: Zuzi, ahoj.
2: A můžeme nechat zahrát písničku?
1: Jasně, jo, to jsme se nezeptali.
0: Promiň, my jsme se moc rozparádili. Promiň, jakou?
2: Jo. Karol Gota, by s Lavem Láb, s Leušem Marašem.
1: Jasně. I s Leušem. Dobře, chystáme to, hrajeme to. Zdravíme vás, užijte si pátek. Ahoj.
0: Ahoj.
2: Ej, super, děkuji moc. Mějte si krásně. Evropa 2.
3: Večer na Maximum.

lidi náladu si zvednout a nějaká holka v tramvaji mě pustila sednout. No tak jsem hned volal známý, musíme to probrat. Zvedla to její sestra a nastal ten obrat. Začala mě vykat, no musím si zvykat, když tom ve sluchátku najednou slyším jí říkat. Je tu nějaký starý chlap, šel čekat ven předům, podle mě mu může být tak asi 27. Tak to jsem musel zasáhnout a bránit svoji čest. Já jsem přece mnohem mladší, je mi 26. Neboj se, taky se tě to bude brzy týkat. Dobrý den, pane nebo paní, začnou ti říkat. Pryč je podzim další, už jsme zase starší a už to bohužel bude jenom horší.

a viděl čtvrťáky. Řekl jsem, co to je za chlapy, ty mají snad už paráky. Jak mi v 15 přišli, tak starý 20-letý. Ve 20 zas byli důchodci 30-letý. Pak se časem trošku pozměnili role. Já mám zase narozeniny, no ty vole. Já už sakra pamatuju, jak byla v krámě chládce. Kolik je to let, co jsem přišel sem do práce? Proč je zase olympiáda, teď byla loni? Zas tam budou běhat, proč ten čas tak honí? A už je zase Silvestr, MDŽ a ten matek. Pak rád Cervác Bonifác, už zaslaví svůj svátek. Je to asi týden, co byl 1. máj. A v pátek už vidím děti, jak vysvědčení mají. Teprv včera jsme přece spolu česali ovoce. Tak proč venku sněží, proč jsou zítra Vánoce?

0: Jo, jo, být navždy mlád. Večer na Maximum, Evropa 2.
1: Aby byl člověk mlád a pořád hezký, musí se starat i o své zuby. A stejně tak se staral i jeden pacient na klinice v Portlandu, který si udělal zákrok, za který zaplatil 1,1 milionu korun. Vlastně nevím, co mu museli dělat, aby platil takovou částku.
0: No, zlatý zuby.
1: Nejspíš, ale spíš jde o to, jak zaplatil tady tu částku. On totiž ani nepřevedl peníze na účet, ani nepřišel s hotovostí v kufříku. On za ten zákrok panu zubaři zaplatil kartičkama Pokémonů.
0: Jo, takže pan zubař byl sběratel, pacient byl sběratel.
1: Sběratelské produkty Pokémon. Součástí obchodu byl například vzácný zapečetěný Base Set Unlimited Booster anebo perfektně hodnocený balíček Team Rocket.
0: No a člověče, já teda myslím, že to funguje i u nás. Já jsem o tom párkrát už i slyšel. O tomhle tom jako výměném obchodě.
1: No jasně. Třeba... Ale u zubaře jsem to ještě neviděl.
0: No já jo, já mám kámošku, ta byla u zubaře a říkala, že jí to udělal na Pikachu, takže určitě to funguje.

0: Pět minut po půl osmé posloucháte Evropu 2.
1: Pojďme se vrhnout do Jižní Koreji. Dobrých zpráv není nikdy dost. Ty jsi před chvilkou mluvil o zubaři, který dokáže vyměnit zuby za kartičku Pokémona.
0: Za několik kartiček.
1: Tak já mám tady taky zubařské téma, protože vědci v Jižní Koreji údajně vyvinuli takový speciální zubní plast, který dokáže přirozeně zuby obnovit. Protože se říká, že lidský tělo se dokáže uzdravit. Mm-hmm. Jediný, co se neuzdraví, jsou zuby. Mm-hmm. No a oni vyvinuli nějaký plast, kterým jako pokryjou ten zub a ten zub se dokáže díky tomu plastu zregenerovat.
0: Uzdravit. A kecej.
1: No. Ha. Je to teda pořád ve fázi klinických testů a tak dále, ale už se to fakt testuje. A to pozor, když se něco takového dostane do fáze klinických testů, tak to už něco znamená.
0: Tak teď všichni zubaři znervózněli. Protože najednou nebudou moc co vrtat a žádná korunka, a žádný můstek.
1: Takže budeme mít všichni plastový zuby z Jižní Koreje.
0: Ha, ha, ha, ha.

0: Evropa 2, večer na maximum 257-400-888, to je telefonní číslo, na kterém teď můžete dnes naposledy vybírat song na přání.
1: Pozor, nejen dnes naposledy, ale jestli to tady správně čtu, naposledy v květnu?
0: Naposledy dnes, naposledy v tomto týdnu a naposledy v květnu.
1: Jo, příště už se uslyšíme v červnu. Tak, kdo uzavře květen na Evropě 2, co se týká muziky na přání? Haló?
2: Ahoj. Tady Norika.
0: My tě zdravíme, Noriko, co chceš zahrát?
2: Já bych vás chtěla, kluci, poprosit nějakou fotbalovou písničku, jestli nemáte Patrika Šika náhodou.
0: Od Pokáče.
1: Myslím, že jo.
0: Patrik Šik, jasně. Ano. A pro koho bude tahle ta speciální písnička?
2: Bude to pro mýho synátora, protože ho akorát vezu ze zápasu okresního kola přípravky, kde dal 5 gólů a porazili dosud neporažený tým. Takže mám velkou radost, jsem na něj pyšná, na celý tým, takže to bude pro ně.
0: A promiň, kolik že dal gólů?
2: 5.
0: No nekej,
1: pozor.
0: Tak to je novej Patrik Šik.
1: Tak když jsou 3 góly hat-trick, jak se říká pěti fíkům?
0: No Petrik.
1: Ty on dal Petrika, on dal Patrika Šika. Tak to je pecka.
0: Super.
2: Tak, no tak.
0: Ať to pořád střílí, držíme palce a hrajeme Patrika Šika na Evropě 2.
1: Ahoj.
2: Díky moc, mějte se krásně, čau.
1: Ahoj.

0: Pokáč na Evropě 2. No tak doufejme, že za pár dní si takové písničky budeme moc znovu broukat po mistrovství světa.
1: Teď mě napadlo úplně to samý. Začíná mistrovství světa ve fotbale už přes příští týden, myslím.
0: Tak nějak.
1: No, budeme potřebovat Paťáka a další střelce.
0: Každopádně my tady na Evropě 2 máme jiného šutera, Petra Švancaru.
1: Jo. Když bude nejhůř, tak jako my, národ český, máme blanické rytíře. Když bude nejhůř, na mistrovství se ta ve fotbale přijede Švanci.
0: Tak za chvilku si ho dáme na Evropě 2.
2: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
3: Potřebuji, abyste mě vzali na loď. Abych se probudila ještě jednou na kotvě v zátoce.
4: Nový film režiséra Jana Svěráka s názvem Pět švestek vznikal dlouhé měsíce v naprostém utajení. Natáčení pak probíhalo minulý rok v srpnu a v září. 11 dní se točilo v Česku a 3 týdny v Řecku přímo na plachetnici, kam se vešel jen minimální štáb složený většinou z přátel a rodiny.
5: Neděláme to pro sebe, ale pro všechny starý lidi na celém světě jsme výzkumníci.
4: Tak třeba obraz této nevšední filmové cesty si vzal na triko syn Jana Svěráka, František. Hrdiny pěti švestek jsou lidé pokročilého věku, kteří se podobně jako hrdinové Svěrákovy jízdy vzbouří společenským očekáváním a podniknou cestu do zahraničí.
3: A berete taky nesamostatný vypatlaný jedince?
5: Jo.
4: Nejde už ani tak o to užít si mládí, jako si spíš dokázat, že stáří není konec života. Jan Svěrák obsadil do hlavních rolí Lenku Termerovou od Řicha Kajzra, Jana Vlasáka, Danu Syslovou a Petra Kostku.
6: Co kdybychom se na chvíli projeli, než se nad náma začnou stahovat mraky?
4: Pět švestek je hravá komedie o přátelství, lásce, odpuštění a především o odvaze žít naplno v každé životní etapě. Takže si zbalte svých pět švestek a vyrazte do kina na novinku Jana Svěráka.
6: Tak to máme, to bude krásný.
4: Martina Sokolová, Evropa 2.
5: Čas práci.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. To, co tě čeká začátkem června, není jen tak nějaký trsání. Sejdou se totiž ty nejlepší taneční týmy z Česka a Slovenska.
4: Evropa 2, taneční skupina roku 2026. Přijď se juknout na světový hip-hop, disco, modernu, show nebo latino.
2: Letos opět na největší taneční stage v O2 Univerzu.
4: Vstupenky na Ticketportál a Ticketmaster.
2: Televizní finále mistrovství České republiky 5. až 7. června.
4: Taneční skupina roku.cz.
2: Evropa 2 kamer.

0: Slovensko jeho.
1: A zbytek tela vám protáhnou DJs Burian, Flux a Pomeje. Europa 2 Comedy Tour and DJs Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
2: Jaký krátkej projev třeba.
1: Vstupenky na Ticketportál.

0: Švanci na Evropě 2.
1: A je to tady, páteční žádný švanci, večer na maximum, Evropa 2.
2: Zdarec,
3: dneska je pjatoček, už se těším na večer.
2: Koši, pátek je prostě famozní den, no, famozní den. Je. Já bych prostě v pátek, to je prostě, já už přemýšlím, že by možná stálo za to, aby pátek bylo úplně volno. Aby prostě lidi už měli ve čtvrtek.
3: Jo.
1: No a navíc, že to by se vlastně pátkem stalo čtvrtek.
2: No však jo, to je právě to chceme.
1: Čiže, že by byly dva pátky v týdnu.
2: No a třeba za 10 let by byla jako středa, jako ve hře. Že to do by... práce by se chodilo jenom vlastně už jenom 3 dny.
3: Navíc je to poslední květnový pátek, léto je za rohem, jseš nachystané na léto.
2: Mně se to líbí, jak ty holky prostě vytáhnou ty sukně, jo. Ta móda, víme, ta nahoře.
3: Už to přišlo i k nám.
2: Bazénky jsou pěkně zahřátý, koupaliště se otevřou. Já to mám strašně, já jsem typické navštěvovač koupaliště, já to mám rád, když už nemám na to postavu, dát si to pivo, dát si tu klobásku a jenom tak jako se dívat. Samozřejmě sluneční brýle, když mám vedle sebou starou.
1: Ono je to jako lepší pak pro klid na večer.
0: 18 až 20. Ondra Urban a Petr Hříbal. Evropa 2.
1: Žádný švanci za námi, večer na maximum pro tento týden končí.
3: Díky, že jste byli s námi, užijte si hezký víkend a těšíme se zase v pondělí od 6 na Evropě 2.
1: Ahoj.

0: kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
2: Ani ne.
1: Nebo ještě dál.
3: To
0: jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Plníško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hizlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht, všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2, držíme ti flek po celý planetě.

0: know it breaks my heart. Put a shiver on your skin. Do your hair in the car. If nothing lasts forever, babe, then can we make a start?
1: Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
2: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 poruchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páni, prostě tam budete čekat.
3: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
4: Měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Ty jsi to uvedl, dobře.
3: Přečíst to podle mě dokážu.
5: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
6: Počasí, budete se divit, ale došel k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
7: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
5: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
8: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
1: Evropa 2, kde to stojí?
9: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
8: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
1: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice.
11: Evropa 2. I see your million faces, I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole.

0: Poslucháč Európy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Haló?
5: Haló. To není z Marsu, to běžní dráhy. Německa.
0: Frontschaft Besuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
6: Jalo!

Dvě ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiš, to ten já do prvná, ale ne.
3: Co? Halo, kdo?
1: Halo.
2: Iveta, ahoj.
3: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne, ne.
2: To je na infarkt.
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
1: čím? To je nemožný.
0: Jsme Evropa 2.

2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Maximum muziky. Maximum 2.

0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: našeho éteru. Ste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: Европе 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To je já,
3: ale ne.
2: Co? Haló, kdo?
1: Haló.
2: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
2: Ne!
1: Ne!
3: To je na infarkt.
2: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
2: Iveta!
3: Děkuju!
0: Nejsme normální rádio.
3: Dobrá,
1: čím? To se nemožní.
0: Jsme Evropa 2.